oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas donutí sem tam slepit sny i prasklé spěchem, sem má cenu.

překládal, blíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

to ten, ať se na hucounský šípe najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší najmout dá. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: 6. rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
4: Přeji vám příjemný poslech. Tato hodinka, která nás čeká, bude dnes opravdu pro fajnšmekry a vůbec pro lidi, kteří mají rádi hudbu a rádi se o hudbě něco dozví. Protože pan kapelník dneska přinesl svou desku, která se jmenuje Hybš hraje Ježka. A je to deska natočená s velkou láskou a pokorou, kdy on skládá velkou poklonu tomuto českému skladateli první poloviny minulého století. Je to tak, Václave?
5: No, skoro je to tak. Byl to televizní pořad Hybš hraje Ježka, kde vlastně byl František Filipovský jako host a tam jsem se seznámil i s doktorem Holzknechtem, ale kterého já už jsem znal, když byl on ředitelem Pražské konzervatoře. A já jsem tam chodil nedávno, to ještě ty nebyl možná na světě. Ono už to je takových 60 let.
4: A teď už ozvěny hudebních síní Jaroslava Ježka.

0: Orchestrálka ozvěny hudebních síní otevřela dnešní pořad Desky pásky vzpomínky Václava Hybše. My se dnes budeme bavit o Jaroslavu Ježkovi. To je autor celé řady písní, které vlastně přežily a zůstávají a budou zůstávat. Ale nejenom písní, on byl samozřejmě autor i filmové, i instrumentální hudby, třeba jeho Bugatti Step. To je věc, kterou hrají pianisté po celém světě. Mnozí ani netuší, že vlastně jejich autor je Čech.
1: Tak Bugatti Step nám tentokrát zahraje Pavel Větrovec, což byl donedávna profesor konzervatoře a se mnou hrál mnoho let Pavel. No a hned na to naváže Milan Chladil Nebe na zemi.

0: Nejdříve Bugatti Step a poté Nebe na zemi. A teď nás čeká, pane kapelníku.
1: Stonožka. No, stonožka. Stonohou to je hrozná porce. No a to nám zaspívá Karel Štědrý a on nám k tomu něco poví, taky Karel.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Plíška, Stonožka. Zpívával ji Very s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

tomu stonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočka, začne se zouváním, na každou totiž nožku.

0: Jaroslav Ježek měl zvláštní dar, že dokázal napsat hravé a humorné písně. Tohle byla Stonožka, ale to není jediná z takových těch jeho právě úsměvných.
1: No tam je například Ezop a Brabenec, to nám zaspívá Naďa Urbánková.

0: Pro mě zcela nezapomenutelnou písní jsou Tři strážníci. Já tam teda stále vidím Osvobozené divadlo, ale možná ty máš samozřejmě jiné pojetí.
1: Ano, tak já nemám nějaký speciální pojetí, ale tu písničku nám zaspívá Jirka Korn.

0: Teď jsme slyšeli celou řadu písní, které každé identifikuje jako písně Osvobozeného divadla, písně Jaroslava Ježka. Když si řekneme, když jsem kytici vázala, což je píseň Heleny Vondráčkové, už málo kdo možná ví, že to právě napsal Jaroslav Ježek. Možná někdo, jo, možná někdo ne.
1: No, já bych k tomu jenom chtěl říct, že jsem měl tu čest, tu možnost doprovázet na piano Jiřinu Salačovou, když mě bylo asi tak 14 nebo 15 let, tak Jiřina Salačová, což byla ohromně slavná zpěvačka, asi dá bych to přirovnal jako dneska God, ale ta přijela do Police, do mého rodného městečka, jako host tátovy kapely. No a teď, že by zaspívala něco a kdo by ji doprovodil, no tak táta říkal, já mám kluka 14-letýho, ten by to možná uměl. Takže já jsem to trošku na to piano, ono to asi bylo hrůza, ale já jsem se tím pak chlubil, že jsem doprovázel paní Jiřinu Salačovou. Tak v těch 14 letech, ale dneska si ji poslechneme s Helenou Vondráčkovou.
0: A piano tam bude hrát?
1: Ne, to už ne, to je kapela celá.
0: Dobře.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla Helena Vondráčková. Co si zase poslechnout nějakou instrumentální záležitost?
2: No můžeme, no tak třeba karaoke.
1: Zahraje orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka.
1: No, tak co myslíš, že bys měli zahrát? Třeba Holduj tanci pohybu. Líbí se ti to? No a víš, kdo nám to zaspívá? No přece František Filipovský a dětský sbor Bohumila Kulinského, ale nikoli v toho, který ho známe, ale to byl jeho otec. A to bylo natočeno, ale někdy tak v roce asi 61 nebo tak. Ten František Filipovský mě tenkrát už říkal, škoda, že vy jste se nemohli setkat s Jardou Ježkem. Vy byste se určitě měli rádi. Já jsem panu Filipovskému říkal, ano, já Ježka miluju, to, co dokázal, to bylo úžasný, protože jeho skladby měla na repertoáru i Česká filharmonie. Pokud můžu tak dlouze jako o tom mluvit, tak jenom vím, že ten Ježek původně skládal vážnou hudbu a potom, když se jaksi potkali Voskovec s Werichem a Ježek, no to bylo úžasné propojení. A kdyby k tomu nedošlo, Bůh ví, jak by to dopadlo, dneska už by třeba nikdo neznal Ježka, ale ani Voskovce a Wericha. To spojení bylo tak úžasné, že to zapůsobilo skvěle.
0: A teď si poslechneme slibovanou Holduj tanci pohybu František Filipovský a dětský sbor spolu s orchestrem Václava Hybše.

jen ve hře hledej zálibu, holduj tanci pohybu. Buď fit, tak otevřeme všechna okna a jedeme.

0: vidíte, že to jde.
1: To byl František Filipovský, Holoduj tanci pohybu. Ty jsi tady před touto písní vzpomínal na to, jak tě ovlivnila tvorba Jaroslava Ježka. Pojďme si teď poslechnout třeba jeho slavné Svítá, tu krásnou instrumentálku.
2: No a ta je hned ještě spojená s Kloboukem vekřový, co zaspívá Karel Černoch. A vždycky, když jsme to s Karlem hráli, tak teď si dovolím udělat takovou malou vsuvku. Co budeme hrát, vždycky jsme říkali Karlem, a Karel říkal Klobouk vepřový.

0: nikdo se nic nedoví.
1: To byla jedna z nejznámějších písní Jaroslava Ježka, Klobouk vekřový. Co si poslechnout něco trošku zase jiného žánrově?
2: No tak máš na mysli třeba ten známý valčík Jarní vítr.
1: Jarní vítr.
2: No to k tomu bych jenom chtěl říct, že to byla oblíbená skladba Františka Filipovského. A pravděpodobně to bylo na divadle napsáno pro balet.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: To byl Jarní vítr Jaroslava Ježka. Teď si zase poslechneme nějakou písničku, co třeba Don Juan.
1: No to zpívala Helena Vondráčková.
0: A vzpomínáš na to nahrávání s ním?
1: Ano, vzpomínám, protože to mělo nádherný refrén. Znám Dona Juana, znám ho jen od rána. A Helena to naspívala a já povídám, Heleno, proč nepokračuješ, tam je ještě verze, já tady nic takového nemám. Já bám, no to musíš otočit stránku, máš to na... Aha, no tak dobře, tak ta verze, ta je znám Dona Juana, znám ho jen od rána, nevím, tak to vlastně teď uvidíš, že to má i verzi.
0: Helena Vondráčková, Don Juan.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Teď bychom se mohli poslechnout zase něco trošku jiného, třeba písně, kde bude zpívat víc zpěváků.
2: No tak myslíš směs takovou?
1: Uh-huh.
2: No tak pojďme dát směs Pochod 100% mužů, což zaspívali Pavel Zedníček, Jarda Satoranský, Jan Faltýnek a Nikdo nic nikdy nemá, orchestr jenom, Rub a Líc, Milan Chladil a Svět patří nám všichni dohromady.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka. Jaroslav Ježek byl ovlivněn samozřejmě klasickou hudbou, později jazzem, respektive takovým písňovým jazzem. A co třeba tanga, nebo vůbec jako latinskoamerická hudba?
1: No, tak doporučil bych krásný tango O Španělsku si zpívám. Mm-hmm. Karel Černoch to zaspíval skvěle.

0: krásné.
1: Asi nejznámější a nejvíce zpívanou písní Jaroslava Ježka je Život je jen náhoda.
2: No tak to bylo nejfrekventovanější dílo.
1: Já myslím, že i zůstává, že to je písně, která se vlastně stále zpívá, když se sejdou lidé a zpívají se jen tak třeba i s kytarou, tak kromě takových těch tremských písniček, tak to dost často skončí právě u této věci.
2: A je to pravdivý, protože život je opravdu jenom náhoda.
1: No navíc Jaroslav Ježek věděl, o čem zpívá, on ten život neměl vůbec jednoduchý.

0: Jaroslav Ježek nebyl jen skladatel, byl zároveň třeba i dirigent, nicméně nedirigoval všechna svá představení.
1: No tak já, když jsem mluvil s těma pamětníkama, tak mě vyprávěli, že nechali Jardu dirigovat jenom premiéry. Skutečně to, co on měl za ten handicap s tím zrakem, teď on vlastně vyrůstal ve slepeckém ústavu. A je to úžasný, co všecko dokázal.
0: A možná i trošku o tom tmavomodrém světě, o tom, co vlastně viděl a neviděl. Ano. O tom je také jedna
1: a
0: z jeho nejslavnějších
1: písní. A ten text v této skladbě je trošičku jeho život.
0: Zpívat bude
1: Jaroslav Satoranský.

0: Dnešní desky pásky vzpomínky se blíží k závěru. Teď máme připravenou píseň Šaty dělají člověka.
1: To je pravda a tu nám zaspívají Pavel Zedníček, Jaroslav Satoranský a Jan Faltýnek.
0: Václav, když se tak ohledneš, když si vzpomeneš na to, když se zbrodil jeho písněmi, jeho partiturami, když to upravoval, přepisoval, jak to na tebe dýchalo, ta jeho hudba, ten jeho vklad?
1: Já jsem k tomu přistupoval velice zodpovědně a uvědomoval jsem si, co to bylo za úžasného člověka, ten Ježek.
0: S velkou pokorou Václav Hybš, přistupující dílu Jaroslava Ježka, a teď nás čeká píseň Šaty dělají člověka, se kterou se s vámi ze studia loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Kdo končí?
6: Končí, končí.
7: Já mám nalíkají.
8: Co jsme z toho zdrudaná?
9: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
10: Začíná další díl, už Bůh ví kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu, Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho Patrik.
2: Já vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jenom.
10: Ty taky, ty jsi čím zahobenější.
2: No, to je super.
10: A vyřeji je svalnatější.
2: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, čověče. Ono to tam je. Ale prosím vás, já samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy, dneska jste mě skoro třikrát porazili.
10: Pozorně
2: ale to. Opravdu.
10: Ano.
2: A já tě upozorňuji, ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
10: Tak už je to velký zásah.
2: No já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
10: ať
2: jo?
10: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě no, jestli, budeme dodržovat
2: no, pravidla. No ne, nedodržovat, no
10: dodržovat,
2: prostě. A nějaký trestíky trošku zvednou tresty, no. Tak jo,
10: začíná
2: pojďme se spát.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítá vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším vyčtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Že jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěstíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Fredo, jako na Kamčatce. No jo, nějakej chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak, a za chviličku je tady teplíčko, jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No, vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No, to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No, alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: No, nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bysme tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutej katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, a gerendáš je vášnivý?
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to no, by bylo to je hezké cestování, víš, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 9:45 třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední penďák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl devátý, nebo aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no, nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude skvadra Azura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju.
0: Jo,
1: no jistě, a vítla mě jiskra do boka. Že babička říkala, nečum z toho okna, Martinku, a já čuměl.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč no ano, a držá kalamáře, ty vole, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem zjedil. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice, můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný. Na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil.
0: No, už tehdy.
1: Já jsem zkoušel spoustu věcí.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě se hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: A já to mám taky nějaký historky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
0: Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 Děkuji. 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
4: je.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svěžnější a ozve se nám. Dobrý den.
5: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
5: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Bčko.
5: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
6: Tak já vás pozdravuji v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
7: Dobrý den.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
8: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
8: A přeju krásný den, taky pondělní, po víkendu. A asi Ačko.
2: Asi Ačko vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlostvy si hák ve vlaku. Ještě jednou, pokračujeme.
9: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
10: No počkejte, já mám 5 dětí.
9: Ne, v rodině, já vaši paní neznám.
10: No,
9: ale tady jsem mohl stát s těma klesičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty lehanek do těch tunelů.
10: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
9: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlou křemenem.
10: No jo, neměl rád aj zboňáky.
9: Ne, poznal maminku v tunelu.
10: Tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
9: Jo, koukám tak, že jste na tom jako soused Zindulka.
10: No tak toho neznám.
9: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
10: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
9: Já mám na něj kouk, bílé jako křída. Pojídá mu, co ti je, že jsi bílé jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě odjíždí do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. On na mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až on je vlak, ve kterým sedí.
10: Vy jste veselý cestující, já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo najel na černo a neokrádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
11: Promiňte, je zde volno.
9: Jo, prosím, vezměte místo.
11: Není třeba, já si hned sednu.
9: Tak.
11: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane, vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
9: Že se opovažte, sundejte si ten kožich.
11: Ale prosím vás.
9: Počkejte, to je z Berana?
11: Ne, z Bulharska.
9: No to se podobne divke, žije vám horko. Ne. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
11: Tak já to hodím na chladno, jo?
9: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
11: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mi ho ukradne.
9: Kdo by vám ho ukrad, když jsem tady jenom já?
11: No právě.
9: Jo, počkejte, jak to myslíte?
11: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
9: Vy šašku jeden pošmáraný.
11: Co jste to řekl?
9: Já nic. Co pak si můžu s 60 kg hmotností dovolit říct, když vidím na protilehlý lavice tohle kupé 130?
11: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
9: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
10: Ale pánové, snad byste se neprali.
9: Ne, my budeme hlasovat.
10: A o čem, smím-li vědět?
11: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
10: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlakem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentervilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
2: to hrajete na Zámcích a na Hradech?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě,
3: a mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro vlastně ty samý. Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění, a takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
2: Ano.
3: Tak když řekne přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to tak máme takovou jako protekci, takže neuvěřitelný příběh. A většinou, jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Ravenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: Úžasná dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají
3: jsou,
2: to v sobě. No.
3: Mají to, ano. Člověče, jo.
2: No blesu.
3: Jako a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní a můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle vůzor poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano.
2: Ano.
3: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohleto si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásný, detektivní. Takže Tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, přistavte si.
3: Ne.
2: Už to kvejš.
3: Ale pozor, a když vozák, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce.
2: Jo.
3: A to jsem jako zažívám
2: krásně. Kolik
3: toho
2: ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli si je to 10 nebo 20, především jsme se měli 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor. Můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku. Poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounar, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarja, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a Železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé.
1: Dobré o tobě.
2: Jsme spolu, Ale my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie a on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo? Nemá, on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. To já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, to mě to dvakrát, on takhle mluví, no on byl takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. Jo, a říkal, jedno mi to ujelo a normálně mi to propíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem dýchat, tak mě zachraňovali. Tak nebo mluví, no.
1: Tak jo, tak o setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petr, jasně. Ano. No tak jdeme na to.
1: No, dobře.
3: Víte, co o mě napsali už to 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo? Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám, musíš se to zkoušet. Ne, člověče, to není, jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Aby se to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Nejenom jsem tím, že mě takhle někdo ze zadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no, tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli břicha asi, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu, říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup auták to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne zasako v těch zubech. Musím tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta. Budu si ji dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal. A že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu. Takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu toho náměstí v Belzimově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě. To byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. Jsem byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se je, vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč, já myslím, že někteří diváci tam skoprněli v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem, volala mi ta agentura, že prý ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, že prý jsem mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu a ona taková jemná a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
2: To prostě, to
1: taky dokonale. S tebou něco takového dělal? Ten
2: ne, nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menší, to opravdu ta slovní zácovon dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
2: Ano, o Petrovi, no, ten samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tak na bránu. To je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu. A nebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
2: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor, mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: No. A hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
5: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové. Zdravím vás oba dva do studia.
6: Děkujem.
5: A volím Petra Novotného, pokračování.
6: Super,
4: dobře,
6: díky.
4: Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu. Na telefonu teď kdo?
6: Dobrý den.
4: Nikdo tam je? A nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli neusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Halo.
4: Ano.
7: Slyšíte mě?
6: Ano, slyšíme vás.
7: Ano.
6: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
7: Já bych vás, Zounar, i ráda viděla, nejenom slyšela.
6: No však si koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
7: Už to mám pozdě.
6: Tak co budete losovat?
7: Takže, skutečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
6: Ano.
7: Jste správnej chlap. Mám vás ráda a přeji, ať se vám daří. A vybírám pana Novotního pokračování.
6: Děkujeme mnohokrát.
4: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek, já vás oba dva zdravím, děkujeme. Je tam pečo u vás, jak slyším, a dal bych Novotnýho.
6: No to je taky Petr.
4: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
9: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Že když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt jim točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá

0: řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno. Ideální cestování. Chlapovi to je fuk. Ten čte z mapy, mluví, ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nemyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela Manuela, ona si mele svý prostě televize. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale... Nepustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznou. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? Hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžel najednou čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie. Jestli je na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá? Já to vůbec nejsem schopný pochopit, jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Já jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečenej, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co? Opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela, s úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl.
1: Patriku, viď.
2: Odchody
1: jako
2: z domu.
1: Měl pravdu, to je to tak jenom.
2: No jo, jo, potvrzuješ to, že
1: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zapať pamu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nestihl.
2: Prostě si chtěl odejít, tak si odešel.
1: No ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
2: Jaký byl pak návrat domů?
1: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale Ne, to bylo kdysi, to teďka. Teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju.
2: Ano.
1: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje, a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří, tak to se vídáme, ne v našem divadle, že jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče. Já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci úchyl, kdybych šel do
2: zase divadla, do divadla.
1: To bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s Kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
2: Ano, nebo uklízí.
1: Nebo uklízí, no ne, já ne. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
2: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích dvou soubojích nevyhrály.
1: No, počkej, říkej.
2: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, a k tomu písnička naší kolegyně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlé hlasování. Buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Martinem Zounarem.
2: Jo, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové.
3: Děkujem.
2: A přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
3: Děkujem.
1: Vám taky.
3: Díky.
1: Děkujeme. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
4: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo.
4: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Zase příště s pomocí díky, můžete. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko. Dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ty už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: A co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi to
8: zkusit. Pane, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
8: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, tedy myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonku a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně, nashledanou.
5: Pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera a zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to, na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Ale mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: To ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo, dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
9: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
0: Humoriáda.
1: Scénku si dohráme někdy příště, v tomhle jen kousek. Tak a naskok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
3: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
3: Tak zase na příští
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. Toto jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Až polovina léku v Česku má pouze jednoho dodavatele. Vedení HKO Kokořínsko-Máchov kraj plánuje zlegalizovat první dvě tramská nocoviště. Čekáme oblačno až zataženo, postupně přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. V Česku chybí konkurenční výrobky u léku, kterým skončila patentová ochrana. Jediného dodavatele má až polovina z nich, což způsobuje jejich nedostatek, pokud se přeruší dodávky léku. Vyplývá to z dat České asociace farmaceutických firem. Podle jejího výkonného ředitele Filipa Vrubela je to i kvůli tomu, že stát tlačí na nízké ceny léku.
2: Ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stíží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
0: Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj začalo legalizovat první dvě nepovolená tramská tábořiště. Jde o Bororo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech, ve kterých mají být i ohniště. 40 nelegálních nocovišť nechali správci HKO loni zbourat. Pokračuje ředitel správy chráněné krajinné oblasti Ladislav Pořízek.
3: My nyní zkoušíme legalizovat tramské kempy na území, které je v majetkové správě agentury. Ten proces je poměrně složitý, ale běží, ale předpokládáme, že vlastně na letošní sezonu ty dva tramské kempy by měly být zlegalizovány.
0: Sanitky, speciální technika i ukázky první pomoci. To dnes od 10 hodin uvidí lidé na Staroměstském náměstí v Praze. Akce nazvaná Den s pražskou záchrankou má veřejnosti přiblížit práci zdravotnické záchranné služby. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Akce nabídne veřejnosti praktické ukázky první pomoci, prezentaci sanitek a speciální techniky zdravotnické záchranné služby, dynamické ukázky zásahů i besedy s odborníky. Pestrý celodenní program doplní hudební vystoupení. Sport.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou vstoupily úspěšně do mistrovství světa v Amsterdamu. V rozjížďce dvojek bez kormidelnice postoupily z druhého místa do semifinále. To je na programu ve středu odpoledne. Druhý dojel i dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil. Kvůli vyššímu počtu posádek postoupili do úterního čtvrtfinále.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo během dne, od jeho západu postupně přehánky nebo déšť. Naměříme 18 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: Jaká je doprava v Praze v Karlíně, to vám řekne sama Tamara, protože to šla radši pěšky.
0: Ano.
5: Takže nic. Nic, nikde nic. Jenom mě překvapilo pár omezení, třeba konkrétně na Českomoravské, ale vy, co tam jezdíte pravidelně v obou směrech, tak vy to znáte, ale my místní, my to nevíme vůbec.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Za 4 měsíce bude první svátek Vánoční.
1: Dobré ráno, střední Čechy.
5: Máme 4 minuty po páté, úterý 25. srpna 2026 a cupky-dupky, Tamara, ke zpravodajskému stolu, počítači, taky tiskárně velké. No, celé zprávy budou další o 17:30 nebo 18:00. Do toho přidáme také Ahoj rádio, kalendárium, ale skvělou muziku. Honza Macon s vámi, pěkný den.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Počítadlo minulosti má Petr Jungmann a každý den, teď 5:10:30.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes,
3: úterý 25. srpna. Svátek má Radim a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z našich nejtradičnějších továren ČKD v Praze byla do obchodního rejstříku zapsána přesně před 155 lety v roce 1871. Tehdy 25. srpna se poprvé sešla i správní rada. Anglo-sovětská invaze do Iránu neboli operace Tvář začala před 85 lety v roce 1941. Zastaralá iránská vojska kapitulovala po 5 dnech. Cílem invaze bylo zajistit strategický koridor pro zásobovací linky spojenců Sovětskému svazu a zabránit ose, tedy hlavně Německu a Japonsku, k přístupu k ropným polím. Finský student Linus Torvalds zveřejnil přesně před 35 lety v roce 1991 na počítačové síti zprávu, že začal pracovat na novém operačním systému. Datum bývá považováno za den zrodu systému Linux.
4: Dragie soutěžníky, přijímají to řešení.
3: Den po abdikaci Michaila Gorbačova po moskevském puči před 35 lety v roce 1991 vyhlásilo nezávislost i Bělorusko. 75 má dneska zpěvák metalové legendy, britský Judas Priest Rob Halford. Z cvočky v kůži začal právě on, definoval tím metalovou módu a stal se módní ikonou. 65 má dneska country hvězda Billy Ray Cyrus. Jeho dcerou je zpěvačka Miley Cyrus. Já přeju hezký den.
0: Nola, pardon, ještě tady máme jednu oslavenkyni. Amy McDonald, 39.

0: 9 hodin, 15,5 minuty. Přeji nádherné ráno. Český rozhlas Střední Čechy, za chvíli budeme malovat. A pak jedno takové chlubení se Karla Zicha o tom, že už jednu dívku získal.
1: Počasí ve Středních Čechách.
0: Čeká se hodně oblačnosti, postupně se srážkami, zataženo až oblačno, ojediněle později odpoledne a večer od jihozápadu, postupně místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Slyšíte ještě ten dovětek? A někde silné? Ne. Takové způsobné budou. Teploty 18 až 22, to je chladněji než včera.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Bude tam taky kolo štěstí. Kde jste sehnali poulíčka? Mimochodem o posteli na kolečkách. Jestli ji znají, tak o ní poví. Děti, už za malý okamžik. Teď malování a divoký byl.

0: postel na kolečkách, to je karavan. Co v takovém karavanu musí být? Co tam zkrátka nesmí chybět?
1: Tak si tam může vzít deku i matraci, anebo spacák a lehnout si do toho kufu. No a tam musí být jídlo, postel, jestli tam nebudete ležet, tak asi nějaká dobrá knížka.
2: Pak tam ještě musí být jídelní stolek.
3: Můžeme mít karavanu i mikrovlnku.
4: Záchod i ledničku.
5: My jsme viděli v televizi, že ta byl jeden kamarád a v tom kamarádu byla i telka.
6: A ještě sprcha.

že klenotnice baziliky na nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ukrývá vzácný poklad? Paládium země české. Malý pozlacený reliéf Panny Marie s dítětem, který je legendou spjatý se svatým Václavem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech bude dnes jednat o pravidlech pro využití chytrých kamer. Ty dokáží rozeznávat obličeje. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září. Obchvat Dolní Chaber na severu Prahy by mohl vést v tunelu. Požaduje to vedení Prahy 8. Přes kilometr dlouhý úsek má vést z ulice Kládví a sloužit jako silniční napojení na chystaný Pražský okruh. V Liběchově na Mělnicku se v červenci a počátkem srpna opakovaně objevil jeden jedinec sršně asijské. Jde o invazní druh, který představuje významné riziko především pro včelstva a volně žijící hmyz. Zájemci můžou do konce týdne zhlédnout divadelní představení Ptáci zvířata a moji příbuzní přímo v pražské zoo. Hra vznikla na motivy stejnojmenné knihy britského spisovatele Geralda Darrella. Vystoupení začíná každý den po zavírací době v 19 hodin a 30 minut, takže si zájemci nemusí kupovat vstupenku do zahrady. A dnešní počasí. Čekáme oblačno, zataženo během dne od jeho západu postupně přehánky nebo déšť. Naměříme 18 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Nejsou vidět a i kdyby byli, tak tam nemají co dělat. To je dálnice D6 a 10. kilometr směr Praha opatrně. Jde tam několik osob v jízdních pruzích, tak ať je nesrazíte. Samozřejmě reflexní vesty nic, ani baterka nic, ani mobil nic.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Simza X a taky Bonnie M. A dál.
1: Plánovaná reorganizace může výrazně proměnit některé obory na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od ledna se totiž mají slučovat katedry a taky ubývat pedagogů. Studenti i akademici ale stále nevědí, co přesně změny přinesou. Detaily za chvíli.
2: Počkejte si a jinak také podrobné čtení na tohle téma na iRozhlas.cz, tak se podívejte. No a bádejte, písmenek je tam poměrně dost, ale po ránu spíš lenost.
3: Můj člun asi trpí závadou, je častějc na dně,

0: 5 hodin 40 a půl minuty. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se chystají změny. Vedení na začátku prázdnin oznámilo slučování některých kateder a ústavů i škrty v počtu pedagogů. Škola totiž potřebuje šetřit. Změny mají platit už od ledna, takže na přípravu nezbývá moc času. Pro řadu akademiků i studentů to bylo poměrně překvapení. Ptají se třeba, kdo je bude učit nebo zkoušet?
1: Nemám žádné představy o tom, kdo mě bude učit.
2: Friedrich Emanuel Fischer nastupuje na magisterské studium na katedře estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Už má naplánovanou diplomovou práci, teď ale neví, co s ní bude. V červenci totiž studenti dostali mail, že se má katedra sloučit s dalšími. Studentka Letizie Kochová z katedry divadelní vědy zase neví, jak změny ovlivní její magisterské státnice.
3: Přibližně je nás asi 90 studentů. A jelikož se mluví o propuštění 65% zaměstnanců v rámci té naší

0: katedry, znamenalo by to, že by nám tam zůstali dva pedagogové.
1: Studenti sice mají právo své obory dostudovat, ale pokud nebude mít předměty kdo učit, protože vedení fakulty navrhuje propustit 53 zaměstnanců, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
2: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty, to jest, zda na ně budou peníze.
1: Například katedra divadelní vědy by se měla od ledna 2027 sloučit s katedrou filmových studií a ústavem hudební vědy. Celkově má z 38 pracovišť být 33. Ještě na jaře přitom podle Martina Hříbka, předsedy výboru odborové organizace fakulty, vedení řešilo pouze sloučení katedry sinologie a asijských studií.
3: Buď to fakulta dlouhou dobu tajila a oznámila to až na začátku prázdnin, anebo se opravdu rozhodli někdy během července, že rozpočet je špatný a aby byl udržitelný příští rok, je třeba provést hromadné propouštění.
1: Studenti a pedagogové se změnám nebrání, ale kritizují způsob a rychlost, jakou je vedení připravuje. Studenti plánují protest. Akademici v prohlášení Pospolitost 26 vyzývají akademický senát fakulty, aby v září změny neschvaloval.
2: Aby jsme právě přistoupili k nějakému koncepčnímu procesu.
1: Podle vedení finální podoba stále vzniká a změny se neobjevily bez předchozí komunikace. Mluvčí fakulty Ina Palacká zdůraznila, že se týká zhruba 5% fakulty.
4: Jde tedy o cílený zásah do relativně malé části instituce, jehož smyslem je především ochránit stabilitu a rozvoj filozofické fakulty jako celku. Pokud bychom tyto změny neprovedli, postupně by se naše ekonomická situace zhoršovala a v dalších letech bychom byli nuceni přijímat plošnější a bolestivější opatření. Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť.
1: Chystané změny mají škole ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.

0: Řeknu vám, teda teď mě pobavila informace ze sociální sítě Facebook, stránky Praha 9, Vysočany, Prosek, Libeň, Hrdlořezy, Střížkov a Hloubětín, tak se to jmenuje opravdu. No a vidím tady takovou fotografii, asi umělá inteligence, průměrná, normální, vypovídající. Ale pozor, jedná se o vlastně takové pozvání na nový semestr, který je za dveřmi, a pohybová škola opět otevírá další semestr v tělocvičně kousek od O2 arény. No ale než se prý pustíte do toho čtení, tak pokud si to chcete i vyrovnou vyzkoušet, máte možnost přijít. A to dneska v úterý v 18 hodin k horolezecké stěně v parku Zahrádky na otevřenou lekci. Jo, a teď kdo jsme, to už teď není podstatné, ale text z obrázku Tělo nikdy nelže. Podzimní semestr.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ano, nelže. Mé tělo také nelže, ale ta váha asi ukazuje tady nějaké nesmysly, jinak si to nedokážu vysvětlit. Pojďme k počasí. Dnes bude o něco chladněji než včera, ale snad to bude pro vás přijatelný, neúmorný den. Čekáme zataženo až oblačno, ojediněle později odpoledne a večer od jeho západu postupně místy déšť nebo přehánky, ojediněle za bouří. Vítr, to nic. Když už srážky, tak do 5 mm a rozptylové podmínky víceméně oka.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: 5:47 za chvíli od Denisy pozvání za kulturou do středních Čech. A pojedeme tam malotraktorem. To se dá, to se dá.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Za rytíři kulatého stolu a bájným králem Artušem vyraste na zámek Loučeň. V zámeckém parku s labyrinty vás čeká dobrodružné putování světem rytířů, ve kterém se malí návštěvníci zapojí do plnění úkolů a za odměnu získají kouzelné peříčko na svou kouzelnickou hůlku. S její pomocí pak pomohou Artušovi, Merlinovi a jejich družině vyhnat zlou Morganu. Po celý den budou navíc možné prohlídky zámku. Klasické dětské, čokoládové nebo kostýmové. Městská galerie v Berouně představuje obrazy Aleše Kudhana, který se k malování naplno vrátil až v důchodovém věku. Výstava Kouzlo akvarelu nabídne díla inspirovaná krajinou kolem Berounky, Trubskou, ale taky cestami po Francii a Itálii. Výstava potrvá do 30. srpna. Neobvyklé safari vás čeká na Kokořínsku. Výstava fotografií Petra Rajsta Šťastného v muzejní kavárně v regionálním muzeu v Mělníku představuje skalní útvary, ve kterých autor objevuje zvířata, třeba králíka, koně, slona nebo opici. Expozice vybízí k jinému pohledu na známou krajinu a k hledání zvířat ukrytých ve skalách. Součástí je taky mobilní hra, po jejímž absolvování získáte tajnou mapu s místy, kde některá skalní zvířata hledat. Tak příjemnou procházku. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
2: Neunavně, bez dovolené, stále kulturní a usměvavá Denisa Hergeslová. Další tipy najdete i na našem webu středníčechy.rozhlas.cz. Zprávy v 6 za 7 minut.

0: Hány, pozor, bude 6 a to nemusí být úplně honem.
1: Nová spirála v koprodukci s Živou tvorbou uvádí v české premiéře hru Medizonské mosty.
2: Chtěl bych se tě vyfotit.
3: Ne, teď ne.
2: Teď je ten správný čas.
3: Proč myslíš?
2: Protože jsem si jistý, že na téhle fotce budeš opravdu ty.
1: V hlavních rolích Vanda Hybnerová a Jan Révaj, režie Viktorie Čermáková. Vstupenky na novaspirala.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
5: Opozice připravuje ústavní stížnost kvůli návrhu zákona ke změnám rozpočtových pravidel. Obchvat Dolní Chaber by měl být pod zemí, prosazuje to Praha 8. Čekáme oblačno až zataženo, postupně přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Opoziční poslanci připravují ústavní stížnost kvůli návrhu zákona, který mění rozpočtová pravidla. Novelou se sněmovna bude zabývat už po páté. Kromě standardních tří čtení ji totiž vrátili senátoři a teď ji poslanci budou projednávat kvůli vetu prezidenta republiky. Opozice avizuje dlouhou debatu, například předseda ODS Martin Kupka varuje před následky této novely.
6: Nás ještě před chvílí přesvědčovala Alena Schillerová, že to musí udělat, aby odpovědně sestavila rozpočet. No ale teď už bohužel vidíme, když sama přiznává, že míří ke 400 miliardovému schodku, že jí jde jenom o to dál rozvolňovat pravidla tak, aby mohli rozdat peníze, které ale nemají.
5: Zástupci vládní koalice už teď mluví o možnosti zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO předložit vládě do konce srpna. Obchvat Dolní Chaber na severu Prahy by mohl vést v tunelu. Požaduje to vedení Prahy 8. Přes kilometr dlouhý úsek má vést z ulice Kládví a sloužit jako silniční napojení na chystaný Pražský okruh.
7: Praha 8 poslala připomínky na pražský magistrát, který připravuje stavbu obchvatu. Nejlepším řešením by podle radnice byl tunel, případně prosazuje alespoň vybudování valů. Chce tak ochránit obyvatele z okolní zástavby před hlukem. Úředníci v současnosti prověřují dopady nové silnice na životní prostředí. Kdy se začne obchvat stavět, zatím není jasné. Josef Beneda, Český rozhlas.
5: K případu neoprávněného odstřelu jelena v Lánské Oboře se dnes vrátí okresní soud v Rakovníku. Obžalovaný je také bývalý šéf lesní správy Lány Pavel Rus, který měl umožnit bezplatné usmrcení desetiletého jelena v hodnotě přes 100 000 korun. V záznamech ale spolu s kolegou uvedli odstřel dvouletého zvířete, za který se neplatí. Pokračuje soudce Pavel Midla.
8: Jednání obžalovaných je kvalifikováno jako přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku. U jednoho z obžalovaných je spatřováno účastenství ve formě pomoci. Státní zástupce v obžalobě navrhuje oběma obžalovaným uložit peněžité tresty. Jednomu z obžalovaných navrhuje uložit rovněž trest zákazu činnosti.
5: Oba obžalovaní vinu odmítají.
9: Sport.
5: Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov převzal trenér Radek Kronďák, nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. V uplynulé sezóně byl Kronďák trenérem Táborska. Po odvetě neúspěšné baráže o šance ligu s Baníkem Ostrava ale u týmu skončil.
4: Počasí.
5: Čekáme oblačno až zataženo, během dne od jihozápadu postupně přehánky nebo déšť. Naměříme 18 až 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Já myslím, že už dohořelo, nebo maximálně doutná, protože hasiči už jsou na místě nějakých 15 minut. O čem to mluvím? Kdo jste se zůstali se svým miláčkem, a teď nemyslím tím živým, ale tím plechovým, nebo kdo máte půjčený od pana inženýra Králíka z filmu, který znáte všichni, no Prdlavka a další, tak to by bylo látkové. Každopádně pozor, po ránu už teď problém, a to konkrétně pro dost z vás chvilku se zastavil provoz, teď už by měl být zase v pořádku, mělo by se projíždět alespoň jedním pruhem na příjezdu po Praze, na příjezdu po dálnici D10 do Prahy, to znamená sjezd Černý most, tam po požáru nákladního auta projíždějte, nebo dá se projet pouze levým pruhem a místo bylo několik minut uzavřené, kolona se za chvilku rozjede. A pozor, na Pražském okruhu směrem na letiště před sjezdem na Jesenici předělávají silničáři omezení a projíždí se jen jedním pruhem, taky není tam nějaký zásadní provoz. A abych to zakončil aspoň něčím sympatickým, tak pozor v Stouni, zavřeno po celý den, posvícení.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Ve zpravodajství v 6 a ve sportovní části Kronďák, trenér Táborsk Kronďák. To je jako Trňák. A to by bylo hloupé, kdyby ještě navíc neuměl R. Ale ne, nechci se vysmívat někomu. Mimochodem Trňák není urážlivé. Vzpomeňte si, no, v práci mu taky říkali Trňák. A to jenom proto, že vždycky sahal tou tyčí na ty tranzistory. No jistě, už jste doma. Kde pak jsou ty blatníky? Popojedeme dál, máme 5,5 minuty po 6. hodině. Pěkné úterý, s vámi Český rozhlas, Báječná ženská a já.

Český rozhlas Střední Čechy, přeji vám dobrý den, klid, pohodu a taky úsměv. No jeho málo, včera jsem si dával sakramentský pozor na to, jak se tváří spoluobčané v hlavním městě. No a jestli tohle přijelo ze středních Čech do Prahy pracovat nebo na výlet a pak zpátky teda pane, jo, víte, já takovému nevzhlednému obličeji, který trpí tím obráceným smajlíkem ředitelství silnic a dálnic, musíme to opravit. Já mu říkám jinak, smajlík to je takové spíš pozitivní, ne? A musíme to opravit. To je do nebe volající. A za kolik? Já to mám jednodušší. Jako syn matky, která pracovala ve státním podniku ovoce zelenina. Prosím pěkně, netvařte se, jak nahnělá pomela. Usmějte se, ostatní to jenom naštve a navíc vy budete dávat práci méně svalů, než těm, když se mračíte. 6.13, za chvíli počasí, zelená vlna. A taky přidáme pindu. No fakt, pindu. Ten, co trhá. Ještě nic.

0: 6 hodin a 17 minut. Přeji vám krásné ráno. Kdo jste se probudili? Nejde to, jde to stuha. Dejte si na čas, v klidu, no tak není nám už 15, 17, 18. No a kdyby bylo, tak teprve jdete spát a ne, radši se nevracet k tomu, co bylo.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Tohle bylo, je a bude fajn a hlavně uslyšíte to, na co jste zvyklí a co máte rádi, u čeho jste vyrůstali, protože to je váš život. A my s ním třeba Jiří Grossman, Nedvědi a taky Madonna. Tak se nechte inspirovat, ať se usmíváte po celé úterý 25. srpna 2026.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ano, tak kdo miluje ty vysoké teploty, klidně 40 nevadí, hlavně když se udíme. No, nemám pro vás dobré zprávy, ale řeknu vám s úsměvem i tak, že bude hodně oblačnosti, postupně se srážkami. Čekáme zataženo až oblačno, ojediněle později odpoledne a večer od jeho západu postupně místy H2O a nebo občasné H2O. A taky pár výbojů, tak pozor. A 18 až 22 na teploměru. Vítr nic, srážky ty by měly být tam, kde budou, 0 až 5 mm a rozptylové podmínky OK až very OK, velmi OK. Tak další letní den před námi, no teplotně ne, ale jinak ano.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ano, půjdeme se podívat také na dopravu, jak to aktuálně vypadá. Co se kde děje, já se ještě tady zkusím zavrtat do středních Čech a případně mimořádností, které by vás mohly potrápit v rámci hromadné dopravy. Tak kolegové žádné kafičko po ránu nemají, ne. Kdo jedete do Prahy z Kolína, připravte se na cukání se před Běchovicemi, 10-minutovka pro vás, ztratíte to v úseku mezi újezdem a odbočkou na Horní Počernice, no kdo by to čekal, že? No ale ta D10, to je blamáž, to je fakt. Kdo jedete od Boleslavy, tam kratší zdržení na úrovni Horních Počernic. Ve sjezdu na okruh před Černým mostem stále zasahují hasiči, likvidovali požár pneumatiky nákladního auta. Je ten provoz je možný a stále jedním pruhem, i když může se na chvilku také vlastně ten příjezd uzavírat a možná budete chviličku stát, ale snad to nebude něco zásadního. No, ale jinak tady nic není. Dalšího není, Kuba Vodička, víc nemá.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A lepší místo.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Textař, humorista, fotograf a také básník. To je Josef Fousek. Pár veršů slíbil napsat i speciálně pro náš pořad. Navíc prozradí, proč jako své datum narození uvádí hned 3 termíny.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: No bože, některé zpěvačky uvádějí i jiné století. 6.20, mimochodem to se netýká téhle zpěvačky, Kateřiny Marie Tiché.

0: Dnes je 26. srpna, máme rok 2026 a mimochodem tento den, toto datum, každý rok patří psům. No fakt. Tak doufám, že jim dneska dopřejete hezky všechno, dát jim nejen to své srdce, ale to, co jim na očích uvidíte. Já vím, že to děláte běžně, ale dneska koukněte se hloubš. Ještě hloubš. A že chce všechno. A že chce víc pamlsku. No počkejte, až přijde ta teta. Jo, ta teta. Ta má ty plný kapsy těch piškotů a těch pamlsků. No jasně. Klidně. To nevadí, že doma máš další jídlo. Ježiš, to bude. Zažívací problémy na jednoho psa pro dnešní den. No, řeknu vám. Myslete na své miláčky, bolí to, když odchází, ale když jsou s námi, boží, nepředstavitelné. Já bych chtěl mít doma pana Majera z Arabely, anebo takového Pindu ze Slunce seno, ten by stačil.
1: Ani Pinda to už nežere, vík Pindu, že už taky nechceš králíka.
2: Já ti dám Pindu, to budeš koukat a zvedni to hýmel.
0: No nic, tady máme jiného pejska a taky drahou polovičku Karla Zicha.

Strejda Bleska. Já ty a pes, co mu říkáš blesk. Myslím, že ani tuhle písničku nezná od Karla Zicha. Karel Zich, pro vás také v raném vysílání. No, já jsem teď ve spojení s naší domácností, s Barunkou, s naším dítětem čtyřnohým. Barunko, Barunko, halo, slyšíš mě, si tam? Co děláš? Halo? Ježiši Kriste, ona chrápe snad. Co dělá furt vlastně?

0: A dobré ráno do postele, na cesty, do práce, bude půl.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes dostanou volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky s jejich jmény pro říjnové senátní volby. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. První kolo voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Lidem ve Zbraslavicích na Kutnohorsku slouží opravené víceúčelové hřiště. Práce stály přibližně 12 milionů korun, část nákladů pokryla dotace. Nové schody, chodníky i zabezpečení cest dokončují dělnici u Drábských Světniček v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Finišuje tak záchranný projekt pozůstatků středověkého skalního hradu vytesaného do pískovcových skal. Návštěvníci se tam po 5 letech budou moct vrátit v září. Sanitky, speciální technika i ukázky první pomoci. To dnes od 10 hodin uvidí lidé na Staroměstském náměstí v Praze. Akce nazvaná Den s pražskou záchrankou má veřejnosti přiblížit práci zdravotnické záchranné služby. A dnešní počasí. Čekáme oblačno až zataženo, během dne od jeho západu postupně přehánky nebo déšť. Naměříme 18 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Už dodoutnalo auto, nebo spíš pneumatika z něj. Nákladní auto blokuje teď sjezd, kdo chcete jet dál na jižní spojku na Černém mostě, takže zdržení pro vás krátké zatím. A to z dálnice D10 na pár minut. Vidím tady ale aktuální informaci ze silnice 227, kdo jedete úsek Křivoklát, městečko, tak na vjezdu z Křivoklátu v té první prudké zatáčce jsou tam policajti, probíhá vyšetřování, je třeba si dát pozor na to, že vlaková souprava najela dohromady kamení, tak a zároveň je tam nějaké poškozené auto, takže je průjezd možný, ale pouze jedním pruhem, takže ještě jednou, nevím, co mi to napadlo takhle složitě, kdo jedete po silnici 227 a tím pádem, kdo jedete i po kolejích, z Křivoklátu do městečka, tak hned za tou první zatáčkou na železniční trať popadalo kamení, jsou tam policajti, kteří řídí provoz aspoň jedním pruhem a také hasiči, kteří se snaží to kamení nějak zabezpečit, takže se podíváme i do Region Expressu, jak to tam vypadá a na jak dlouho to asi bude, zjistíme podrobnosti.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Klid, Tamaro, nebudeš dělat všechno, já se o to postarám, jakmile jde o dopravu, to je moje. Chceš kávu?
3: Ne, děkuju.
0: Ona nikdy nic nechce, ale já chci. Já bych si prosil, co bude dál?
2: Dřív rostl v Česku ve 40 lokalitách a dnes ho bylo doslova jenom pár jedinců. Hádej, o čem mluvíme.
0: Vůbec, netuším.
2: Mluvíme o synokvětu chrpovitém. Botanici ho proto chtějí znovu do naší krajiny vrátit.
0: Nevím, neznám, neumím si to představit. Nejsem faunolog ani florolog.

0: 6 hodin a 40 minut, pěkné ráno, Český rozhlas Střední Čechy. Jdeme směr Vlašim v našem vysílání. Věra Hájková tam natáčela reportáž. Už jsme něco nastínili. Vypadá trochu jako chrpa, jenom květy jsou zbarvené spíš do růžova. Já teď se vám snažím nějak přiblížit nebo představit synokvět chrpovitý. Jedná se o rostlinu, která je vlastně pozůstatkem doby ledové. Synokvět dřív rostl v Česku na desítkách lokalit, dnes ji najdeme už jen velmi zřídka. Vědci z Botanického ústavu Akademie věd spolupracují na záchraně rostliny s odborníky z Německa a Ukrajiny.
1: Teď se díváme vlastně na webové stránky projektu, kde nás krásně vítá fotografie synokvětu. Vypadá trošičku jako chrpa, kvete fialovo-růžově, má krásný členitý listy.
2: Hana Pánková z Botanického ústavu Akademie věd České republiky mi ukazuje na fotografiích synokvět chrpovitý. U nás už roste podle ní doslova pár posledních jedinců.
1: Jeho distribuce je strašně zajímavá, protože on se vyskytuje vlastně od Ukrajiny na východ a pak až v České republice a v Německu. Nikde jinde ho vlastně nenajdeme. U nás v České republice v současné době je znám pouze ze dvou lokalit.
2: A kde ty lokality u nás tedy jsou?
1: U nás se nachází v Polabí, jedná se o přírodní památku Písčina u Tišic a Písčina u Tuháně.
2: Dříve přitom synokvět rostl u nás podle Hany Pánkové asi na 40 lokalitách.
1: Většina už byla zlikvidována jak zemědělstvím, tak postupným rozrůstáním vesnic a měst.
2: Na záchraně synokvětu se bude podílet i Český svaz ochránců přírody Vlašim. Jaké zásahy jsou v plánu na lokalitách, kde synokvět roste nebo i rostl dříve a mohl by se tam

0: vrátit, popisuje jednatel svazu Karel Kříž.
1: Tak vzhledem k tomu, že potřebuje poměrně hodně sluníčka a tu otevřenou písčitou půdu, tak nejdřív bude muset odstranit křoviny, případně nějaké traviny a následně by se mělo na vybraných částech pást anebo sekat pravidelně tak, aby cinokvět měl spoustu místa k životu.
0: Plánuje se třeba i nějaké jeho umělé pěstování a vysazování?
1: Ano, plánujeme. My musíme nejdříve zjistit z genetických analýz, jestli by k nám bylo vhodné dostat populace z Německa, případně z Ukrajiny. A jakmile proběhnou genetické analýzy, tak se předpokládá napěstování rostlin a jeho návrat na původní stanoviště.
0: Projekt na záchranu synokvětu potrvá 10 let. Podpořila ho Evropská unie a taky Ministerstvo životního prostředí. Ze Středočeského kraje Věra Hájíková, Český rozhlas.
2: Nenechte se nějak navnadit, že by byly bouřky zásadní a že by dost pršelo. Za chvíli vám řeknu přesně, jak to meteorologové předpovídají. Počkejte si, 6.43.

0: Bude, ale málo.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Tam, kde bude, tak maximálně do 5 mm. Takže to se hezky zavlaží a nebojte, nebude z toho nějaká bahní koupel nebo lázeň. Ohledně předpovědi, meteorologové očekávají ve středních Čechách, že bude trochu chladněji, než bylo včera. 18 až 22 na teploměru, jinak čekáme zataženo až oblačno, ojediněle později odpoledne a večer od jihozápadu postupně místy déšť nebo přehánky a může i zabouřit, ale způsobně, tak nějak normálně.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Pojďme se podívat na silnici, jak to vypadá. Kuba Vodička opět připraven, tak prosím pěkně, co se dá čekat v rámci dnešního ranního provozu? Nějaké zásadní komplikace, změny nebo něco podobného? Kde to vázne? Tak povídej. Ty to vidíš na monitorech i kamerách.
2: Tak příjemné ráno, opatrně stále na příjezdu do Prahy po D10, auta se zastavují kousek za druhým kilometrem, pomalu se pak jede až do sjezdu na Pražský okruh, kde se po zahoření nákladního auta stále projíždí pouze levým pruhem, ale zdržení není dlouhé, maximálně na 10 minut. Pomalu pojedete v Českobrodské směrem do centra před Běchovicemi, z konce újezdu nad lesy je to asi na 10 minut. A kolona už popojíždí také na Štěrboholské spojce před Průmyslovou. Zastavíte se před sjezdem na Běchovice a je to až na čtvrt hodiny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ranní vysílání 6 hodin 50 a půl minuty. Čeká vás další letní repríza rozhovoru naší Alex. Kdo jste nestihli v průběhu roku, v průběhu školních měsíců, tak leto na vás myslí, případně večerní repríza nebo z aplikace Můj rozhlas, případně zpětný poslech. I ten je možný, abyste chytili polovičku dua.
1: My nesedíme doma jako puťky, nebereme prémie. My jsme totiž žáci Petra Hučky, jeho akademie.
0: No ano, tak bude to ten, anebo ten. No, řeknu vám to rovnou, je to ten druhej. Zoslav Paleček, těšíme se na něj už teď.

0: jsem jenom prodavačem.
1: Dozvíte se v rámci dnešního odpoledního vysílání po zprávách ve 13.04 třeba i to, kdy bylo vlastně v jeho životě rozhodnuto, že se bude věnovat kytaře a hudbě profesionálně. A potom z toho vzejdou takové skvosty jako hele lidi.
2: Vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michálem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Ale tak jsme se dali jaksi s Michálem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michálem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, který jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Danek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky.
1: Bude to fajn, když budete poslouchat naše odpolední vysílání u čaje, u kávy. Alex a host pro vás. A pojedeme dál. Za chvíli zprávy v 7, teď 6.53. Vy, kteří máte problémy s klouby, záda vás bolí, vynechejte ranní cvičení a Los del Rio. Máme tady Makarena.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vlaky na trati Beroun-Rakovník stojí. Počet dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava v Česku ubývá. Čekáme oblačno až zataženo postupně přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Od dnešního rána aktuálně nejedou vlaky na trati Beroun-Rakovník. Osobní vlak tam narazil do sesutého kamení. Ze soupravy museli hasiči evakuovat 12 lidí. Nikdo se nezranil, z vlaku unikla nafta. Podle webu Českých drah nepojedou vlaky také v úseku Lašovice, Roztoky u Křivoklátu nejméně do 8 hodin. Kvůli nedávným bouřkám je zastavený provoz i na tratích Benešov, Olbramovice a Ledečko Zruč nad Sázavou. Podrobnosti zjišťujeme. V Česku podle policie ubylo dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl z 600 před 5 lety na zhruba 480 loni. Letos v prvním pololetí jich bylo 217. Nejvíc jich bývá v Praze, nejméně v Karlovarském kraji. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek.
2: Obecně neplatí, že by města a obce musely na přednost zprava zvlášť upozorňovat. Pokud je ale nějaké místo nepřehledné nebo se tam nehody často opakují, může správce komunikace situaci zpřehlednit například dopravním nebo vodorovným značením.
0: Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, která má zmírnit výpadky léků. Hotovou ji chce mít do konce září. Teď musí stát při výpadcích léky často dovážet ze zahraničí, kde můžou mít lékaři a lékárníci větší výběr, říká Martin Novotný z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví.
3: Nelze jednoduše porovnávat například počet registrovaných přípravků v jednotlivých zemích, protože ten má přímou vazbu na spotřebu, tedy počet obyvatel. Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
0: Ministerstvo tak reaguje i na nedávný výpadek léku tamoxifen na rakovinu prsu. Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dál bojuje proti 4letému zákazu činnosti. Wimbledonská šampionka z roku 2023 se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu. Vondroušová dostala trest letos v červnu potom, co loni 3. prosince při mimo soutěžní dopingové kontrole neodevzdala vzorek. Česká tenistka se hájila tím, že komisařka přišla mimo hodinový interval, ve kterém měla být podle systému k zastižení. Nezávislý tribunál její argumenty zohlednil. Podle pravidel ale za odmítnutí testu uložil 4letý zákaz.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo během dne od jeho západu postupně přehánky nebo déšť. Naměříme 18 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Jdeme na silnice, konkrétně začínáme na dálnici D10. Zmiňovali jsme nesčetněkrát pozor na příjezdu. Ve sjezdu z D10 na Černém mostě stojí nákladní auto po požáru. V pravém pruhu dojíždí se do krátké kolony. U benzínky se zastavíte na kilometru 2. A ještě tady vidím novinky, omezení a nehodu, nehoda v Praze severní 11 a potom ještě tady mám na okruhu 82,5 km ve směru k dálnici D7. Rozhodně nevynechejte také poctivé informace a cedule o tom, že třeba nějaké místo je uzavřené, třeba konkrétně Hostouň. Neprojedete obcí, protože vás čeká zábava po celý den.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
4: Za půl minuty bude 7:05, takže chvilka po 7:00. Kdo nemusíte vstávat, otočte se klidně na druhý špiček, na druhý buček a spěte dál, zavřete oči, jestli máte vedle sebe, a je jedno, jestli fyzicky, anebo ve vaší domácnosti, čtyřnohého miláčka, podrbat. Drbat všude možně, dopřát cokoliv, protože dneska mají pejskové svátek. Že pod peřinou, nechce se mu ven, taky bych nešel.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Božský Jiří Korn, pro kde koho, pro ženy 70. let, především 80. let, zkrátka ikona nejen hudební scény, ale také té herecké, taneční. Pojďme v 7 hodin 10 a půl minuty k informacím pro vás, milí cestující, milí posluchači. Kdo nejezdíte čtyřkolým miláčkem, ale využíváte hromadné dopravy, děkujeme. Dýchá se nám lépe, ale dnes to bude s obtížemi na Rakovnicku třeba. Konkrétně od rána komplikace kolem Křivoklátu na trať mezi Rakovníkem a Roztoky. U Křivoklátu se sesunulo kamení a provoz vlaku linky S75 je přerušen. Podle dopravních informací vlaková souprava narazila do hromady kamení. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Dobré vědět, že mezi Rakovníkem a Roztokami je zavedena náhradně autobusová doprava. Všude se zastavuje, ale pozor, některé zastávky, tak jako to bývává běžně při výlukách, se neobsluhují. No a potom, když nasednete do další vlakové soupravy, která vás doveze do cíle, můžete očekávat zpoždění i 15 minut. A pochopitelně tato komplikace se dotýká i autobusové linky, která projíždí 579, takže ta je hezky po zásahu dispečerů a policie hezky přetrasována zastávku Městečko a jede odklonem přes vlastně výjezd z Křivoklátu, kde je provoz omezen a kde jsou složky záchranného systému a prakticky nepouští velká auta.
1: Region Express.
0: Máme ale pro vás víc dopravních hromadných informací. Tak třeba víte, jaké jsou změny v dopravě té hromadné od září? Kolega Krištof Jiřík ví úplně všechno, tak ho poprosím, aby nám taky řekl, co zjistil a jaký je to sumář. Zkrátka pražská integrovaná doprava, Tomáš Kopáček.
2: Se začátkem školního roku dochází tradičně k velkému množství změn v dopravě, a to ve Středočeském kraji i hlavním městě. Zde se změny budou týkat oblasti Nových Letňan, pokračuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Odkláníme autobusu linku 158 přes zastávku Nové Letňany, kde vzniklo nové sídliště.
2: K posílení dojde i u dalších autobusových linek, které vyjíždějí z Prahy do okolních obcí.
3: Týká se to třeba linky 334, expresního spoje mezi Smíchovským nádražím a Jesenicí, kde budeme jezdit nově také dopoledne a večer až skoro do půlnoci.
2: Změny jsou však naplánované i ve Středočeském kraji.
3: Posilujeme dopravu do Roztoku Prahy, kde budeme jezdit častěji ve všední dny dopoledne i o víkendech. Zkracují se tam intervaly, protože nám roste počet cestujících a významnější změny jsou také v oblasti Středokluk nebo na Nymbursku.
2: Úplnou novinkou je zavedení dvou nových nočních linek, které budou v provozu celotýdně v hodinovém intervalu.
3: Rozšiřujeme obsluhu nočních linek, zejména na jihozápadě Prahy a v regionu těsně za hranicemi. Vznikne nová noční linka číslo 918, která pojede z Hlubočep a obslouží staré Hlubočepy a dojede až do Lohkova. A k tomu ještě zavádíme jednu úplně novou autobusovou noční linku 962, která pojede od tramvaje ve Slivenci přes Ořech z Bůzany až do Jinočan.
2: Kromě toho dojde k přetrasování stávajících nočních linek.
3: Autobusová linka 951, která jezdí z Dobřichovic a Černošic, už nepojede k tramvaji na Barrandov, ale pojede přímo přes Radotín na Smíchovské nádrží.
2: I v tomto roce bude září ve znamení úprav školních linek.
3: Na spoustě regionálních linek upravujeme časové polohy školních spojů nebo se někde zavádějí nové spoje, protože tam roste počet dětí. Třeba nové školy v Měšicích, kde upravujeme autobusové linky. Také se třeba posilují školní spoje v oblasti Mělovic, kde jezdíme častěji do Lise nad Labem, ale zároveň i třeba do Mladé Boleslavy.
2: Celkový přehled s více než 60 změnami autobusových linek naleznete na webu pid.cz. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
0: Těch změn je podstatně víc, tak aby se to všechno nepromíchalo, nevyčerpalo, máme to hezky rozložené, tak hezky na střídačku. Tomáš Kopáček, Krištof Jiřík, já, Soňa Jindrová.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Přesně 7:45 a popojedem. Tohle je Natália Imbruglia, za chvíli počasí, zelená vlna a pozor. Vlna z Kavčí hor už za půl hodiny.

0: Slaví někdo svátek, narozeniny, příjmeniny, váš pes? No, nechte odeslat vzkaz přes náš formulář středníčechy.rozhlas.cz, potěšte vaše blízké a hlavně Ivetou, která vám to naservíruje pěkně k obědu a vám to udělá radost.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Máme zataženo, aspoň tady v Praze mám pocit, že je zataženo bez sluníčka, ale bude taky na chviličku, jinak mraky, může se z nich spustit, taky se může stát, že uslyšíte nějaké hromy, blesky, ale nebude to nic zásadního. Vítr, co nebude stát ani za řeč, no a teploty spíš podzim nebo jaro, no 22. To je finále léta 2026.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnice ještě, také do dispečinku TSK Praha, Kuba Vodička všechno hlídá, vidí na kamerách, to já zase ne, takže proto ta spolupráce, ale ještě se podívám i do středních Čech pro jistotu, kdyby náhodou bylo něco, o čem jsme neměli ani tušení a aby nás to potom dál nepřekvapilo. Možná je dobré vědět, že do další fáze v Říčanech na Černokostelecké, to je ta hlavní silnice, pokračuje dlouhodobá rekonstrukce, další etapa, tak další zdržení a musíte na objížďku, obzvlášť auta širší 3,5 metru. Kubo, nějaké změny? Povídej.
2: Příjemné ráno. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte velmi hustý provoz už od sjezdu na Vestec. Pomalu se jede až za nájezd od Barandova. Podle potřeby se také uzavírají vjezdy do obou tunelů. Celý úsek vám zabere až půl hodiny. Regulují se také vjezdy do tunelu Blanka směrem Stroj na Smíchov. Kolona proto začíná už v Liberecké, kousek za sjezdem na Hloubětín. Je to na 20 až 25 minut. Pomalu pojedete také na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou, naberete zpoždění asi 20 minut. Zdržíte se pak ještě v Dobřížské ulici směrem do tunelu Mrázovka. Kolona začíná, dá se říct, už před Barandovským mostem na jižní spojce na úrovni sjezdu na Modřany. Celý úsek je asi na čtvrt hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Ano, křehké kosti a křup bylo slyšet v mých zádech těsně na vrcholu okrukové sezóny. Už máme zlikvidováno, zavařeno 27 sklenic, asi nic moc zásadního, ale chutnají. Mimochodem, tohle jsou hudební okurky Lucie Bílé, tak dobrý den s Českým rozhlasem.

0: postel na kolečkách, to je karavan. Co v takovém karavanu musí být? Co tam zkrátka nesmí chybět?
1: Tak si tam může vzít deku i matraci, anebo spacák a lehnout si do toho kufu. No a tam musí být jídlo, postel, jestli tam nebude televize, tak asi nějaká dobrá knížka.
2: Pak tam ještě musí být jídelní stolek.
3: Můžeme mít karavanu i mikrovlnku.
4: Záchod i ledničku. My jsme viděli v televizi, že tam byl jeden kavarád a v tom kavarádu byla i telka
5: a ještě sprcha.

0: úsměvem do nového dne. Já vím, trable jsou, ale budou taky, tak musíme se s tím naučit bojovat, aby nás to nesemlelo. O tom máme písničky, u kterých jsme vyrůstali, jako třeba Janek Ledecký bude zpívat Týden má jenom 7 dní, nebo Petra Černocká Vrať mi zpět můj smích. Další školení vás bude čekat, ale to až po krátkých zprávách v půl.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: U Křivoklátu najel osobní vlak do spadlého kamení. Nehoda poškodila podvozek, kterým začala unikat nafta. Podle mluvčího zprávy železnic Martina Kavky vyteklo několik stovek litrů paliva, které teď hasiči odčerpávají. Vlak nevykolejil a nikdo se nezranil. Hasiči z něj evakuovali 12 lidí. Provoz na trati je zatím přerušený. Obchvat Dolní Chaber na severu Prahy by mohl vést v tunelu. Požaduje to vedení Prahy 8. Přes kilometr dlouhý úsek má vést z ulice Kládví a sloužit jako silniční napojení na chystaný Pražský okruh. V Liběchově na Mělnicku se v červenci a počátkem srpna opakovaně objevil jeden jedinec sršně asijské. Jde o invazní druh, který představuje významné riziko především pro včelstva a volně žijící hmyz. Zájemci můžou do konce týdne zhlédnout divadelní představení Ptáci, zvířata a moji příbuzní přímo v pražské zoologické zahradě. Hra vznikla na motivy stejnojmenné knihy britského spisovatele Geralda Darrella. Vystoupení začíná každý den po zavírací době v 19 hodin a 30 minut, takže si zájemci nemusí kupovat vstupenku do zahrady. A dnešní počasí. Čekáme oblačno až zataženo, během dne od jeho západu postupně přehánky nebo déšť. Naměříme 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na okruhu, vnějším okruhu, velmi opatrně začíná silný provoz natolik, že už začala regulace tunelů. Vy sice nevíte, proč je zavřeno, ale my vám povíme, že to nebude trvat dlouho.
3: Já bych chtěl nahlásit, že právě uzavřeli Komořanský tunel na Pražském okruhu ve směru na letiště z D1. Stojím jako první za tím závorou, ale co se děje, netuším.
0: No gratuluju, jste první, tak taky první pojedete. A popojedeme dál ještě k dalším informacím. Koukám po nehodách, mimořádnostech, ne, nic. Tak skvělá zpráva. Přeji vám šťastnou cestu, kdyby něco, volejte zelenou vlnu u nás. Dispečing čeká, operátorky nemají čas na ranní kávu. 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Víš, co je smutný, Tamaro?
1: No,
0: řeknu. Že ty učitelky, to je poslání. To je poslání, radost. Ale nesmí se zbláznit.
4: Kamera jede.
5: Klapka.
6: Učitelka po třetí.
4: Jmenuji se Lídleška Aneška.
0: A je to váje. Tak tohle je konec školního roku. To teprve bude, ale musí se nějak začít a musí se nějak ten učitelský týden, nebo jak se tomu říká vlastně, přípravný.
1: Říká se tomu přípravný týden a už je to tady. Žáci základních a středních škol, jak už všichni víme, se za několik dní vrátí do lavic a my se do jedné z pražských škol vydáme už za chvíli.
0: No a jestli tam bude Mlčoch Antonín, netuším, to v reportáži nezazní, ale věřte, že na 1. září vás Lídleška Aneška v ranním vysílání nemine. 7.33.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: jdou do školy, pracují tam a nejezdí jim autobus, školní autobus. No, tak i prázdninové jízdní řády pro učitele v rámci posledního týdne. Prázdnin, no, řekněme si na rovinu, že ten přípravný týden pro učitele, který právě začal, zkrátka je potřeba nějakým způsobem vyplnit beze zbytku. Začátek nového školního roku, co se musí? Třeba uklidit třídy, připravit učebnice a dělají to všude, třeba i na základní škole Hovorčovická v pražských Kobylisích.
1: V budově základní školy Hovorčovická zatím nejsou žádní studenti, ti mají stále prázdniny. Jsou tu ale učitelé a v jedné z kanceláří tady mají poradu, kde se připravují na začátek nového školního roku. Na prvním stupni tady učí třeba Daniela Švancarová.
2: Je potřeba především připravit třídu, aby byla čistá, uklizená, hezká a aby tam to prostředí bylo pěkné. Pak samozřejmě je potřeba připravit sešity a učebnice pro děti, rozmístit, kde děti budou sedět například.
1: Učitelkou druhého stupně je Anna Marie Malínková. Je v tom nějaký rozdíl v té přípravě?
3: Taky připravujeme třídu, asi už ji tolik nezdobíme, spíš jakoby se snažíme ji připravit hodně funkčně, protože ty děti se nám střídají v těch třídách, takže každá třída je spíš jako zaměřená na něco jiného. Ta příprava probíhá hodně podobně.
1: My teď stojíme na chodbě, kde se stále ještě dokončují opravy školy. Vidíme tady nějaké hadice na zemi a dráty. Co všechno tedy přes ty prázdniny tady dělníci dělali? Tam se zástupkyně ředitele Jany Pácalové.
4: Naše škola prochází rekonstrukcí. Na místě terasy jsou zbudovány dvě učebny a potom, co tady vidíte, tak se tady dělala kompletně nová elektroinstalace. Vyměňovaly se okna, dávaly se protipožární okna, stavilo se unikové schodiště.
1: Žáci budou mít prodloužené prázdniny kvůli těm opravám, o jak dlouho?

0: se vrátí?
1: Místo 1. září nám děti přijdou až v pondělí 7. Vědí o tom samozřejmě už, věděli o tom už dávno před prázdninami, protože ta rekonstrukce byla plánovaná.
0: O prodloužení prázdnin muselo vedení požádat ministerstvo školství. Z pražských Kobylis, Richard Webs, Český rozhlas.
2: Jo, své důchodky už si také některé takové ty... No, na které se vzpomíná potom po celý zbylý život, které naučili. Ano, i tyhle paní učitelky se chystají. Taky je to neminné, nedá se nic dělat, i když už za ta léta to mají zmáklé v rámci přípravného týdne. Mám pak to začne.

0: přípravný týden pro učitele na základních školách nebo na všech školách. Pavle Karasi, ten poslední týden prázdnin, to jste si jako malý Karásek užívali, jak koukal jste do nebe a zjišťoval počet izobarů?
1: No, jako malý Karásek jsem byl hodně ve stresu, že končí prázdniny.
0: Když už byste byl takový nevrlý, takový stresový, takový chlapec, takový títko.
1: No tak ono to většinou hrozně rychle uteče, ty dva měsíce prázdniny. Já bych to prodloužil ještě o měsíc.
0: Dva měsíce odmlouvání, dva měsíce kravin a přátelství, krev na krev a hlavně, a to dnešní děti nevědí, nebo by se nedokázali ani připustit, že něco takového existovalo. Myslím, že kdyby jim něco říkalo slovo gulák a jeho význam, tak by ho použili na dětské tábory. Co si pamatuju já, se jezdilo na 3 týdny.
1: Přesně tak.
0: A někteří rodiče to udělali na dvakrát a to byl konec. No nic, pojďme se podívat, prosím pěkně, jak to vypadá dneska po ránu, když se rozhlédnete z vašeho okna jako řídící Hubičková. Co vidíte, slyšíte a kolik máte stupňů?
1: Tak já vidím podstatně víc mraků, než tomu bylo včera. Převládá oblačno, zataženo. Na jihu našeho kraje se zatím výjimečně objevují srážky v podobě slabého deště nebo přeháněk. No a aktuální teploty registrujeme tedy mezi 12 a 15 stupně Celsia nejčastěji. No a během dne se dostaneme na podobné teploty jako včera, mezi 18 až 22 stupňů. Velká oblačnost bude převažovat. Později odpoledne a večer od jeho západu dorazí místy i déšť, přeháňky. Výjimečně může i zabouřit a vát bude slabý, během dne přechodně mírný východní, případně severovýchodní vítr.
0: Nevím, jestli za to mohou vaše klouby a nebo nenamazané panty, ale to je takový rušivý zvuk, že ho musí slyšet i v Karlových Varech. Co pak se tam děje u vás?
1: Tak u nás to bude možná moje rozvrzená židle.
0: Namažeme. A pojďme dál. Co nás čeká i v těch dnech následujících od středy?
1: Tak v noci bude teplota klesat na 15 až 12 stupňů. Ve středu čekáme ještě zataženo až oblačno. Hlavně dopoledne se lokálně vyskytnou přeháňky nebo déšť. Odpoledne začnou srážky ustávat a později začne taky ubývat oblaků. Nejvyšší teploty zítra mezi 17 a 21 stupně Celsia. No a pak už přijde to očekávané oteplování. Čtvrtek by měl být letním dnem, to znamená, že při polojasné až skoro jasné obloze budou teploty šplhat na 26 až 29 stupňů. No a tím nejteplejším dnem tohoto týdne bude pátek, kdy do České republiky od západu dorazí studená fronta a přední teploty ještě vyšplhají na 28 až 31 stupňů. Takže pátek zřejmě posledním tropickým dnem.
0: Tak to moc školáci asi nemusí mít velkou radost dvakrát, že poslední víkend, poslední strávený den se svými přáteli. Vlastně, co říkám, den, noc, spíš noc, že jo, člověk má
1: tak
0: pocit.
1: Ta by mohla být i tropická, Honzo, takže já myslím, že když budou trávit noc, tak si můžou vzít jenom tričko s krátkým rukávem.
0: No ne, tady nebudou svádět mozky o mladina. Děkujeme pěkně, až se pro počítání vašich počítačů případně v rámci odpoledního času stane, tak nám řeknete změny. Budeme rádi, ať se daří, pěkný den.
1: Budu připraven, děkuju, přeju krásný den všem, naslyšenou.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, provoz je poměrně silný, zdržíte se třeba na Pražském okruhu směrem na letiště, kde je nesouvislá kolona od sjezdu na Jesenici až k nájezdu od Barandova. Podle potřeby se také regulují vjezdy do obou tunelů, celý úsek pojedete 25 až 30 minut. Přímo v Praze se pak regulují vjezdy i do tunelu Blanka směrem od Troji na Smíchov, kolona je proto už v Liberecké od sjezdu na Hloubětín, zde je to až na půl hodiny. Pomalu se stále jede také na okruhu a následně celé Štěrboholské spojce před Průmyslovou od D11 je to zhruba na 20 minut a zdržíte se také v celé Dobřížské ulici před tunelem Mrázovka směrem na Břevnov. Kolona začíná už před Barandovským mostem na jižní spojce na úrovni sjezdu na Modřany, zde je to asi na 15 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Do minulosti s Petrem Jungmanem už za chvíli. 7 hodin 50 minut.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can. Úterý 25. srpna. Svátek má Radim a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z našich nejtradičnějších továren ČKD v Praze byla do obchodního rejstříku zapsána přesně před 155 lety v roce 1871. Tehdy 25. srpna se poprvé sešla i správní rada. Anglo-sovětská invaze do Iránu neboli operace Tvář začala před 85 lety v roce 1941. Zastaralá iránská vojska kapitulovala po 5 dnech. Cílem invaze bylo zajistit strategický koridor pro zásobovací linky spojenců Sovětskému svazu a zabránit ose, tedy hlavně Německu a Japonsku, k přístupu k ropným polím. Finský student Linus Torvalds zveřejnil přesně před 35 lety v roce 1991 na počítačové síti zprávu, že začal pracovat na novém operačním systému. Datum bývá považováno za den zrodu systému Linux.
2: Drahé soutěžníky, přijímám to řešení.
1: Den po abdikaci Michaila Gorbačova po moskevském puči před 35 lety v roce 1991 vyhlásilo nezávislost i Bělorusko. 75 má dneska zpěvák metalové legendy, britský Judas Priest Rob Halford. S cvočky v kůži začal právě on, definoval tím metalovou módu a stal se módní ikonou. 65 má dneska country hvězda Billy Ray Cyrus. Jeho dcerou je zpěvačka Miley Cyrus. Já

0: Jennifer Rush a Síla lásky, zanedlouho bude 8, budou zprávy, bude Tamara.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Znovu se sejde pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. O první střední škole v Milovicích na Nymbursku se zatím nerozhodlo. Čekáme oblačno až zataženo, postupně přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Zavedení pravidel pro automatické rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech. Také o tom má dnes v poslanecké sněmovně jednat pracovní skupina založená kvůli větší bezpečnosti. Vznikla po výtržnostech při jarním ligovém derby Pražské Slávie se Spartou, kdy domácí příznivci například vběhli na hřiště a házeli pyrotechniku do sektoru hostů. Opatření by měla být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září.
5: Do toho zákona přijde legalizace možnosti využívání prostředků technických pro tzv. Chytrý stadion, tzv. Face recognition, ale tak, abychom žádným způsobem nenakládali nadmíru potřebnou s osobními údaji.
3: Teď se taková technika na stadionech využívat nesmí. Kamery tam jsou pro zjišťování viníků po případných incidentech. Nová pravidla by podle Šťastného měla platit od příští sezóny. Zastupitelé Milovic na svém večerním jednání neschválili založení střední školy. Nejčastěji se doptávali na prostory pro výuku tělocviku a odborných předmětů nebo zajištění vyučujících. Zastupitelé nehlasovali proti. Téměř polovina se zdržela s tím, že si chce před dalším projednáním školu prohlédnout. Ekonomické lyceum by totiž mělo vzniknout v budově základní školy Juventa, říká nezávislá místostarostka Kristýna Bukovská.
6: My jako město, které má víc než 14 000 obyvatel, samozřejmě máme zájem, aby tady bylo i to střední vzdělávání, protože to nám tady chybí a naše děti, když opouští 9. třídu, tak musí dojíždět do okolních měst. Mnohdy i ty vzdálenosti nebývají úplně malé.
3: Vedení hlavního města podpoří i příští rok pořadatele akcí zaměřených na inovace, technologie a vědu. Na festivaly, konference nebo veletrhy, které souvisí například s biotechnologiemi, vesmírem nebo umělou inteligencí, dá město přes 5 milionů korun. Organizátoři můžou žádosti podávat do 7. září. Budou moct získat až 1 000 000 korun, říká radní hlavního města pro oblast vědy, výzkumu a inovací Daniel Mazur z Pirátů.
7: Naším cílem je podporovat inovativní a inovativně podnikatelské prostředí v rámci hlavního města a přitáhnout do něj mladé lidi, zejména ty na univerzitách.
1: Sport.
3: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. S Britem Pattnem vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Mariová Vacherot i americkou dvojici Stansová Harrison ve dvou setech. A tenista Vít Kopřiva se v generálce na US Open ve Winston-Salemu nepředstaví. Z turnaje se odhlásil kvůli nespecifikovanému zranění.
1: Počasí.
3: Čekáme oblačno i zataženo, během dne od jihozápadu postupně přehánky nebo déšť. Naměříme 18 až 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Když na dálnici D4 na 14. kilometru bez směru do Prahy bude bum, s největší pravděpodobností se pak můžeme dohadovat, jestli se šípkovou nebo se zelím. Pozor na zvířata v jízdních průzích nebo u dálnice D4, 14. kilometr směr Praha. A velmi důležitá zpráva teď z dálnice D6.
8: Prosím vás, na dálnici D6 na 28,5 kilometru směrem z Prahy ven leží paleta v pravém pruhu, tak jestli by se to mohli nějak nahlásit.
0: No už jste to nahlásil, děkujeme.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Pěkné úterý.
9: Dobré ráno, střední Čechy.
0: Než dorazí Martin, bude tady Marta a Marek. Předpokládám, že Marta jako dárek panu posluchači, že zavolal do zelené vlny a informoval ostatní řidiče. Děkujeme ještě jednou. Přidáme Martina Písaříka v rámci informačního bloku, co v učebnicích nebylo. A aby toho nebylo málo, přidáme i zase nějakého dalšího pejska do vysílání z archivu. Pana Majera asi znáte z Arabely, tak si ho představíme, když byl jako jezevčík. A slušelo mu to dost.
9: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: slaví všichni psi. Pejskové mají svůj svátek celosvětový, tak jim dejte pac pusu. Podrbejte je tam, kde to mají rádi, dopřejte jim a nepleťte si je.
1: Nepleť se tu, pajdo.
2: Dávej pozor, kam šlapeš. Neříkej mě pajdo.
1: Když já nevím, který jste které.
2: Poznáš od
3: té. Musíme je nějak rozlišit, nejlíp obojkem.
4: Počasí ve středních Čechách.
0: Pavel Karas prásknul v předchozí hodině, jak startuje dnešní den ohledně počasí úterý 25. srpna. Pojďme si jeho slova připomenout.
5: Tak já vidím podstatně víc mraků, než tomu bylo včera. Převládá oblačno zataženo. Na jihu našeho kraje se zatím výjimečně objevují srážky v podobě slabého deště nebo přeháněk. No a aktuální teploty registrujeme tedy mezi 12 a 15 stupně Celsia nejčastěji. No a během dne se dostaneme na podobné teploty jako včera, mezi 18 až 22 stupňů. Velká oblačnost bude převažovat, později odpoledne a večer od jeho západu dorazí místy i déšť, přehánky, výjimečně může i zabouřit. A vád bude slabý, během dne přechodně mírný východní, případně severovýchodní vítr.
0: My si to ověříme případně, váš druhý dnešní vstup, tedy dalších 50% vaší práce pro naší stanici v rámci odpoledne, a nebo za půl hodiny, když budete u přijímačů, budeme moc rádi. Přejeme hezký den.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kuba Vodička připraven. No tak pojďme si říct, jak se jezdí v Praze na, nebo při vrcholící dopravní špičce, kde je jaká dopravní blamáž a nebo je to ještě stále takové prázdninové milé a mohlo by to být po celý rok, tak co vidíš na těch monitorech?
6: Hezké ráno. Začnu problémem, který je ve Spořilovské směrem do centra. Kousek za nájezdem odchodovce se srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona začíná už na Brněnské na úrovni Chodova. Je to asi na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště stále očekávejte nesouvislou kolonu od cizdu na Jesenici až k nájezdu od ulice k Barandovu. Celý úsek je stále až na půl hodiny. Zdržíte se také na okruhu před omezením u letiště směrem z Prahy od Evropské. Čekejte zdržení k letišti až 20 minut. Regulují se jezdy do tunelu Blanka směrem Stroj na Smíchov. Kolona je proto nejen v ulici v Holešovičkách, ale také v Liberecké. Už od cizdu na Hloubětín je to na 25 až 30 minut. Pomalu se jede stále také na okruhu a Štěrboholské spojce. Mezi D11 a Průmyslovou se zdržíte 20 minut a kolonu očeká.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
7: Cesta ven z poruchy příjmu potravy není jen o změně návyku. Je to hluboký proces sebepoznání a postupného budování vztahu k sobě.
8: To tělo se adaptovalo na to, že nepotřebuje tolik jídla, takže mě nedávalo signály hladu.
7: Kláře pomohla psychoterapie u magistry Jany Kastnerové.
4: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: 8:22.
1: Běž se trochu proběhnout. No, je tam hezky.
2: Furt proběhnout.
1: No.
2: Nechce.
1: Ale jen běž. Můžete třeba spajdou.
2: Co spajdou?
1: To no. Něco stopovat, že?
2: Když jsi sama.
1: A nebo víš co? Vem si tohle. Dole je otevřeno. Hop.
2: Je, yeah, penisák. To je ono. Jože, on penisák.
0: No ale kam se poděl ten Arabelin prsten? No. Neviděli jste ho někdo? No tak hlavně, aby nám ho někdo předal, že? Jestli ho má Brno, tak to uvidí. Ne, každopádně, ať už máte pohádkový den, anebo takové průměrné ráno, zkuste se pousmát, koutky nahoru, bude to lepší i pro ostatní, ať se daří a hlavně beze stresu a beze spěchu.
3: Už

0: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
0: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes dostanou volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky s jejich jmény pro říjnové senátní volby. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. První kolo voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Lidem ve Zbraslavicích na Kutnohorsku slouží opravené víceúčelové hřiště. Práce stály přibližně 12 milionů korun, část nákladů pokryla dotace. Nové schody, chodníky i zabezpečení cest dokončují dělníci u Drábských Světniček v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Finišuje tak záchranný projekt pozůstatků středověkého skalního hradu vytesaného do pískovcových skal. Návštěvníci se tam po 5 letech budou moct vrátit v září. Sanitky, speciální technika i ukázky první pomoci. To dnes od 10 hodin uvidí lidé na Staroměstském náměstí v Praze. Akce nazvaná Den s pražskou záchrankou má veřejnosti přiblížit práci zdravotnické záchranné služby. A dnešní počasí čekáme oblačno až zataženo, během dne od jeho západu postupně přehánky nebo déšť a naměříme 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: No a teď to tady naskákalo. Ranní špička začíná dnes v úterý v rámci Leta později. Tak koukám, třeba čerstvé nehody jsou v Praze na Spořilovské. Neprůjezdný levý pruh, dvě auta po nehodě, kdo jedete ve směru k jižní spojice, tak ať víte, proč stojíte. Další nehoda na Barandovském mostě, neprůjezdný pravý pruh, taky dvě auta v sobě a potkáte je vlastně v tom sjezdu ze Zlíchovské do Strakonické. D6, 28,5 km, směr Vary, je stále není odklizená paleta v jízdním pruhu. No a poslední informaci dodává zpravodaj Zelené vlny z centra od Vinohradského rozhlasu.
5: Dobré ráno, pražská Zelená vlna. Zúžení za muzeem na magistrále je v pravém pruhu, narvala nějaký osobák do dodávky, takže tam blokují pravý pruh, těsně za odbočkou nahoru na Vinohradskou, takže se to se úplně do levýho.
4: Gratulujeme, ale to dáte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ranní vysílání při úterý 25. srpna jede dál a uděláme si výlet směr HKO.
3: HKO Kokořínsko. Tam trampové jednají často s úředníky i majiteli pozemků o budoucnosti nelegálních tábořišť a mají v tom úspěch. Na některých místech už budou moci tábořit legálně.
4: No a přitom dá se říct, že opravdu několik let ta komunikace mezi těmito tábory probíhala asi takhle. Zkrátka každý chtěl to své, ale došlo ke kompromisu. Leckde to neumí.

0: vyrážíme na procházku, pokud možno se svým čtyřnohým miláčkem, protože proč mu nedopřát další procházku, a Kokořínsko se přímo nabízí. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Máchův kraj legalizuje první dvě nepovolená tábořiště pro trampy, takže to je dobrá zpráva. Ale představte si, že to rozhodnutí o tom, kdy to vstoupí všechno v platnost, bude to v nejbližší době. Jedno se jmenuje Bororo a druhé Mamuťák. Jejich součástí mají být i ohniště, několik nelegálních nocovišť nechali správci Cháka a Oloni zbourat, ale co si pamatuju, těch neoficiálních tam snad bylo přes 200.
1: Kemp Bororo, panenská příroda, koukám dolů do takové rokle. Tábořiště je možná 4 metry široké a na dílku má 15 metrů, je pod skalním převisem. Podle předsedy spolku Táborový kruh a trampa Libora Harticha bude právě Bororo brzy zlegalizované.
2: V podstatě je to tak, že už se čeká na oficiální legalizaci těchto dvou trampských tradičních kempů. Zatím je to ve stádiu, že se k tomu ještě vyjadřují v podstatě právníci, protože jde hlavně o tu právní legalizaci toho ohniště.
1: Legalizace je podle něj možná i u třetího tábořiště.
2: Ten třetí kemp, který měl být legalizován, je kemp Ranč 7D.
1: Podobně by mohlo být zachovaných dalších 28 nocovišť na státních pozemcích, včetně možnosti rozdělávání ohně. Dalších 64 tábořiště ale na soukromých pozemcích. Ta by mohla zůstat podle Harticha jako nouzová nocoviště. Domluvit si je ale musí už výhradně jen trampové.
2: Kempy budou zachovány, ale ve formě nouzových bivaků, tudíž bez ohně.
1: Hartich přibližuje první místa, kde by mohli soukromí majitelé pozemků trampy bez ohně tolerovat.
2: Je to třeba strážce lesa, netopér, lasička, krkavec, junák.
1: Ředitel HKO Ladislav Pořízek říká, že přes 40 nocovišť z celkových 138 už nechali odstranit.
3: Ten aktivní přístup zprávy HKO k likvidaci trampských kempů vlastně skončil.
1: Pořízek připomíná i platné zákony.
3: Obyvakování je povolené.
1: Odpůrci tábořišť v jakékoliv jejich podobě se odmítli na mikrofon vyjádřit. Vadí jim údajné ničení skal nebo stavby s využitím umělé hmoty, skla nebo montážní pěny. Z Kokořínska Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: 8.41,5, za chvíli informace o počasí nejen pro dnešek, ale i výhled od Pavla Karase. Dodáme zelenou vlnu a taky tipy, jak kulturně strávit dnešní den v našem kraji.
4: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: Hezky a přesně 8:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dneska to bude spíš takový jarní den, spíš dost mraků, nebo víc mraků, rozhodně než sluníčka. Taky z některých mraků se spustí, může zabouřit, kroupy se nečekají a nějaký zásadní silný vítr taky ne, takže žádný Armagedon nebude. Bude to zkrátka pohodový den, navíc můžete se upravit i podle svého, tak třeba vyrazit na návštěvy za kulturou. 22 stupňů to není ani k vodě. Ale bude to lepší, nebo zlepšovat se to ještě bude se závěrem léta. Pavel Karas o tom něco ví. Tak pojďme do výhledu.
2: V noci bude teplota klesat na 15 až 12 stupňů. Ve středu čekáme ještě zataženo až oblačno. Hlavně dopoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo déšť. Odpoledne začnou srážky ustávat a později začne taky ubývat oblaků. Nejvyšší teploty zítra mezi 17 a 21 stupně Celsia. No a pak už přijde to očekávané oteplování. Čtvrtek by měl být letním dnem, to znamená, že při polojasné až skoro jasné obloze budou teploty šplhat na 26 až 29 stupňů. No a tím nejteplejším dnem tohoto týdne bude pátek, kdy do České republiky od západu dorazí studená fronta a přední teploty ještě vyšplhají na 28 až 31 stupňů. Takže pátek zřejmě posledním tropickým dnem.
0: Ale druhým dechem se dá dodat, že čím delší předpověď počasí, myslím tím, co do počtu dnů, tím je menší úspěšnost, že? Tak já bych si to ještě přepočítal a ve čtvrtek se zeptáme zas. Bude to tak lepší.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Teď mi tady pípla informace o nějaké aktualitě z provozu Pražské integrované dopravy. Kouknu hned na to, abych vám to řekl automaticky. Ne. To už jsme informovali ovšem, tak to bylo asi pravděpodobně jen připomenutí. Kdo jste nás neposlouchali, připomínám S75, nejezdí se. Jezdí se, už se jezdí, konečně, spravili to, kameny jsou pryč, sesunul se svah, tak naštěstí je to všechno uklizené, náhradně autobusová doprava dojezdila, no a pláčky, motoráčky jezdí dál. Kdyby něco, budeme vás informovat. Teď ale Kuba Vodička, informace po 8:45 z Pražské zelené vlny, kde to nejvíc vázne. Tak povídej, mimochodem dneska naposled, tak kdybychom se neslyšeli, přeju úspěšný den a zase příště naslyšenou.
3: Ráno na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte velmi dlouhou nesouvislou kolonu, a to už od nájezdu zde jedničky. Týká se to především kamionů v pravém pruhu a pomalu se jede až k nájezdu od Barandova. Celý úsek pojedete osobním autem až půl hodiny, pro kamiony to zdržení bude ale výrazně delší. Zdržíte se také na okruhu před omezením u letiště, pokud míříte z Prahy na D7 od Evropské, to asi na čtvrt hodiny. Provoz vázne stále i v Liberecké a Holešovičkách směrem do centra, od nájezdu od Letňan pojedete v koloně až před tunel Blanka, aktuálně zdržení na 25 minut. Pomalu se jede i na okruhu a Štěrboholské spojce od Černého mostu k nájezdu od Průmyslové, čekejte zdržení více než 20 minut. A kolona popojíždí stále i na jižní spojce směrem na Smíchov, zastavíte se před sjezdem na Modřany, pomalu se pak jede přes Barandovský most až do Dobřížské před tunelem Rázovka, zdržení kolem 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech. Marek Ždánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ni vzpomíná? Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: Gorilí samice Moja. No i naše tady moderátorská žena ze středních Čech vás taky provede středočeským dopolednem a zase se řehní. Ať se řehní i váš dnešní den. Doufám, že budete mít úspěch a že budete mít úsměv od ucha k uchu. Já přeji dobrý den a příště naslyšenou.

ještě ladí.

0: Středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Za rytíři kulatého stolu a bájným králem Artušem vyraste na zámek Loučeň. V zámeckém parku s labyrinty vás čeká dobrodružné putování světem rytířů, ve kterém se malí návštěvníci zapojí do plnění úkolů a za odměnu získají kouzelné peříčko na svou kouzelnickou hůlku. S její pomocí pak pomohou Artušovi, Merlinovi a jejich družině vyhnat zlou Morganu. Po celý den budou navíc možné prohlídky zámku. Klasické dětské, čokoládové nebo kostýmované. Městská galerie v Berouně představuje obrazy Aleše Kudhana, který se k malování naplno vrátil až v důchodovém věku. Výstava Kouzlo akvarelu nabídne díla inspirovaná krajinou kolem Berounky, Trubskou, ale taky cestami po Francii a Itálii. Výstava potrvá do 30. srpna. Neobvyklé safari vás čeká na Kokořínsku. Výstava fotografií Petra Rajsta Šťastného v muzejní kavárně v regionálním muzeu v Mělníku představuje skal útvary, ve kterých autor objevuje zvířata, třeba králíka, koně, slona nebo opici. Expozice vybízí k jinému pohledu na známou krajinu a k hledání zvířat ukrytých ve skalách. Součástí je taky mobilní hra, po jejímž absolvování získáte tajnou mapu s místy, kde některá skalní zvířata hledat. Tak příjemnou procházku. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vlak u Křivoklátu najel do spadlého kamení. Počet dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava v Česku ubývá. Čekáme oblačno až zataženo, postupně přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Osobní vlak u Křivoklátu najel do spadlého kamení. Provoz na trati je zastavený, na místě zasahovaly dvě jednotky hasičů. Nikdo se nezranil, vlak má poškozený podvozek, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka.
3: Tím poškozeným podvozkem začala unikat nafta, tu hasiči zachytli, budou ji sanovat. Tam v tom místě je to, řekněme, několik stovek litrů nafty. Co se týká cestujících, tak 12 cestujících bylo evakuováno a v tuto chvíli probíhá odklízení toho kamení.
2: Podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové se jednalo o soupravu tří nových vozů Regiofox. Škodu zatím dopravce nevyčíslil. Únik nafty už prověřuje vodoprávní úřad, Česká inspekce životního prostředí a Povodí Vltavy. V Česku podle policie ubylo dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl z 600 před 5 lety na zhruba 480 loni. Letos v prvním pololetí jich bylo 217. Nejvíc jich bývá v Praze, nejméně v Karlovarském kraji. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek.
4: Obecně neplatí, že by města a obce musely na přednost zprava zvlášť upozorňovat. Pokud je ale nějaké místo nepřehledné nebo se tam nehody často opakují, může správce komunikace situaci zpřehlednit například dopravním nebo vodorovným značením.
2: Před základní školou Jana Palacha v Kutné Hoře dělníci opravují vodovodní řad. Původní přípojka do budovy školy už byla ve špatném stavu. Technici ji na začátku letních prázdnin museli kvůli poruše dočasně odstavit.
5: Původní potrubí bylo přibližně 40 let staré. Část řadu tak byla poruchová a technici tady v poslední době několikrát řešili havárie s únikem vody. Proto se město rozhodlo jít cestou celkové rekonstrukce potrubí. Oprava za více než 1 milion korun má být hotová do konce srpna, aby neomezila provoz školy od 1. září. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov převzal trenér Radek Korondiák, nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. V uplynulé sezóně byl Korondiák trenérem Táborska. Po odvetě neúspěšné baráže o šance ligu s Baníkem Ostrava, ale u týmu skončil.
1: Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo, během dne od jihozápadu postupně přehánky nebo déšť. Naměříme 18 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu od sjezdu na Jesenici k nájezdu od Barandova. Celý úsek pojedete až půl hodiny. Zdržíte se i na okruhu před omezením u letiště od Evropské, pojedete asi 15 minut. Reguluje se vjezd do tunelu Blanka směrem Strojí na Smíchov. Kolona proto začíná už v Liberecké. Před sjezdem na Prosek je to asi na 20 minut. A pomalu se jede stále na okruhu a Štěrboholské spojce od dálnice D11 k nájezdu z Průmyslové pojedete víc než 20 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a před námi je středočeské dopoledne. Slovo má Iveta Chlumská.
6: A já vám za celý tým Českého rozhlasu Střední Čechy, který vysílání připravuje, přeji hezké úterý.
1: Středočeské dopoledne.
6: A jsem ráda, že jste na našich vlnách. Co vás dneska čeká v této hodině? Ve 9:45 samo sebou zase naše zámecké léto. A to už finišuje, takže poslední šance zařadit se tedy mezi ty, kteří vyhrají třeba sluneční brýle, cestovatelský balíček obsahuje i piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. A taky můžete vyhrát ještě v pátek cenu tohoto týdne, a to soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Pavel Kudrna přidá ve 9:45 podrobnosti. A přidáme taky informaci, že historické opasky a tkanice se vyráběly zvláštní technikou, takzvaným karetkováním. Hana Smolová z Dobřichovic na Praze Západ získala v tomhle oboru mistrovský titul a my se za ní vypravíme už za chvíli.

0: Tolik tady Tony Esposito, Kalimba de Luna na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. 16 minut po deváté, krásné úterý vám přejeme. Víte, co je to karetkování? To je starodávný způsob zpracování příze z vlny nebo hedvábí. Hana Smolová z Dobřichovic na Praze Západ získala titul mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje právě v tomhle oboru. No a natáčela s ní naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: Karetkování je technika tkaní na takzvaných destičkách, díky které se vytváří tkanice, které se dají potom dále použít na ozdobu oděvů, opasky, popruhy.
2: Hana Smolová vytáhla šuplík, který je plný pestrobarevných pásků. Jsou různě silné, různě široké, různě dlouhé.
1: Tenhle ten vzor pochází z Halštatu, je to z období doby železné, což je 800 a 400 před naším letopočtem. Ten nález pochází z Rakouského dolu, my jsme tam nedávno byli na dovolené, úžasná podívaná. A ty solné doly mají výhodu, že se tam dochovává textil, že odtamtud máme právě těch karetek poměrně dost.
2: Jak jste se ke karetkování dostala?
1: Já jsem odmala milovala historii, romantické příběhy, i ty akční. A když jsem přišla na střední, tak jsem se o to začala zajímat i tak, že jsem začala si šít kostýmy, abych mohla jezdit na akce. No a k těm kostýmům jsem potřebovala tu karetku, což už je přes 20 let a furt mě to drží.
2: Kdo se na vás nejčastěji obrací, pro koho vyrábíte?
1: Nejčastěji právě zájemci o oživování historie a potom muzea. Dělala jsem i pro film.
2: Hana Smolová za svůj přístup k řemeslům obdržela titul mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje. A teď přede mnou rozkládá celou řadu zajímavých pomůcek.
1: Máme tady stavy různé, protože mám většinou natažených třeba až 5 stavů a každý ten stav má nějaká specifika. Jeden beru na historické akce, další se mi líbí, protože je hezky barevně udělaný a další má tvar dráčku, takže to je zase moje láska dráčku.
2: Vypadá jako drak, ale je to stav.
1: Je to stav, on má trochu omezení, protože se na něm nedá tkát úplně všechno, musím si vždycky dopředu vybrat, ale ráda ho beru na akce, vždycky to lidi zaujímá, já už se pak můžu rozpovídat.
2: Jak složité je na takovém stavu tkát?
1: Ten stav to velmi ulehčuje, já ho k tomu tkání ve skutečnosti nepotřebuju, stačí si to připnout třeba k pasu nebo ke stolu. Ale ten stav mi pomáhá to mít vyrovnané, lépe se mi dotahuje, lépe se mi s tím pracuje. No a velká výhoda, když máte děti, můžete od toho kdykoliv odejít.
2: Je důležitý ten materiál, který používáte?
1: Rozhodně. Pokud vezmu materiál, který není dostatečně silný, trhá se, není rovnoměrný, tak je to na tom znát. No a samozřejmě nejraději používám přírodní materiály, a to vlnu, len, hedvábí, bavlnu. Každý ten materiál má svoje.
2: Jaká byla vaše nejzajímavější zakázka?
1: Asi nemám jednu, je jich hromada. Teďka budu dělat pokus o repliku z hedvábí, která bude na 4 cm, což se moc nezdá, ono je to z tenkých hnětí, takže těch destiček bude hodně. Tento konkrétní pán to má potom ke kostýmu na středověk, který se hodně na tom zakládá a hodně do toho ty lidé investují, aby opravdu ten život z té minulosti co nejlépe napodobili.
2: Říká odbornice na karetkování Hana Smolová. Z Dobřichovic Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A paní Hana Smolová pracuje v regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. A karetkování tam občas učí i návštěvníky, kdybyste měli zájem. Ukázky její práce najdete na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: A za chvíli další šikovné ruce. My vás totiž naučíme péct masový buchníček, jakousi haši nebo echt masový koláč. Tuhle pochoutku dělá podle výherního posluchačského receptu po svém kuchař Ivan Vodochodský. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok, tak si to za chvíli nenechte ujít.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: moc mi rýchlo let.
1: Nekeš Birka a taky Marika Gombitová se nám ztratili ve slepých uličkách. Minutu máme po 9:30, my se teď ztratíme v kuchyni, protože v neděli Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku, připomněl nejlepší recept z roku 2024 podle hlasování pás posluchačů. Šlo o masový bochníček z několika druhy pečeného, vařeného a uzeného masa, původně od paní Zdeňky Chatové z Doudleb v jižních Čechách. A my se ho teď naučíme připravit s kuchařem Ivanem Vodochodským. Kolega Patrik se Ivana zeptal, co všechno si máme připravit.
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom, no pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
3: Jedno, dvě?
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
4: Pochoutkový rok.
2: Si nameleme tu naší lahodu.
3: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Dám vám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba nebo veky nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak, mám leto, je toho jak pro armádu.
3: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, přidám trochu garumu, což je jako vlastně pramáti všech fermentovaných omáček.
3: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
3: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
3: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
3: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
3: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
3: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
3: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
3: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
3: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší.
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
3: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem. No a teď tam vlejeme tu hmotu. A dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
3: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Uvidíme.
3: To tam ještě další půl hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
3: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
2: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. A on to má takovou...
3: Jo, to asi bude ono, no.
2: Kouchuť. Dobrý.
3: Dobrý.
2: Pojď, ne?
3: No, klidně můžeš držet talíř a to...
2: Já to držím. To si potrčku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
5: Mm-hmm. Třeba tohle.
1: Recept najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od paní Zdeňky Chatové z Doudleb. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 umístil na stříbrné příčce. Půjde o dančí závitky, které podle svého připraví šéfkuchař Jaroslav Sapík.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
1: A taky si s námi ve 9:45 užijte zámecké léto. Pavel Kudrna se na vás těší. Já držím palce.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Ano, o slovo se hlásí další vydání Zámeckého léta, také Pavel Kudrna, dalších 15 minut bude patřit právě tomuto prázdninovému seriálu, tak vás pěkně zdravím a vítám. No, nachyluje se nám čas už jenom do pátku, v pátek nás čeká pak velké losovací finále, čeká nás nejenom návštěva posledního zámeckého objektu v naší soutěži, pak taky losování výherce pobytu na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, no a zároveň budeme znát už tři jména výherců zámeckých pobytů na zámku Třešť. Jenom taková náhoda, včera vyhrál posluchač právě z Třešti. Mně to nedalo, podíval jsem se na jeho adresu na mapách a zjistil jsem, že ten zámek je od jeho domu asi dvě ulice. Takže kdyby vyhrál, tak to bude taková zvláštní situace, kdy bude chodit spát kousek vedle, než bydlí. No, dáme se do další návštěvy. František Kinský už je nachystán. Kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na jihozápad od Prahy, na jeden z nejvýznamnějších barokních zámků u nás, do Dobříše. Tamní zámek byl vystavěn ve stylu francouzského barokního klasicismu a dnes patří rodině Colloredo Mansfeld. Do zámku nás zve Jolana Nováková.
3: Vedle mě stojí ředitel zámku nebo správce zámku Pavel Krejcárek. Dobrý den.
4: Dobrý den posluchačům Českého rozhlasu.
3: A já si právě poslechla historku o tom, jak se kdysi tady na Dobříši procházel zámeckým parkem výtvarník a režisér Zdeněk Miller. Zakopl prý okrtinec a nápad namalovat krtečka byl na světě. Václav Čtvrtek tady napsal pohádky z mechu a kapradí a tak dále a tak dále. Říkalo se přece, Dobříš, zámek plný spisovatelů, to se vybaví leckomu z nás a my jsme teď vstoupili do spisovatelského pokoje. Jeden jste tady zachovali.
4: To spisovatelské období na zámku v Dobříši bylo poměrně dlouhé, trvalo zhruba 40 let. Máme tady velice zvučná jména, jako byl pan Drda, který tady mnoho let bydlel. Také kus života tady strávila Adina Mandlová. Vystřídalo se tady mnoho zvučných jmén, nejenom z toho spisovatelského, ale i z toho kulturního života tehdejší doby.
3: My jsme si prohlédli dobové vybavení i moderně pojatou expozici v zámeckých komnatách, která vypráví historii rodu Colloredo Mansfeld, historii zámku pocházejícího ze 16. století. Viděli jsme nádherný zrcadlový sál. Teď projdeme sala terénou a vstoupíme do francouzské zahrady, francouzského parku.
4: Francouzský park má rozlohu 2 hektary. To, co tady vidíte, je všechno po velké obnově a restaurování.
3: A teď přicházíme k tomu velkému vodnímu dílu, které tady máte. Je to fontána napájení heliových koní, kaskádu Vita.
4: Je to to největší dílo Františka Ignáce Placera, který tady dělá v celém areálu sochařskou výzdobu.
3: Za našimi zády je zámek, před námi oranžérie, kam vystoupáme po schodech. Musím přiznat, že jsem čekala, že oranžérie bude nějaký skleník.
4: Tak je to celá budova. My se nacházíme před severní stěnou oranžérie. Před námi se rozprostírá iluzivní malba. Jedná se o největší nástěnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. A ta malba je plastická. Jo, jsou tady okna, jsou tady schodiště.
3: A já si jdu tady sáhnout na tu tepanou mříž a ona je taky jenom namalovaná. Já jsem vám na to na všechno skočila. A vy tady máte v oranžerii, myslím, 5 expozic. Půjdeme doleva do galerie. To je pohoda, pán si tady leží na koberci. Tamhle vidím krtka, to znamená, že budeme u Millerů.
4: Ano, je to ta naše vlastně nejkrásnější expozice. Nacházíme se v galerii Zdeňka a Emily Millerových. Jsou tady herní prvky, všechno téma krteček.
3: Když jsme v oranžerii, tak jsou tady taky samozřejmě rostliny. Expozice věnovaná zámeckému zahradnictví, další lesu nebo vodě. A když se vrátíme zpátky na zámecké nádvoří, můžeme obdivovat barokní věžní hodiny nebo sochu granátníka, u které se každý fotí, tváří se dřevěně. Ale není, Pavel Krejcárek ťuká, je to litina.
4: A není to jenom obyčejná socha, ale jsou to kamna. Tak.
3: přijďte se podívat na Dobříše a nezapomeňte si projít taky anglický park.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dobříš si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No musíte uznat, těch soutěžních otázek by se nabízela skutečně hodně dlouhá řada. Mně by se třeba líbilo, která slavná prvorepubliková herečka trávila poslední měsíce na zámku Dobříš, Adina Mandlová, Lída Bárová, Nataša Golová. Ne, tak to nebude, to je úplně jasné, to je všeobecně známé. Adina Mandlová tam trávila nějaký čas, bohužel opuštěná vlastně téměř sama. Tak vy opuštění nejste, vy máte nás, Český rozhlas a naši soutěž Zámecké léto. Tak se dáme do soutěžení. Já jenom připomínám, když už jsem se zmínil o pobytu na zámku Třešť, tak je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro dvě osoby, je to na dvě noci, snídaně formou bufetu pochopitelně, privátní pronájem, wellness, lahev sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování po dobu pobytu zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, romantika pro dvě osoby, stojí to za ten jeden telefonát. Jestli máte chuť soutěžit, tak vám přeji hodně štěstí, protože dovolat se a být třetí, tak to už chce ne trochu toho štěstí, ale pořádnou kupu. Ať ho máte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Země vzdálená BSP v našem vysílání v zámeckém létě. No, chvilka napětí pominula tedy pro vás, kteří nesoutěžíte, určitě ne, ale pro ty, kteří se snaží dovolat, tak rozhodně ano. Teď už jasné, buď se dovolali nebo nedovolali, ale já vím, že třetím v pořadí byl pan Karel z Hrejkovic. Dobrý den, pane Karle.
1: Dobrý den.
0: Dotaz, pokud vyhrajete, dostanete zámecký balíček, zámecká prohlídka nebo na zámku pana Františka Kinského by také mohla, jak se říká, klapnout. Jel byste se podívat? Určitě ano.
1: Určitě to vidíte.
0: A ten pobyt zámecký, ten by taky, jak se říká, bodl na zámku Třešť.
1: No, ale to nehrá se, myslím, že to nehrozí.
0: Podívejte se.
1: Díval jsem se, že jsem se dneska trpěl.
0: Podívejte se, to je naprosto nevyspytatelné. Budete mít přes, já nevím kolik, abych to musel spočítat, asi 40 a něco finalistů, takže tam ta šance, to není jak někde v loterii ve Sportce, nebo už se to, já nevím, jak se to dnes jmenuje, ty loterie. Dobře, takže pane Karle, dáme se do toho jednoduššího a to je soutěžní otázka.
1: Jestli jsem dobře poslouchal, že jsem se snažil volat.
0: Dobře, tak jestli jste dobře poslouchal, se dovíme v zápětí. Z jakého materiálu je socha granátníka na zámku Dobříš?
1: No, z litiny.
0: Jste mi ani nedal šanci, abych vám řekl tři možnosti. Ze dřeva, z kamene, z litiny. Imituje to dřevo, ale je to litina. Přesně tak. Vyhráváte, vidíte, tak ten první krok jste splnil bez problémů. Jste nezaváhal, rovnou jste věděl, je to tak. Takže gratuluju, no a už se nám blíží finále, tedy ten pátek. V pátek určitě zpozorněte, protože, jak jsem říkal, buď tam může klapnout ta prohlídka zámku, anebo třeba i ten pobyt v Třešti. Mějte se hezky, pane Karle, naschánou.
1: Děkuju vám, děkuju, naschánou.
0: Všichni se mějte hezky. Zítra se opět přihlásí Povelkudrna v 9.45. František Kinský už chystá další objekt, kam se podíváme, a to já vám rovnou řeknu, zámek Častolovice. Tak si to užijte. Mějte se hezky, ještě jednou hezké úterý.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Až polovina léku v Česku má pouze jednoho dodavatele. Vedení HKO Kokořínskou máchu v kraji plánuje zlegalizovat první dvě trampská nocoviště. Čekáme oblačno až zataženo, postupně přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. V Česku chybí konkurenční výrobky u léků, kterým skončila patentová ochrana. Jediného dodavatele má až polovina z nich, což způsobuje jejich nedostatek, pokud se přeruší dodávky léku. Vyplývá to z dat České asociace farmaceutických firem. Podle jejího výkonného ředitele Filipa Vrubela je to i kvůli tomu, že stát tlačí na nízké ceny léku.
2: Ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
0: Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínskou máchu v kraji začalo legalizovat první dvě nepovolená trampská tábořiště. Jde o Bororo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech, ve kterých mají být i ohniště. 40 nelegálních nocovišť nechali správci HKO loni zbourat. Pokračuje ředitel správy chráněné krajinné oblasti Ladislav Pořízek.
3: My nyní zkoušíme legalizovat trampské kempy na území, které je v majetkové správě agentury. Ten proces je poměrně složitý, ale běží, ale předpokládáme, že vlastně na letošní sezonu ty dva trampské kempy by měly být zlegalizovány.
0: Vedení hlavního města podpoří i příští rok pořadatele akcí zaměřených na inovace, technologie a vědu. Na festivaly, konference nebo veletrhy, které souvisí s vědou, dá město přes 5 milionů korun. Organizátoři můžou žádosti podávat do 7. září. Budou moct získat až 1 000 000 korun, říká radní hlavního města pro oblast vědy, výzkumu a inovací Daniel Mazur z Pirátů.
4: Naším cílem je podporovat inovativně podnikatelské prostředí v rámci hlavního města a přitáhnout do něj mladé lidi, zejména ty na univerzitách.
0: Zájemci o dotaci můžou žádat elektronicky přes web hlavního města a datovou schránku. Sport. České volejbalistky odehrají v Brně čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Po dvou výhrách a jedné prohře nastoupí od 19 hodin proti Ukrajinkám, které mají o dva body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami a pokud dnes vyhrají, postoupí do osmifinále. Počasí. Čekáme oblačno až zataženo, během dne od jeho západu postupně přehánky nebo déšť. Naměříme 18 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 směrem z Rozvadova na Prahu jeďte opatrně za sjezdem na Vráž. Na 13. kilometru nabouralo osobní auto do středových svodidel. Projíždí se jen pravým pruhem a v koloně z 15. kilometru se zdržíte asi čtvrt hodiny. A na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu od nájezdu z dálnice D1. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pokračuje středočeské dopoledne a s vámi je dál Iveta Chlumská.
5: Jsem zpátky a přeji krásné úterý.
1: Středočeské dopoledne.
5: První třídní škola v Milovicích na Nymbursku zatím nebude. Tamní zastupitelé totiž včera večer její návrh na založení odmítli. Podrobnosti přinese naše reportérka a vy si na ně určitě počkejte. Taky na příjemnou muziku této hodiny bude tu Jiří Korn, Abba, Jiří Schellinger, Michal Tučný a další. No a mějte se báječně.
1: Do české dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Tak to byla ABBA, která také přispěla svou písní do našeho úterního dopoledního vysílání. Přispějeme informací o tom, že zastupitelé Milovic na Nymbursku jednali včera večer o založení první střední školy ve městě. Návrh nakonec nedostal potřebnou podporu a neprošel. Nové liceum mělo vzniknout v pavilonu základní školy Juventa. A další informace k tomu má naše reportérka Alena Junová, která se hlásí do vysílání. Aleno, hezké dopoledne.
1: Dobrý den. Zastupitelé včera o založení střední školy jednali téměř 2 hodiny. Zajímali se hlavně o to, jak bude prakticky provedené umístění středoškoláků do již fungující základní školy. Většina dotazů se týkala zajištění pedagogů, a to jak obecných, tak odborných předmětů. Podle připravovaných plánů totiž mělo v Milovicích vzniknout ekonomické liceum se zaměřením na sportovní management. S tím byla spojená druhá největší skupina dotazů, už teď má totiž základní škola naplněná vnitřní sportoviště. A tak se zastupitelé zajímali, zda by měli středoškoláci kde cvičit. Dále se doptávali třeba na instalaci bezpečnostních rámů a na to, jak často by se středoškoláci potkávali s mladšími žáky.
0: Ale no, jak tedy hlasování nakonec vypadalo?
1: Na jednání se dostavilo 13 z 15 zastupitelů města a pro založení licea jich hlasovalo 7. Protože je ale potřeba nadpoloviční většina všech hlasů, návrh o jeden hlas neprošel. Ostatní přítomní ale nebyli proti, všichni se zdrželi hlasování a už v průběhu debaty se někteří vyjádřili tak, že jsou ochotní o založení školy jednat na dalším zastupitelstvu. Nejdříve si ale zmínění zastupitelé chtějí školu prohlédnout a na vlastní oči vidět třídy, samostatný vchod pro středoškoláky i kabinety pro učitele.
0: Ale no pověz, kdy by mělo být tedy další jednání?
1: Na to už nezbývá moc času. Pokud chce totiž město otevřít školu pro prvních 30 studentů na začátku školního roku 2027-2028, musí do 30. září podat na středočeský kraj žádost o zapsání licea do rejstříku středních škol a školských zařízení. Ze včerejšího zasedání tak vyplývá, že by další mělo být ještě během září.
0: První střední škola v Milovicích na Nymbursku zatím tedy nebude. Mluvili jsme o tom s naší reportérkou Alenou Junovou. Děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Hebké ručníky a zářivé barvy nemusí být jen výsadou reklam na prací prostředky. Babské rady připomenou, že doslova zázraky dokáže při praní i ocet, citron nebo obyčejná sůl. Podrobnosti přinese Jarka Vykoupilová už za chvíli.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Rozhodně se nebojte, že byste to nedokázali mít doma hebké ručníky a zářivé barvy na nich. Jarka Vykoupilová prozradí, jak na to.
1: Babské rady.
2: Toužíte-li po příjemně měkkém froté prádle, namočte ho před praním na noc do horké vody s octem. Ocet při praní se dá použít nejen jako náhrada a vyváže, ale také zmírní pouštění barev. Na jemnost prádla může mít vliv i samotná voda. Obecně je známo, že tvrdá voda obsahuje více minerálů, které potom způsobují nežádoucí hrubost a tvrdost, což je například u povlečení nemilé. Řešením našich babiček je použití jedné lžičky jedlé sody přimíchané do klasického pracího prášku. Tato tajemná přísada zmírní účinek minerálních látek obsažených ve vodě a tím prakticky zajistí i vytouženou hebkost vypraného prádla. A pokud vaše textilní kousky ztratily, jak se říká, šmrnc, barvy jsou vybledlé a vzory zašedlé, stačí je před praním jednoduše namočit do koupele z 5 litrů vlažné vody a 100 ml citronové šťávy. Výsledkem bude čistá a zářivá barva textilu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Tak už víme, jak na hebké ručníky při praní, na to pamatujte. No a pamatujte na to, že vám servírujeme další příjemnou muziku. Za chvíli třeba Eláni, Tina Turner, Sting, Žalman a spol. A teď Petr Nať na mojom poschodí. Mějte se krásně.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Jožoráš, Eláni a voda, čo ma drží nad vodou, za minutu 10:45. Třeba vás taky nad vodou drží příjemná muzika a taky nějaké ty zajímavé informace, aby vám ten dnešní pracovní den lépe utíkal. Tak jednou z těch informací je, že se dívám do kalendáře, 25. srpnový den máme, ozdobilo nám ho jméno Radim, má pozitivní výklad, Radim je totiž spojený s radostí a muž jménem Radim by měl každému dělat jen a jen radost. Tak to mějte, Radimové, na paměti a my vám přejeme všechno nejlepší. Herec Lukáš Langmajer

0: slaví den narozeninový, jemu velká gratulace a další události připomene Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
1: Úterý 25. srpna. Svátek má Radim a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z našich nejtradičnějších továren ČKD v Praze byla do obchodního rejstříku zapsána přesně před 155 lety v roce 1871. Tehdy 25. srpna se poprvé sešla i správní rada. Anglosovětská invaze do Iránu neboli operace Tvář začala před 85 lety v roce 1941. Zastaralá iránská vojska kapitulovala po 5 dnech. Cílem invaze bylo zajistit strategický koridor pro zásobovací linky spojenců Sovětskému svazu a zabránit ose, tedy hlavně Německu a Japonsku, k přístupu k ropným polím. Finský student Linus Torvalds zveřejnil přesně před 35 lety v roce 1991 na počítačové síti zprávu, že začal pracovat na novém operačním systému. Datum bývá považováno za den zrodu systému Linux.
3: Drahé soutěžníky, přijímám toto řešení.
1: Den po abdikaci Michaila Gorbačova po moskevském puči před 35 lety v roce 1991 vyhlásilo nezávislost i Bělorusko. 75 má dneska zpěvák metalové legendy, britský Judas Priest Rob Halford. Z cvočky v kůži začal právě on, definoval tím metalovou módu a stal se módní ikonou. 65 má dneska country hvězda Billy Ray Cyrus. Jeho dcerou je zpěvačka Miley Cyrus. Já přeju hezký den.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: 11. hodina se blíží, za 13 minut přinese další zprávy do studia Tamara Kocourková, no a blíží se nám také konec prázdnin. No a zoopark Zelčí nedaleko Mělníka může být možná jedním z mých, kam byste se ještě třeba mohli vydat. Je tam na místě naše reportérka, spojíme se s ní po 11. a ona nám prozradí, proč byste právě měli vyrazit tam. A já ještě prozradím příjemnou muziku, která nás čeká do 11. Eurythmics, Mandraže, taky John Travolta, Olivia Newton-John. Mějte krásný den.

Víte, že prý nejkrásnější pohled na Vltavu je z vyhlídky Máj? Najdete ji nad bývalými svatojánskými proudy nedaleko Teletína. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.
2: Málo mě zná, kdo o mě říká.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebel. Úterní večer s Českou televizí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Lidé v Česku sázali v hazardních hrách víc než loni. V Praze 5 začalo fungovat Centrum duševního zdraví pro seniory. Pomáhat má hlavně lidem s demencí. Čekáme oblačno až zataženo, postupně přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Češi za letošní půlrok prosázeli v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku to je o skoro 13% víc. Vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíc Češi sázejí na herních automatech, rostou ale i sázky v živých hrách, jako jsou ruleta, kostky nebo karty. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšil o 13% na necelých 540 miliard korun. Lidem trpícím demencí nebo Alzheimerovou chorobou má pomáhat nově otevřené Centrum duševního zdraví pro seniory v Praze 5. O pacienty se tam stará psychiatr, geriatr a sociální pracovníci. Za seniory budou jezdit i domů. Centrum dosud fungovalo ve zkušebním režimu, pokračuje místostarosta Prahy 5 Petr Lachnic, hnutí ANO.
2: Oni vyhledávají ty osoby, které mají tu demenci Alzheimera a snaží se najít cestu a specifické speciální ošetření, které tyto osoby potřebují.
0: Nové schody, chodníky i zabezpečení cest dokončují dělnici u Drábských světniček v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Finišuje tak záchranný projekt pozůstatků středověkého skalního hradu vytesaného do pískovcových skal. Návštěvníci se tam po 5 letech budou moct vrátit v září, informují o tom Lesy České republiky.
3: Hotové už jsou venkovní palisády, schody od krásné vyhlídky i část schodů a chodníků od Dnebohu. Vybetonované jsou i patky hlavního přístupu a dělníci pracují na konstrukcích uvnitř hradu. Z Drábských světniček nedaleko Mnichova hradiště Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
0: V Číně pokračuje mistrovství světa v moderním pětiboji. 6 českých reprezentantů vynechalo týmové soutěže a připravuje se na individuální kvalifikace. Muži do nich vstoupí zítra. Ve čtvrtek do nich zasáhne i Lucie Hlaváčková, která je už na svém 3. šampionátu a věří, že letos by z toho mohl být nejlepší výsledek.
4: Mě zatím se ty moje 2 předchozí ty závody moc nedařily, takže doufám, že konečně to jako breaknu a bude to jako lepší. Nějaká nervozita je určitě, ale že by byl nějak vyšší než na světácích nebo na mistrovství Evropy nebo tak, tak to si myslím, že ne.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo během dne od jihozápadu, postupně přehánky nebo déšť. Naměříme 18 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 směrem z Rozvadova na Prahu opatrně za sjezdem na Vráž. Na 13. kilometru se řeší nehoda osobního auta do svodidel, projíždí se jen pravým pruhem a v koloně z 15. kilometru se zdržíte až 15:15. A na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu od nájezdu z dálnice D1. Popojíždí hlavně kamiony v pravém pruhu a pomalu se jede až k nájezdu od Barandova. Celý úsek pojedete osobním autem za 20 až 25 minut, kamiony se drží výrazně déle. A silný provoz je také na Štěrboholské spojce od sjezdu na Běchovice k Průmyslové se pojedete 10 až 15 minut. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Zprávy v 11 otevřeli poslední hodinu dnešního středočeského dopoledne a s vámi je stále Iveta Chlumská.
5: A prozradím, čím ji naplníme. Hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
5: Samozřejmě příjemnou muzikou Eros Ramazzotti, Petr Spálený, Ilona Čáková. To je jen něco málo, na co vás nalákáme v této hodině. Taky sanitky, speciální technika i ukázky první pomoci. To všechno dneska lidé vidí na Staroměstském náměstí v Praze. Koná se tam totiž den s pražskou záchrankou. A na místě máme reportéra, přihlásí se nám do vysílání. A taky se nám přihlásí do vysílání reportérka ze zooparku Zelčín nedaleko Mělníka. Může to být jedno z mála míst, kam ještě stihnete do konce prázdnin vyrazit. Tak si počkejte na podrobnosti a mějte se hezky.

0: Vladimír Ramazzotti nám dospíval 16 minut po 11. Ať chceme nebo nechceme, máme 25. srpnový den a prázdniny nám pomalu, ale jistě budou končit. Zoopark Zlčín je největší kontaktní zoopark v Čechách a najdete ho jen pár kilometrů od Mělníka. Kromě setkání se zvířaty si tam můžete vyzkoušet i další aktivity a taky se dozvědět víc o samotném chovu zvířat. V zooparku Zlčín je právě teď naše reportérka Elena Chomátová. Hlásí se do vysílání. Elen, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak nám pověz, jaká zvířata v areálu zooparku najdeme a jaký je tam další využití nebo vyžití.
1: Tady v zooparku najdete zvířat hned několik. Těšit se tu můžete například na koně, klokany, ovce, pštrusy, emu a spousty dalších. Zoopark je zároveň největším kontaktním zooparkem u nás, což znamená, že máte možnost se volně pohybovat mezi vybranými zvířaty. Navštívit můžete výběhy s kozami, lamami, mini prasátky, drůbeží nebo poníky. Zvířátka jsou tady zvyklá na každodenní kontakt s lidmi a rádi se nechají pohladit. No a ještě radši jsou, když jim dáte něco dobrého na zub. No a co se týká toho vyžití, tak tu v areálu najdete také několik vzduchových trampolín, zároveň tu je pro děti pískoviště a najdete tu i stezku pro bosé nohy, která má pro tělo hned několik pozitivních účinků. Například pomáhá snižovat stres, což se může teď před začátkem nového školního roku hodit.
0: Nejen dětem, ale třeba i učitelům. V zooparku probíhají taky individuální prohlídky zvířat s ošetřovatelem. Pověz nám, jak taková prohlídka vypadá.
1: Tak ta prohlídka má za cíl vás vzít do zákulisí toho každodenního života zvířete. Individuální prohlídky probíhají od pondělí do neděle a vybrat si můžete prohlídku u surikat, klokanů nebo želv. Většinou se chodí po menších skupinkách, maximální počet osob je 6. No a je možné si tu prohlídku jak čas, tak den zarezervovat online na jejich stránkách. No a kromě toho tu teď o prázdninách probíhá také komentované krmení, kde samozřejmě nechybí ani výklad plný zajímavostí.
0: Zoopark Zlčín pořádá i různé akce. Stihneme ještě nějakou právě do konce léta?
1: Ano, tady v zooparku bude o víkendu probíhat takové rozloučení s prázdninami. Sobotní odpoledne tu bude taneční vystoupení, celý den tu bude probíhat doprovodný program. Večer se můžete těšit na opékání buřtů a vyvrcholením toho sobotního večera bude od 20:30 noční krmení surikat.
0: Ze zooparku Zlčín u Mělníka se nám do dopoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Děkujeme, hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Jak už jsem říkala, v terénu máme našeho reportéra, ten zase zažívá den první pomoci, tedy sanitky, speciální technika i ukázky první pomoci, to dneska všechno lidé vidí na Staroměstském náměstí v Praze. Koná se tam totiž den s pražskou záchrankou a my se za chvíli dozvíme víc.

ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

chceš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Blízku. Jak už na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy zaznělo, na Staroměstském náměstí v centru hlavního města je dnes den s pražskou záchrankou. Návštěvníci uvidí dynamické ukázky práce záchranářů a můžou si prohlédnout sanitní vozy a taky speciální techniku. Akci sleduje i náš reportér Josef Beneda, který je se mnou teď ve spojení. Josefe, dobrý den.
1: Hezký den, Staroměstské náměstí tady doslova zaplnila záchranářská technika. Program tady začal v 10 hodin a teď za mnou nejspíš můžete slyšet vystoupení zpěvačky Terezy Mátlové. Jako první tady asi každého zaujme velké vozidlo Golem, které záchranáři používají při mimořádných událostech. Golem je tady rozložený do takového velkého stanu, kde si lidé můžou prohlédnout techniku a zázemí vozu. V jeho levém křídle si zájemci také můžou vyzkoušet, jak správně poskytnout první pomoc člověku v bezvědomí při zástavě oběhu, dušení, závažném krvácení, popáleninách i alergických reakcí.
0: Co dalšího dnes ještě lidé na dni s pražskou záchrankou můžou vidět?
1: Tak kromě Golema je tady spousta dalších záchranářských aut, a to od největších sanitek až po malá terénní vozítka. Záchranáři tady také už předvedli dnešní první dynamickou ukázku. Konkrétně předváděli, jak by zasahovali v situaci, kdyby nějaký vandal zkusil vylézt na Mariánský sloup ve středu náměstí a spadl z něj dolů. Po celý den se tady budou také střídat různí řečníci, kteří budou divákům přibližovat podstatné informace ze světa zdravotnictví. Například ve 14:20 tady odborníci vysvětlí, jak funguje registr dárců kostní dřeně, kolem 15:30 popíšou aplikaci Záchranka a před 17:00 představí projekt Zahrada pro duši. Pořadatelé tady také připravili panelovou výstavu, která ukazuje historii i současnost pražské zdravotnické služby. No a celou akci také provází hudební vystoupení. Na pódiu se tady ještě vystřídají například Andrea Kalousová, Petr Janda nebo Jan Bendik.
0: Josefe, prozrať nám, proč vlastně záchranáři dnes tuto akci pořádají?
1: Tak celý program má pomoci především žákům a studentům, kterým právě končí letní prázdniny. Cílem záchranářů je podpořit bezpečný návrat dětí a jejich rodin do škol. Chtějí také zvýšit povědomí a prevenci úrazů, ochraně zdraví a správném řešení mimořádných situací. Akce má návštěvníky seznámit s každodenní prací záchranářů, fungováním zdravotnického operačního střediska i vývojem tísňové linky 155. Akce potrvá do dnešních 19 hodin večer a je zcela zdarma.
0: Na Staroměstském náměstí v centru hlavního města se dnes tedy koná den s pražskou záchrankou. Mluvili jsme o tom s naším reportérem Josefem Benedou. Díky za to, hezký den a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je naprosto nezbytné, zpívala Hana Zagorová, máme 11:45, tak je naprosto nezbytné, abych vám řekla, kam se ještě dnes můžete třeba vypravit. No, za bájným králem Artušem, za obrazy nebo na neobvyklé safari. Tam všude dnes můžete zavítat. A podrobnosti vám k tomu poví Denisa Hergislová.
1: Středočeské typy.

0: Kam se dnes můžete vydat? Za rytíři kulatého stolu a bájným králem Artušem vyraste na zámek Loučeň. V zámeckém parku s labyrinty vás čeká dobrodružné putování světem rytířů, ve kterém se malí návštěvníci zapojí do plnění úkolů a za odměnu získají kouzelné peříčko na svou kouzelnickou hůlku. S její pomocí pak pomohou Artušovi, Merlinovi a jejich družině vyhnat zlou Morganu. Po celý den budou navíc možné prohlídky zámku, klasické, dětské, čokoládové nebo kostýmované. Městská galerie v Berouně představuje obrazy Aleše Kudhana, který se k malování naplno vrátil až v důchodovém věku. Výstava Kouzlo akvarelu nabídne díla inspirovaná krajinou kolem Berounky, Trubskou, ale taky cestami po Francii a Itálii. Výstava potrvá do 30. srpna. Neobvyklé safari vás čeká na Kokořínsku. Výstava fotografií Petra Rajsta Šťastného v muzejní kavárně v regionálním muzeu v Mělníku představuje skalní útvary, ve kterých autor objevuje zvířata, třeba králíka, koně, slona nebo opici. Expozice vybízí k jinému pohledu na známou krajinu a k hledání zvířat ukrytých ve skalách. Součástí je taky mobilní hra, po jejímž absolvování získáte tajnou mapu s místy, kde některá skalní zvířata hledat. Tak příjemnou procházku. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Chybět nebude ani pozvánka k poslechu poledních zpráv s Tamarou Kocourkovou. Po 12. hodina příjemné muziky už je nachystaná a ráda přidám k písničkám vaše vzkazy. Můžete je posílat do naší SMS brány na číslo 90 011 04, pište ve tvaru STC Mezera a pak váš text, anebo přes webový formulář, ten najdete na naší internetové adrese střednicechy.rozhlas.cz. Tak do toho, ať máme koho potěšit a všem dobrou chuť k obědu.

Protože Středočeský kraj je největším krajem v České republice, má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Nová spirála v koprodukci s Živou tvorbou uvádí v české premiéře hru Medizonské mosty.
1: Chtěl bych si tě vyfotit.
2: Ne, teď ne.
1: Teď je ten správný čas.
2: Proč myslíš?
1: Protože jsem si jistý, že na téhle fotce budeš opravdu ty.
0: V hlavních rolích Vanda Hübnerová a Jan Révaj, režie Viktorie Čermáková. Vstupenky na novaspirala.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
5: Z poškozeného vlaku u městečka na Rakovnicku vyteklo 600 litrů nafty. O první střední škole v Milovicích na Nymbursku se zatím nerozhodlo. Čekáme oblačno až zataženo, postupně přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Pracovníci správy železnic odstraňují trati v městečku na Křivoklátku sesunuté kamení, do kterého ráno narazil osobní vlak. Nikomu se nic nestalo, ze soupravy vyteklo zhruba 600 litrů nafty. Tu budou hasiči zachytávat do vyhloubené jímky. Škoda na voze je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové 8,5 milionu korun. Vlaky místem nejezdí. Z Rakovníka do Roztok u Křivoklátu je nahrazují autobusy. K nehodě došlo v chráněné krajinné oblasti Křivoklátku. Na místě situaci prověřovali zástupci vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí. Zastupitelé Milovic na svém večerním jednání neschválili založení střední školy. Nejčastěji se doptávali na prostory pro výuku tělocviku a odborných předmětů nebo zajištění vyučujících. Zastupitelé nehlasovali proti. Téměř polovina se zdržela s tím, že si chce před dalším projednáním školu prohlédnout. Ekonomické liceum by totiž mělo vzniknout v budově základní školy Juventa, říká nezávislá místostarostka Kristýna Bukovská.
6: My jako město, které má víc než 14 000 obyvatel, samozřejmě máme zájem, aby tady bylo i to střední vzdělávání, protože to nám tady chybí a naše děti, když opouští 9. třídu, tak musí dojíždět do okolních měst. Mnohdy i ty vzdálenosti nebývají úplně malé.
5: Další hlasování o založení licea by mohlo být v září. Rodiče z Prahy 2 můžou do konce září zažádat o příspěvek až 4 000 korun na školní potřeby a zájmové kroužky pro své děti. Podpora je určená pro rodiny s nižšími příjmy a pro samoživitele. Žádosti přijímá nadační fond Dvojka srdcem.
7: Nárok na příspěvek mají rodiče s trvalým bydlištěm v Praze 2, nebo ti, jejichž dítě navštěvuje základní školu zřizovanou městskou částí. Rodiny, které pobírají dávku státní sociální pomoci s takzvaným bonusem na dítě, získají podporu automaticky. V ostatních případech posoudí žádosti individuálně správní rada fondu Dvojka srdcem. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas. Sport.
5: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Petna vyhrála v kvalifikaci oba duely. Do smíšené čtyřhry zasáhne dnes i Jakub Menšík s Karolínou Muchovou, kteří dostali od organizátorů divokou kartu. Počasí. Odpoledne bude převážně zataženo, zpočátku jen ojediněle přehánky, později odpoledne a večer od jeho západu postupně místy, déšť nebo přehánky, naměříme 18 až 22 stupňů. Podobné počasí čekáme i zítra, odpolední maxima do 21 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu především kamionů v pravém pruhu od sjezdu k dálnici D1 k nájezdu od Barandova. Celý úsek pojedete osobním autem kolem 25 minut, ale pro kamiony je zdržení delší. Silnější provoz je na jižní spojce směrem na Štěrboholi. Nesouvislá kolona od sjezdu na Vršovice vám zabere zhruba čtvrt hodiny. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: To byly polední zprávy a teď už písničky se vzkazem. Stále vás provází Iveta Chlumská.
8: A rada vás jimi provedu. Hezké poledne.
4: Písničky se vzkazem.
5: Příjemná muzika je tedy nachystaná, stačí dodat vaše SMSky, už nějaké přišly, i přes webový formulář, tak připomínáme naše kontakty 90 011 04, to je číslo naší SMS brány, tam posílejte SMSky, pište nejprve do tvaru STC, udělejte mezeru, pak váš text. Ale pozor, ať se vejde zpráva do jedné jediné, aby k nám dorazila úplná. Když se chcete rozepsat, tak raději přes webový formulář, najdete ho na internetové adrese střednichechy.rozhlas.cz.
4: Písničky se vzkazem.

Tak až do Rybitví s Jojo Band jsme se vypravili, no a teď se vypravíme za první písničkou a vaším vzkazem. Píšete mi dobrý den, Iveto, vám i posluchačům. Dnes je určitě sláva u manželů Novotných ve Svoru, kteří oslavují výročí svatby. Tak jim přeji do dalších let pohodu, klid, spokojenost a stále ten vzájemný respekt. A hlavně pevné zdraví, napsala babi Jarka z Kladna. My se rádi připojíme, zdraví vrchovatě a štěstí a lásky Novotní, jen co unesete.

0: Písničky se vzkazem.
1: Elton John nám dospíval 15 minut po 12. a pokračují písničky a vaše vzkazy. Zdravím do studia a děkujeme všem přátelům a známým za všechny písničky a přání k našim svátkům a narozeninám. Všem přejeme zdraví a štěstí, napsali manželé Vápeníkovi. No za nás, není zač.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Marek Žďánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ní vzpomíná?
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za 1:55 stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky a vaše vzkazy k tomu přidávám. Tak třeba z Rakovníka nám polojasný, ale rozfoukaný den přeje do studia i posluchačům Veronika. No a prosí si zahrát pro dobrou náladu pro všechny posluchače a taky svému spolužákovi Radimovi k jeho dnešnímu svátku. No tak my s Veronikou přejeme všechno nejlepší. You got it!

0: Písničky se vzkazem.
1: 2,5 minuty po půl jedné, stále vám hrajeme a přidávám další vzkaz k písni. Píšete mi hezké poledne, vám Iveto i všem posluchačům. Dnes slaví výročí svatby naši kamarádi manželé Novotní ze Svoru. Zdeničko a Jirko, přejeme do dalších roků hodně lásky, štěstí, zdraví, spokojenosti. To vše, ať vás stále provází. To od srdíčka přejí dvě Jarmily.

0: Písničky se vzkazem.
1: A teď bude znít píseň tichá, dokonce Ivety Bartošové. Pro koho? No prosím o zahrání písničky pro všechny posluchače a vám do studia napsala nám Petra z Kladna. My děkujeme a přejeme hezký den.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Cesta ven z poruchy příjmu potravy není jen o změně návyku. Je to hluboký proces sebepoznání a postupného budování vztahu k sobě.
2: To tělo se adaptovalo na to, že nepotřebuje tolik jídla, takže mě nedávalo signály hladu.
1: Kláře pomohla psychoterapie u magistry Jany Kastnerové.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Když se dívám na hodiny za 12 minut, tu bude 13. hodina, ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Píšete mi, prosím, zahrajte Jarušce Plavcové k narozeninám, já jí přeji zdraví, štěstí, hodně radosti, žádné starosti a hezký den, napsala nám Maruška Kudrnková z Krásné Vysočiny. Paní Jarka Skladná bude slavit narozeniny až ve čtvrtek, ale proč dnes už nezahrát a nepopřát? Tak všechno nejlepší.

Tak vydá Jitka Zelenková má chuť psát román, ať už děláte, co děláte, mějte se u toho báječně. Za 10 minut 13. hodina nabídneme zprávy s Tamarou Kocourkovou. Po 13. hodině byl taky svého času hostem Alex Minářové folkový písničkář Miroslav Paleček. Pokud jste neslyšeli, máte jedinečnou šanci si jejich rozhovor dnes připomenout. No a já vám přeju krásný den a zítra naslyšenou.

Víte, že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Z poškozeného vlaku u městečka na Rakovnicku vyteklo 600 litrů nafty. Po opravené tramvajové trati mezi IP Pavlova muzeem a Italskou v Praze by mohly tramvaje začít jezdit od 5. září. Čekáme oblačno až zataženo, postupně přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Pracovníci správy železnic odstraňují z železničních kolejí v obci městečko na Křivoklátku kamení. Ráno do něj narazil osobní vlak, nikomu se nic nestalo. Z vozu ale vyteklo zhruba 600 litrů nafty. Práce na místě sleduje náš reportér Richard Webs.
4: Já právě stojím u tunelu, před kterým se nehoda stala, nabouraný vlak už tu není, napadané kamení teď z trati odklidila lokomotiva s ramenem, jsou tu hasiči, kteří uniklé pohonné hmoty zasypali speciální chemikálií a na druhé straně za tunelem vytvořili dýmku a instalovali potrubí a kapaliny, tam budou odtékat. Zároveň také zajistili, aby se žádné chemikálie nedostaly do přilehlého Rakovnického potoka. Škoda na soupravě Českých drah je podle odhadu zhruba 8,5 milionů korun. Městečka u Křivoklátu, Richard Webs, Český rozhlas.
3: Tramvaje mezi IP Pavlova muzeem a Italskou v centru Prahy by po rekonstrukci trati mohly znovu začít jezdit v sobotu 5. září. Potvrdilo to vedení dopravního podniku hlavního města. Opravená trať bude součástí nové tramvajové křižovatky mezi Václavským náměstím a Vinohrady. Na provoz musí ještě získat povolení od dopravního a energetického stavebního úřadu, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
5: Pokud řízení o uvedení stavby do zkušebního provozu dopadne bez komplikací, vrátí se sem provoz linek 11 a 13. Úsek stavby tramvajové tratě Muzeum v tzv. Muzejní oáze, který navazuje na tramvajovou trať Václavské náměstí, uvedeme do provozu společně s budovanou tratí na Václavské náměstí, a to na konci června 2027.
3: Tramvaje po trati nejezdily od poloviny června loňského roku. Lidem ve Zbraslavicích na Kutnohorsku slouží opravené víceúčelové hřiště. Sportoviště za místní Sokolovnou už bylo ve špatném stavu a obec se tak rozhodla prostranství zrekonstruovat. Práce stály přibližně 12 milionů korun, část nákladů pokryla dotace. Dělníci obnovili například původní povrchy a taky upravili okolí hřiště, říká starosta Ondřej Havlovic, ODS.
6: Teď jsme ho udělali víceúčelový s umělou trávou a vlastně opravdu se tam nechá hrát fotbal, volejbal, nohejbal, tenis a všechny takovýhle tyhle sporty.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude převážně zataženo, od jeho západu postupně déšť nebo přehánky, naměříme 18 až 22 stupňů. Podobné počasí čekáme i zítra, odpolední maxima do 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D5 směrem z Rozvadova na Prahu opatrně za sjezdem na Vráž. Na 13. kilometru se řeší nehoda osobního auta do svodidel, projíždí se jen pravým pruhem a v koloně z 15. kilometru se zdržíte až čtvrt hodiny. A na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu od nájezdu z dálnice D1. Popojíždí hlavně kamiony v pravém pruhu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
0: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Děkuji, zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně a díky za pozvání.
1: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje soulové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, to tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama. Ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu přepadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, anebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou opravdu bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrské tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk ve křoví, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace, to bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak ješkárnám, tak i kytaře, a navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ne. Ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, který jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Danek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale byste si dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne, ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu, co sobotu a neděli, co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Region Express.
1: Železničáři už dokončili odklízení ranní nehody vlaku v městečku u Křivoklátu. Osobní souprava tam narazila do spadaných kamenů. Ze soupravy unikly stovky litrů nafty. Na místě proto byli taky hasiči, kteří zajišťovali, aby se nedostala do okolí. Sledoval to i náš reportér Richard Webs a já mu přeju hezký den.
2: Hezký den, já právě stojím u tunelu, před kterým se nehoda stala. Kameny, které spadly na koleje, už tady nejsou. Odklidili je železničáři za pomocí speciální lokomotivy s ramenem. Během nehody, která se stala okolo 4:00 ranní, se nikdo nezranil. Hasiči evakuovali 12 cestujících. Provoz vlaků byl zastavený v úseku Laštovice Roztoky pod Křivoklátem asi 10 hodin. Omezení se týkalo také řidičů aut. Na jedné straně přilehlé silnice totiž stála hasičská auta a policisté tady kyvadlově řídili dopravu. Auta i vlaky tudy už jezdí bez omezení. Zmíním také, že škoda na soupravě Českých drah je podle předběžného odhadu asi 8,5 milionu korun. Šlo o návozový vlak sestavený ze 3 jednotek Regiofox, který si při nehodě poškodil podvozek a právě proto z nádrže uniklo asi 600 litrů nafty.
1: Jak přesně hasiči zajistili, aby se uniklá nafta nedostala do okolí?
2: Hasiči správy železnic zasypali kapalinu speciální látkou, aby se nešířila dál po okolí a na její odsátí použili i takzvané sorpční hady. Dále pak také vykopali jímku, do které může odtékat nafta z kameniva, které je pod kolejištěm. Hasiči tady dohlíželi také na to, aby se pohonné hmoty nedostaly přes půdu do přilehlého Rakovnického potoka. K tomu nedošlo. Dekontaminaci místa řeší správa železnic také se specializovanou soukromou firmou. Na místě řešili situaci také třeba pracovníci Rakovnického městského úřadu.
1: To byl tady náš reportér Richard Webs. Díky a naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: Už za malou chvíli tu samozřejmě budou také další zprávy. Dozvíte se, že kvůli prudkému brzdění autobusu v Praze 4 je zraněno několik cestujících a oprava potrubí před Kutnohorskou základní školou Jana Palacha skončí do začátku září. Podrobnosti už za pár minut ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Do něj teď ještě pouštíme písničky od Kabátu a od Jakuba Smolíka. Jen blázen žárlí. To nás ještě čeká. Tak hezký poslech.

Víte, jaký je nejvyšší bod středních Čech? Je to Tok v Brdech s nadmořskou výškou 865 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebel. Úterní večer s Českou televizí.
1: Mautsta, hlejte, paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
3: Hodina.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Kvůli prudkému brzdění autobusu v Praze 4 bylo zraněno několik cestujících. Oprava potrubí před Kutnohorskou základní školou Jana Palacha skončí do začátku září. A dnešní počasí v regionu Středočeského kraje oblačno až zataženo, později hlavně odpoledne a večer místy s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Policisté v Praze kvůli dnešní nehodě autobusu uzavřeli Vídeňskou ulici ve směru do centra města, informují o tom na síti X. V autobuse při prudkém brzdění popadalo několik cestujících, někteří z nich jsou zranění, říká mluvčí záchranářů Karel Kirs.
5: Naše posádky celkem ošetřily 6 osob s převážně lehkými zraněními. U všech pacientů došlo k kompletnímu vyšetření, následně i ošetření poranění a následnému transportu do zdravotnických zařízení.
3: Nehoda se stala v Praze 4 ve Vídeňské ulici u křižovatky s ulicí Ukrčského nádraží. Před základní školou Jana Palacha v Kutné Hoře dělníci opravují vodovodní potrubí. Původní přípojka do budovy školy už byla ve špatném technickém stavu. Technici na začátku letošních letních prázdnin museli kvůli poruše dočasně odstavit.
6: Původní potrubí bylo přibližně 40 let staré, část řadu tak byla poruchová a technici tady v poslední době několikrát řešili havárie s únikem vody. Proto se město rozhodlo jít cestou celkové rekonstrukce potrubí. Oprava za více než 1 milion korun má být hotová do konce srpna, aby neomezila provoz školy od 1. září. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
3: Nové schody, chodníky a také zabezpečení cest v těchto dnech dokončují dělníci u drábských světniček v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Finušuje tak záchranný projekt pozůstatků středověkého skalního hradu vytesaného do pískovcových skal. Návštěvníci se tam po dlouhých 5 letech budou moci vrátit v září. Informují o tom Lesy České republiky.
7: Hotové už jsou venkovní palisády, schody od krásné vyhlídky i část schodů a chodníků od Dnebohu. Vybetonované jsou i patky hlavního přístupu a dělníci pracují na konstrukcích uvnitř hradu. Z drábských světniček nedaleko Mnichova hradiště Radek Duchoň, Český rozhlas.
8: Sport.
3: Český kajakář Josef Dostál bude na letošním mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit pouze na půlkilometrové trati. Z kilometru se olympijský vítěz odhlásil kvůli viroze. Na další trati ho nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát začne v polské Poznani zítra, potrvá do neděle. Hlavní medailovou nadějí české výpravy tak bude kanoista Martin Fuchsa.
4: Počasí.
3: Po zbytek odpoledne v podvečery večer čekáme v regionu Středočeského kraje převážně zataženo, zpočátku jen ojediněle, později odpoledne a hlavně večer od jihozápadu postupně místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes mezi 19 a 22 stupni. Vítr mírný od severovýchodu až východu, později večer zeslábne. A deštivé počasí by pak měla pokračovat zpočátku také zítra. Vše důležité řekne meteorolog už za chvíli.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: V Praze na Štěrboholské a Jižní spojce je v obou směrech silný provoz před Průmyslovou ulicí. Zdržení je vždy do 10 minut a v metropoli na Nuselském mostě směrem do centra je kolona také přibližně na 10 minut. Tolik doprava, Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Středočeské odpoledne pokračuje, s vámi je stále Patrik Rozehnal.
8: I o dopravě bude řeč.
4: Středočeské odpoledne.
8: Vypadá to, že řidiči se častěji dívají doprava a dávají přednost, tudíž nehody tohoto druhu ubývají. Jak ten počet klesl, to se dozvíte právě v průběhu této hodiny. Také o počtu kostí v našem těle a o stavu oblohy a teplotách, které nás čekají v blízké době. Počasí probereme už za chvíli.
4: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Starship s námi byli ve vysílání, aspoň také naskok v jedné písni, a to ve středočeském odpoledni, které posloucháte.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Právě ho teď probereme, i ten aktuální stav, s Pavlem Karasem, meteorologem České televize. Pavle, zdravím vás.
2: Přeju pěkné odpoledne.
0: Tak co teploty ve středních Čechách v Praze?
2: Teplota se drží, řekl bych, kolem příjemných 20 stupňů Celsia, převládá spíše zvětšená oblačnost, tedy oblačno až zataženo, no a na západě kraje se spíš výjimečně vyskytují slabé přehánky.
0: Co máme čekat v blízké době?
2: Tak v noci bude zataženo zpočátku místy, ale v druhé polovině noci se zřejmě na většině území našeho kraje objeví déšť nebo přehánky. Ranní teplota bude klesat na 15 až 12 stupňů a vád bude slabý proměnlivý nebo slabý východní vítr. No a zítra nás čeká podobná situace jako dnes, to znamená ráno dopoledne čekáme zataženo, lokálně se budou vyskytovat přehánky nebo déšť, popoledni začnou srážky od jihu alespoň částečně ustávat, no a později by mělo docházet ke změně. Bude docházet k ubývání oblačnosti a místy by mohlo být během odpoledne i polojasno. No a ty teploty, řekl bych, srovnatelné s těmi dnešními mezi 18 a 21 stupni.
0: Kam až to poroste a co nás čeká dál v těch dnech?
2: Tak čekají nás dva velmi teplé dny. Během čtvrtka a pátku pronikne do České republiky teplý vzduch od jeho západu. Čtvrtek bude slunečným dnem, k ránu se vytvoří výjimečně mlhy, večer pak v západní polovině kraje už bude oblaku přibývat, ale odpolední teploty se budou pohybovat v letním intervalu mezi 26 a 29 stupni. No a v pátek a v noci na sobotu už bude přecházet studená fronta, takže v pátek zprvu oblačno polojasno, během dne od západu zataženo, odpoledne a večer s přehánkami, bouřkami. Bouřky můžou být i silné, doprovázené přívalovými srážkami, krupobytím, případně silnějšími nárazy větru. Noc na pátek velmi teplá, minima 19 až 16 stupňů, no a nejvyšší teploty se ještě dostanou i nad tropickou třicítku, mezi 28 a 31 stupňů.
0: Jenom ještě prozraďte, co sobota. Máme velkou oslavu pochoutkového roku, tak jak bude?
2: Tak v sobotu to vypadá, že by těch mraků mělo zase během dne ubývat na oblačno až polojasno. Ráno může být ještě přechodně zataženo a hlavně na východě kraje můžou doznívat přehánky nebo déšť. Ty teploty o něco nižší, mezi 23 a 26 stupni.
0: Děkuji moc za tu předpověď, za posluchače, a zdravím vás i kolegy v redakci v České televizi.
2: Vyřídím a přeju krásné odpoledne všem.
0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: V Česku ubývá počet dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Kolik se jich stalo v Praze a středních Čechách v poslední době, povíme vám za chvíli. Statistiky už známe a taky víme, že teď uslyšíte Ilonu Čákovou.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Pohodové odpoledne, to úterní a srpnové zvon Českého rozhlasu Střední Čechy. V Česku ubylo dopravních nehod, způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl ze 600 před 5 lety na zhruba 480. Vyplývá to ze statistiky policejního prezídia. Nejvíc jich bývá v Praze. Podrobnosti zjišťoval náš redaktor Českého rozhlasu Střední Čechy Dominik Kučera, který je teď se mnou ve studiu. Pěkný den.
1: Hezký den. Policejní prezidium uvádí, že pokles souvisí s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek. Například v pražských Nuslích upozornila policie čtvrtou městskou část na nebezpečnou situaci na pomezí ulic Nad Nuslemi a na Květnici po nehodě v květnu roku 2022. Praha 4 tam pak nechala koncem roku doplnit dopravní zrcadlo a vodorovné značení. Třeba na této křižovatce se za posledních 5 let stalo 6 nehod způsobených nedáním přednosti zprava.
0: Kolik takových nehod policie zaznamenala v hlavní městě celkem?
1: V Praze evidovala policie v prvním pololetí letošního roku asi 60 nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Je to nejvíce ze všech krajů. Zároveň v hlavním městě klesl za posledních 5 let počet těchto nehod zhruba o polovinu. V roce 2021 se jich stalo asi 220, loni o 100 míň.
0: Jak je na tom Středočeský kraj?
1: Podle policie bylo v loni ve středních Čechách zhruba 80 nehod kvůli nedáním přednosti zprava a v předešlých letech každoročně kolem 70. Počet těchto nehod ve středních Čechách se tak příliš nezměnil. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové nelze přímo srovnávat statistiku Středočeského kraje a Prahy.
2: Praha a Středočeský kraj mají úplně odlišný charakter dopravy, takže jejich statistiky nejde jednoduše porovnávat. Roli může hrát intenzita provozu, konkrétní úpravy křižovatek, organizace dopravy nebo třeba změna dopravních toků v posledních letech.
1: Zajímavým příkladem ze středních Čech je třeba Mělník. Od roku 2021 se tam stalo 6 nehod kvůli nedání přednosti zprava a z nich 5 bylo na jediné křižovatce.
0: V Česku tedy ubylo dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava, zjistil to redaktor Dominik Kučera. Já mu děkuju a přeju samozřejmě taky hezký den, ať se daří.
1: Naslyšenou.
0: A my budeme pokračovat rubrikou Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík už je připraven.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Marek Žďánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ní vzpomíná?
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Rod Stewart ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. A teď už nás čeká Martin Písařík a jeho pravidelná rubrika, která mluví dnes třeba o lidském těle.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Pevně se v našem vysílání ale usadil kromě této rubriky i pořad Humoriáda. Jeho čas přijde už po zprávách 16 hodin a jako host tu dnes bude Kateřina Macháčková. Už se těšíte? Já jo. Budeme se bavit.
3: Slunce je

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

Protože hrad v Mladé Boleslavi stojí na místě slovanského hradiště, které v 10. století založil kníže Boleslav II., dnes je tam okresní archiv a městské muzeum. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Předběžná škoda na vlaku z dnešní ranní nehody u Křivoklátu je více než 8 milionů korun. Pražská záchranná služba předvádí v centru hlavního města svou techniku i záchranu lidského života. A počasí v regionu zítra. Zpočátku dne zataženo s deštěm, později výrazné ubývání oblačnosti, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Škoda na vlaku, který dnes brzy ráno u Křivoklátu na Rakovnicku narazil do spadlého kamení, je předběžně 8,5 milionu korun. Bylo v něm 12 cestujících, nikdo se nezranil. Souprava má ale výrazně poškozený podvozek, upřesní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Jedná se o novou motorovou jednotku Regiofox. V příštích dnech poškozený vlak v depu detailně prohlédnou technici, kteří následně upřesní rozsah poškození a celkovou výši škody.
0: Z vlaku při nehodě vyteklo asi 600 litrů nafty. Situaci na místě řešili hasiči a také zástupci vodoprávního úřadu i České inspekce životního prostředí. Z Rakovníka do Roztok u Křivoklátu vlaky nejezdily, nahradili je autobusy. Provoz byl obnoven kolem 14. hodiny. Lidem ve Zbraslavicích na Kutnohorsku slouží opravené víceúčelové hřiště. Sportoviště za tamní Sokolovnou už bylo ve špatném technickém stavu. Obec se proto rozhodla pro rekonstrukci. Práce stály zhruba 12 milionů korun. Část nákladů pokryla dotace. Dělníci obnovili například původní povrchy a také upravili okolí hřiště, říká starosta Ondřej Havlovic z ODS.
3: Teď jsme udělali víceúčelový s umělou trávou a vlastně opravdu se tam nechá hrát fotbal, volejbal, nohejbal, tenis a všechny takovýhle tyhle sporty.
0: Sanitky, zdravotnickou techniku nebo také speciální vozidlo Golem si právě dnes mohou zájemci prohlédnout na pražském staroměstském náměstí. Den s pražskou záchrankou tam potrvá až do 19. hodiny a je zdarma. Návštěvníci uvidí také dynamické ukázky práce lékařů i zdravotníků. Upřesní mluvčí záchranářů Karel Kirs.
4: Ta hlavní dominanta je samozřejmě speciál Golem, který se každoročně ukazuje na různých akcích a přímo ve speciálu Golem si právě návštěvníci mohou vyzkoušet první pomoc v rámci resuscitace nebo v rámci dušení z člověka. Sport.
0: Jakub Menšík a Karolína Muchová nastoupí společně na tenisovém US Open do smíšené čtyřhry. Do hlavní soutěže se z kvalifikace dostala také světová deblová jednička Kateřina Siňaková. Ta bude hrát po boku lídra mužského pořadí Brita Petna.
1: Počasí.
0: Večera v noci na středu bude postupně zataženo, zpočátku jen místy, ve druhé půlce noci na většině území kraje déšť nebo přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 12 stupni a povane slabý proměnlivý vítr. Zítra bude ráno a dopoledne zataženo, k tomu místy přehánky nebo déšť, popoledně začnou srážky od jihu ustávat. Později čekáme také výrazné ubývání oblačnosti na polojasno. Maxima zítra většinou mezi 18 a 21 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, postupně mírný. Od východu až severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na silnici 12 Praha Kolín u Českého Brodu v křížení u Orlenu zasahují záchranáři po nehodě osobního vozidla s motorkářem. Pozor také na pražském okruhu směr na dálnici D1, zesiluje tam provoz. Pomaleji pojedete za dálnicí D5, k Ořechu je to zhruba na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak... Posílám všem.
3: Ano, já
2: a
3: taky
2: posílám
3: na dálku, ano. Kateřině. Kateřina Macháčková. Vás zdraví.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru a vy si rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi, jednou tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo,
0: jo,
1: nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach? No nic, takže instalatéra, a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď si se prozradila. A... čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjčo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak vy si, jak si předpokládáte tady. Já jsem vlastně milospaní, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chtěl se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste mi lezel špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím pěkně, mě se tam zakutálelo těsně.
2: Co se vám tam zakutálelo?
4: To tak, takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček, ne, sekáček. Ne, já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Aha, tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Adolfe, ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady brašnice. Ježíš, já tady, milost paní, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný. Ne, já opravdu na mou duši, já jsem instalatér. Milost paní, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milost paní, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kam je vám koutek, vidíte to? Kohoutek, jo, kap, no. Podívejte se, milospane, už ho mám, hledajte, Francouza. Já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, podívejte se. Nekape, milospane, kohoutek, nekape, v pořádku. Dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo.
5: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: Jak jsem si opravila? No minule jsem si opravila tady ohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptal, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravil.
0: ale výjezd si naúčtovala si.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel.
0: Rado.
1: Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce, jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý telefonní čísle, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ne, ještě to, se mi bude...
0: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české kotlině,
0: času.
1: Ano,
0: v české kotlině, ano. A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No. Mm-hmm.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. Asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Vítka Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme.
3: Děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec změna. Pepík
4: Náhlovský.
3: No jo, ošatka zdraví. Host je tedy Karla Šípa v Všechno party. Tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak. Jako
8: má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano, já často slyším a diváci určitě taky takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
9: Jo.
8: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš. Až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
9: tak
8: rozumíš, co ty si počneš, no. Až ta reforma vejde jako v platnost, to přeci bude pohroma pro lidi, jako
9: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na to vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já až akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma. Hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže když někdo, hypochondr je nemocnej.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Chudí řadě sedějí zbohatlíci, pozor.
8: Ano.
9: Chudí na sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním
9: stavu. Já v podstatě akorát vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc těžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je, zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
8: Ano.
9: Vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některý nemoc nebo některý věci, jo. Mně se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, řekl si, sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. A já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým se podělal, slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Mě píská průduška.
8: Ano.
9: Mě za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakým programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem. Hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm a já v té tmě se tam jdu, do vody už mě měl hlásit, že najviště to bylo se skupinou fešáci, jo, a Já tam tak tohle neslyším, připrav se. Já jo, no. V tom mi ujela noha. Já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl.
10: No. Celkem 40, jo, ano, celkem 40.
9: Celkem 40. A teď slyším, jak ten Novotný říká, nyní přichází vizuální komik Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá. A já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jako by nic jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalepovat 39 dírek, není žádná legrace.
10: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
9: Nakonec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, mi to lepili po kouskách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče, ty
10: tu byli na slipy taky proděravělý.
9: No tak, to jasně, tak to myslím, že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
10: Jak to?
9: Tak jsem je použil jako síťku na motýl.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká kremelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy ano, i v průběhu dne. Máte takový kremelec?
4: Já nemám, nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám, nemám, nemám.
3: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodiny v noci.
3: Vy si musíte dát budíka.
4: Ano, berou po hodině ty prášky a já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete teď, to na klouby?
4: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidujou proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: To jsme
4: a já
3: to udělám jako
4: takhle do hrsti a jo.
3: A děj se vůle boží.
4: A děj se vůle boží.
3: No.
4: No pomůže nebo nepomůže?
3: Prý jak jich více jak 5, tak problém, radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by v klasifikaci školní, jako z používání, jako kombinace léku.
3: Jak?
4: Říkala,
3: tom,
4: tady to...
3: To za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Jsem říkal, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co ne.
4: Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. zkoušení a jo. že to nepomáhá, jo.
3: jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor. Takže... Smích, legrace
3: ano,
4: a humor
3: jsme tady. Ano, my jsme taková pirulka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme ano. se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Nálovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, Alečko, pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska. Do Rakouska se vozí.
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak, tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Pak to tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak tak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás. Tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Kdo další volá a je s námi tady v éteru v této chvíli? Dobrý den, přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževs, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju jí hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám
3: děkuju.
4: Taky, Patriku.
3: Mějte
4: ano,
3: se vám taky.
4: Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapamatelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil. Ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuju za to, mějte
3: děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdolnej, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlavského, ať to slyšíme, jak to pokračuje.
1: Dobře, Ošatka
3: děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlavského jako hosta Karla Šípa. Ošatka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná Ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte, no, paní tu hromadu.
8: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako na mátku, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne?
7: U nás deratizace každý druhý den, jo. Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle?
8: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
7: To je projímadlo.
8: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako, jo.
8: No, no.
7: A ty jsi vyzbrojený jako úžasně, a co je, počkej, tady
8: vidíš něco. Tak potřebuješ ty něco, co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsem co nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasadit.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No.
7: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
7: To je nějaká
8: blbej
7: fort. Prosím tě. Skovej si Ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty. Tohle ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já tam budu muset to umřít, člověče. Já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit. Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit. A teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takovej doktor.
8: Ty budeš doktor, jako jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo?
7: Tak.
1: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak už nechtěla nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, a ale bývá mi strašná zima. Ale ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový napůl pracovní.
1: A teď začne nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli, už je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci už neměli schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě. Hrnky, kávu, texty, starý doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný. No, ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba. Jo. Poznámky na těhle jako herecké.
1: Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejné zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou. Tak já nevím, jestli 6. ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. Hmm. No, ale budeme mít roční, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce,
3: no,
1: na tím to jde.
3: To bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Kinský se tam zastaví dvakrát na tou show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let, budete moci i lecos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká? Kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo
5: ano.
3: Ne.
6: Nechci být příliš osobní, a co takové problémy s policií? Mýváte někdy třeba, zastavila vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci.

0: bránu, vrata, a to auto už bylo nastartované takhle rozsvícený, já jsem ho viděl ze zadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo, ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější, a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat, a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že, tu žárovku. No. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl, a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem. A jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné. A vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem, pořád nic, a na výjezdu najednou červené světýlko. A mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta ze zadu, jestli jim to svítí, a když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé hlídce na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo, jo. No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta, mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že, protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem si zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo, z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a ona to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáhl. Já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
2: Zdravíme Halinu. Kateřino, taky nějakou takovou zkušenost s policií? Ne.
3: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína, a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. Já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila, a on říkal, prýma, jeďte.
2: Výborně.
3: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
2: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
3: Já bych Oldu Kaisera.
2: Jo.
3: No.
2: 731 800 900 volejte,
3: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
2: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Ivoš Moldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase své pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase.
1: Díky. Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto, Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovat. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci Poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco. Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli no. To je dobrý nebo blbý?
6: No, tak já ne, jestli...
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádkování jedna. Aby šetřil papírem a bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní,
5: ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. Pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu, ano. Že jo.
5: Na večírcích jste si četli a tak, ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no, věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svým papundeklovým kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, že jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavře, aby to všechno nevypadlo. A já, když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se optal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože, přijde.
5: Ano.
6: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
0: Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem v Humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
3: ano.
1: Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. Škoda přesahuje 10 milionů korun. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchu v kraji začalo legalizovat první dvě nepovolená trampská tábořiště. A počasí v regionu zítra zpočátku dne zataženo, k tomu místy s deštěm. Později výrazné ubývání oblačnosti, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policistů vybrali z cizích bankovních účtů celkem 10 milionů korun a poškodili tak více než 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a také 17 mobilních telefonů, které pachatelé při svých podvodech používali. Hrozí jim až 8 let vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny mohou tresty dostat i poškození.
2: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
1: Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchu v kraji začalo legalizovat první dvě nepovolená trampská tábořiště. Jde o Bororo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech, ve kterých mají být také ohniště. 40 nelegálních nocovišť nechali správci chráněné krajinné oblasti loni zbourat, říká ředitel správy HKO Ladislav Pořízek.
3: My nyní zkoušíme legalizovat trampské kempy na území, které je v majetkové správě agentury. Ten proces je poměrně složitý, ale běží, ale předpokládáme, že vlastně na letošní sezonu ty dva trampské kempy by měly být zlegalizovány.
1: V Lysé nad Labem na Nymbursku pokračuje výstavba nového multifunkčního hřiště. Na sídlišti v okružní ulici vznikne nové sportoviště pro míčové hry. Práce by měly být hotové do konce září. Město za vše zaplatí téměř 3 miliony korun, upřesní Alžběta Trousilová.
4: Položí se barevný polyuretanový povrch, který propouští vodu a tlumí nárazy. Je vhodný na míčové sporty jako fotbal nebo basketbal. Na ně tam také budou namalovány čáry. Instalují se ukotvené branky na fotbal a dva koše na basketbal. Hřiště bude částečně zabezpečené sítí a bude osvětlené. Sport.
1: V Číně pokračuje mistrovství světa v moderním pětiboji. 6 českých reprezentantů vynechalo týmové soutěže a připravuje se pouze na individuální kvalifikace. Muži do nich vstoupí zítra, ve čtvrtek do nich mezi ženami zasáhne také Češka Lucie Hlaváčková. Počasí. Večera v noci na středu bude v regionu Středočeského kraje postupně velká oblačnost, zataženo zpočátku místy, ve druhé polovině noci na většině území kraje déšť nebo přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 12 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra bude ráno a dopoledne zataženo, místy přehánky nebo déšť, popoledně začnou srážky od jihu ustávat. Později čekáme také ubývání oblačnosti až na polojasno. Maxima zítra mezi 18 a 21 stupni. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od východu až severovýchodu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Pozor na silnici číslo 3 v Benešově ve směru do Prahy. Za odbočkou na Týnec havarovala dvě osobní vozidla. Jezdí se tam kyvadlově, kolony jsou dlouhé, zdržíte se kolem 15 až 20 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná úterní Den v kraji dnes s Jitkou Lukešovou.
5: Hezké odpoledne.
0: Den v kraji.
5: Jsme připraveni, takže startujeme. Jako vždy pro vás máme to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. No a co to bude právě dnes? Například vás pozveme na vrch Ostrý u Berouna, který se po letech dočkal obnovené naučné stezky. Také povíme, že škoda na vlaku, který ráno u Křivoklátu na Rakovnicku narazil do spadaného kamení, je předběžně 8,5 milionu korun. No a třeba za chvíli tu bude i zpravodajský souhrn celého úterního dne. Ale jako vždycky začínáme písničkou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.
6: Zítra mám

0: Radek Kirken dohráli a dospívali, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého úterního dne s datem už 25. srpna, který pro nás, pro všechny, připravil Ota Nehasil.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré úterní odpoledne. U Křivoklátu na Rakovnicku dnes brzy ráno najel vlak do spadlého kamení. Nikdo nebyl zraněn, škoda na vlaku je ale podle Českých drah téměř 9 milionů korun. Provoz na trati mezi Berounem a Rakovníkem byl zastaven zhruba na 10 hodin. Náhradní dopravu zajišťovaly autobusy a tématu se budeme podrobně věnovat už za několik málo minut. Policisté v Praze kvůli dnešní nehodě autobusu museli uzavřít Vídeňskou ulici ve směru do centra města. Informovali o tom na síti X. V autobuse při prudkém brzdění popadalo několik lidí. 6 z cestujících se lehce zranilo. Nehoda se stala v Praze 4 ve Vídeňské ulici u křižovatky s ulicí u Krčského nádraží. Zastupitelé v Milovicích na Nymbursku neschválili založení střední školy. Nejčastěji se doptávali na prostory pro výuku tělesné výchovy a odborných předmětů nebo zajištění vyučujících. Zastupitelé nehlasovali proti. Téměř polovina z nich se zdržela s tím, že si chce před dalším jednáním školu prohlédnout. Další hlasování o založení licea by mohlo být v září. Sanitky, zdravotnickou techniku nebo také speciální vozidlo Golem si stále ještě teď mohou zájemci prohlédnout v Praze na Staroměstském náměstí. Den s pražskými záchranáři tam potrvá do 19 hodin a je zdarma. Návštěvníci uvidí také dynamické ukázky práce lékařů a zdravotníků. Začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabízí kromě koncertů a komentovaných prohlídek také výstavy. V Praze tak mohou zájemci navštívit například výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli a v Kolíně bude volně přístupná také tamní synagoga.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Katarína Knechtová a skupina PH Daň mezi nedělou a pondělkom. 17:13 to je přesný čas, no a teď aktuálně. Škoda na vlaku, který ráno u Křivoklátu na Rakovnicku narazil do spadaného kamení, je předběžně 8,5 milionu korun. V soupravě Regiofox bylo 12 cestujících, ale nikdo se nezranil. Souprava má poškozený podvozek a vytekly z ní stovky litrů nafty.
1: Technici odklízeli kamení z trati bagrem. Nehoda se stala ve čtvrt na pět ráno u tunelu u Křivoklátu na Rakovnicku, který leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Vlak tvořily tři spojené soupravy nových jednotek Regiofox. První z nich má poničený podvozek. Přesné poškození zjišťují technici Českých drah, vysvětluje mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
2: V příštích dnech poškozený vlak v depu detailně prohlédnou technici, kteří následně upřesní rozsah poškození a celkovou výši škody.
1: Z vlaku vyteklo kolem 600 litrů nafty. Hasiči Správy železnic podle jejího mluvčího pro mimořádné události Martina Kavky v místě instalovali sorpční hady.
3: Po stažení toho vlaku se přizvala specializovaná firma, byl tam ekolog Správy železnic a hasiči Správy železnic. Zjistilo se tedy, že ta nafta neunikla podzemní části do toho potoka, nicméně hasiči tam preventivně instalovali sorpční hady, preventivně se tam vykope preventivní jímka pro nějakou drenáž, pokud by tam zůstaly zbytky té nafty.
1: Na místě situaci prověřovali zástupci vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí. Vlaky místem nejezdily, z Rakovníka do Roztoku Křivoklátu je nahrazovaly autobusy. Provoz obnovila Správa železnic ve 2 hodiny odpoledne. Křivoklátu na Rakovnicku, Richard Webs, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Cesta ven z poruchy příjmu potravy není jen o změně návyku. Je to hluboký proces sebepoznání a postupného budování vztahu k sobě.
2: To tělo se adaptovalo na to, že nepotřebuje tolik jídla, takže mě nedávalo signály hladu.
1: Kláře pomohla psychoterapie u magistry Jany Kastnerové.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Korn a písnička jménem Chci tě mít. Pražští záchranáři dnes představili svou techniku a vybavení na Staroměstském náměstí. Lidé si mohli prohlédnout sanitky a vyzkoušet si také první pomoc. Akce Den s pražskou záchrankou měla především pomoci žákům a studentům, kteří se budou vracet do škol po letních prázdninách.
1: Staroměstské náměstí zaplnili desítky sanitek a záchranářských aut. Největší pozornost upoutalo vozidlo Golem, které se používá při mimořádných událostech. Podívat se na něj s dětmi přišla i zdravotní sestra Blanka.
2: Zajímalo nás, jak to funguje, jak zachránit život, a dětem jsem chtěla ukázat takovou zdravotnickou techniku, aby nebyli potom překvapení, až by situace nastala v reálu, tak aby uměli správně zareagovat. Ukazovali jsme si resuscitaci, jak zachránit život při mrtvici, a děti teda hodně zajímaly písničky.
1: Zdravotníci lidem ukázali, jak správně provádět první pomoc. Třeba 14-letý Oldřich Socher provedl Heimlichův manévr na figuríně miminka.
3: Museli jsme vzít tu figurínu a postupně se mu vlastně pokoušet dostat kus, teďka to byl párek, vlastně z krku, aby se neudusil. Je to zajímavé, že jsou tady akce vlastně pro místní, ukazuje to, co máme tady jako u záchranářů. Celkově je to velmi důležitá práce, do které by mělo chodit víc lidí.
1: Návštěvníci se také mohli naučit ošetření člověka se závažným krvácením, popáleninami nebo zástavou krevního oběhu. Resuscitaci si vyzkoušel i pan Martin, který přijel se svojí dcerou z jeho českého Písku.
4: Slyšela mi ukázala, na kterém místě se ta resuscitace provádí, ukázala mi, jak mám mít ruce spojené a ukázala vlastně i, jak to tělo, jak má být postavený vůči tomu pacientovi. Myslím si, že asi to moc lidi neznají, že k tomu asi moc není moc příležitostí, aby se to vyzkoušelo. Je to rozhodně dobře, že se takovýhle akce pořádají.
1: Záchranáři chtějí touto akcí pomoct především dětem a jejich rodinám s návratem do škol, popisuje ředitel pražské záchranné služby Petr Kolou.
5: Chceme jim předat jednak správnou techniku, to poskytování první pomoci, to včasné rozhodování, správnou komunikaci s tísňovou linkou, nebát se užit aplikace, které jsou k tomu stvořeny.
1: Jaké bylo toto léto pro pražskou záchranku?
5: Tak samozřejmě měli jsme čtyřnásobné navýšení takzvaných kolapsů z horka, protože to léto bylo opravdu velmi, velmi horké a turistická sezóna pomalu končí a musíme se připravit a přejeme všem školákům bezpečný návrat do školy.
1: Celou akci doplnila výstava fotografií, která představila historii pražské zdravotnické služby. Ta funguje už od roku 1857 a patří k nejstarším záchranným službám v Evropě. Ze Staroměstského náměstí v Praze Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Oblast Ostrého je dlouhodobě vyhledávaným místem pro odpočinek i sportovní vyžití nejen obyvatel Berouna. Na místní obnovenou naučnou stezku se dnes vydala také naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Tak kudy výlet prosím vede a jak je náročný?
2: Naučná stezka Ostrý navazuje na naučnou stezku Václava Talicha. A ta začíná na kraji Berouna a vede místy, která si dirigent Václav Talich oblíbil. Stezka Ostrý je na jejím úplném konci a když spojíte obě dvě dohromady, vyjde to na necelých 7 kilometrů. Naučná stezka Ostrý, která je pojmenovaná podle kopce, na kterém se nachází, se ale dá jít i samotná a okruh je potom dlouhý něco přes 3 kilometry. Většinou vede po vrstevnici, takže náročné to není. Jde se ale po lesní cestě, takže pěšky je to docela fajn, ale jsou tam, sem tam třeba kořeny, takže to není úplně ono na kole nebo třeba s kočárkem.
1: Dobrá, ještě nás čeká pár prázdninových dnů, tak dá se třeba někde poblíž také vykoupat?
2: Koupat se dá určitě dole v Berouně, je tu jednak venkovní koupaliště, kde jsou jednak plavecké dráhy, ale taky třeba tobogán. Pak je v Berouně akvapark, kde se dá koupat i za trošku horšího počasí. No a samozřejmě se dá koupat taky na různých místech podél řeky Berounky.
1: No a co zajímavého se třeba na té naučné stezce dneska dozvěděla?
2: Naučná stezka Ostrý má dohromady 10 různých zastavení, kde je 6 informačních tabulí a 4 jsou interaktivní. A je zaměřená na přírodu, místní les a hlavně život v něm. Jedna z tabulí se věnuje třeba tomu, která zvířata si do dutin stromů a nebo naopak do hnízd ve větvích, co schovávají. Na další je zase poznávačka hub. To se musím přiznat, že jsem na základce nikdy neměla moc ráda a proto houby radši nejím. No a dalších tabulích jsou další zajímavé informace, třeba o tom, jaká vysoká zvěř se tady v okolí může procházet, nebo o myslivecké terminologii. No a stezka je primárně určená pro školy, já bych řekla tak pro druhý stupeň základky. Takže, jestli nás poslouchají nějací učitelé a teče jim před začátkem školního roku do bod, tak připomenu, že na stránkách města Berounu jsou ke stezce i pracovní listy, tak můžete vzít žáky v září na výlet.
1: No, krásná pozvánka. Z výletu po naučné stezce na vrchu Ostrý u Berouna se nám přihlásila naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Děkuju moc, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Babi Daněk a legendární song Rosa na kolejích. A co si dáme teď? Půjdeme do přírody. Vypadá trochu jako chrpa, jenom květy jsou zbarvené spíše do růžova. Mluvíme o synokvětu chrpovitém. Jedná se o rostlinu, která je pozůstatkem doby ledové. Synokvět dříve rostl v Česku na desítkách lokalit. Dnes ji najdeme už jen zřídka. Vědci z Botanického ústavu Akademie věd spolupracují na záchraně rostliny s odborníky z Německa a také z Ukrajiny.
1: Teď se díváme vlastně na webové stránky projektu, kde nás krásně vítá fotografie synokvětu. Vypadá trošičku jako chrpa, kvete fialovo-růžově, má krásný členitý listy a vytváří opravdu bohaté trsy.
2: Hana Pánková z Botanického ústavu Akademie věd České republiky mi ukazuje na fotografiích synokvět chrpovitý, u nás už roste podle ní doslova pár posledních jedinců.
1: Jeho distribuce je strašně zajímavá, protože on se vyskytuje vlastně od Ukrajiny na východ a pak až České republice a v Německu. Nikde jinde ho vlastně nenajdeme. U nás v České republice v současné době je znám pouze ze dvou lokalit.
2: A kde ty lokality u nás tedy jsou?
1: U nás se nachází v Polabí, jedná se o přírodní památku Písčina u Tišic a Písčina u Tuháně.
2: Dříve přitom synokvět rostl u nás podle Hany Pánkové asi na 40 lokalitách.
1: Většina už byla zlikvidována jak zemědělstvím, tak postupným rozrůstáním vesnic a měst a i vlastně přirozenou sukcesí. Je to vlastně situace, kdy původně otevřené lokality postupně zarůstají křovinami a tím se změní vlastně stanovištní podmínky, zvyšuje se konkurence a tyhle ty ohrožené druhy jsou z území vytlačovány.
2: Na záchraně synokvětu se bude podílet i Český svaz ochránců přírody Vlašim. Jaké zásahy jsou v plánu na lokalitách, kde synokvět roste nebo i rostl dříve a mohl by se tam vrátit, popisuje jednatel svazu Karel Kříž.
3: Tak vzhledem k tomu, že potřebuje poměrně hodně sluníčka a tu otevřenou písčitou půdu, tak nejdřív budeme muset odstranit křoviny, případně nějaké traviny, pokud tam rostou, někde se budou odstraňovat drny, aby jsme se dostali zpátky na tu písčitou půdu a následně by se mělo na vybraných částech pást anebo sekat pravidelně tak, aby nedocházelo k novému nárůstu jak křovin, tak travin a synokvět měl spoustu míst k životu.
2: Plánuje se třeba i nějaké jeho umělé pěstování a vysazování?
3: Ano, plánujeme, protože, jak říkala předtím doktorka Pánková z Botanického ústavu, tak synokvět je u nás prakticky vyhynulý a my musíme nejdříve zjistit z genetických analýz, jestli by k nám bylo vhodné dostat populace z Německa, případně z Ukrajiny a jaké, nebo případně i z měst, to dnes vlastně nevíme. A jakmile proběhnou genetické analýzy, tak se předpokládá napěstování rostlin a jeho návrat na původní stanoviště.
2: Projekt na záchranu synokvětu potrvá 10 let. Podpořila ho Evropská unie a také Ministerstvo životního prostředí. Ze Středočeského kraje Věra Hájíková, Český rozhlas. Den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Jaké počasí nás čeká ve středních Čechách dnes v noci a také zítra, tak to už je otázka pro meteorologa z České televize Pavla Karase.
2: Tak v noci bude zataženo, zpočátku místy, ale v druhé polovině noci se zřejmě na většině území našeho kraje objeví déšť nebo přehánky. Ranní teplota bude klesat na 15 až 12 stupňů a vád bude slabý proměnlivý nebo slabý východní vítr. No a zítra nás čeká podobná situace jako dnes, to znamená ráno dopoledne čekáme zataženo, lokálně se budou vyskytovat přehánky nebo déšť, popoledni začnou srážky od jihu alespoň částečně ustávat, no a později by mělo docházet ke změně. Bude se docházet k ubývání oblačnosti a místy by mohlo být během odpoledne i polojasno. No a ty teploty, řekl bych, srovnatelné s těmi dnešními mezi 18 a 21 stupni.
1: Dobrá, no a co nás čeká v dalších dnech?
2: Tak čekají nás dva velmi teplé dny. Během čtvrtka a pátku pronikne do České republiky teplý vzduch od jeho západu. Čtvrtek bude slunečným dnem, k ránu se vytvoří výjimečně mlhy, večer pak v západní polovině kraje už bude oblaku přibývat, ale odpolední teploty se budou pohybovat v letním intervalu mezi 26 a 29 stupni. No a v pátek a v noci na sobotu už bude přecházet studená fronta, takže v pátek zprvu oblačno polojasno, během dne od západu zataženo, odpoledne a večer s přehánkami, bouřkami. Bouřky můžou být i silné, doprovázené přívalovými srážkami, krupovitím, případně silnějšími nárazy větru. Noc na pátek velmi teplá.

0: a minima 19 až 16 stupňů, no a nejvyšší teploty se ještě dostanou i nad tropickou třicítku mezi 28 a 31 stupňů.
1: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Houston.
1: Pavel Bobek a jeho Houston, přátelé, 18. hodina se přiblížila, jsme na konci magazínu Den v kraji. No a těšit se na vás budeme opět zítra po 17. hodině. Zatím vám všem popřeju, kteří jste na příjmu, krásný podvečer, hezký poslech našich dalších pořadů a po 18. hodině časovém znamení a po zprávách se uslyšíme v našem dalším podvečerním vysílání.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Poslanci se dnes mají opět zabývat ve změnách rozpočtových pravidel, zatím jednají o programu schůze. Oprava potrubí před Kutnohorskou základní školou Jana Palacha skončí do začátku září a počasí v regionu zítra zpočátku ještě zataženo, místy déšť, později výrazné ubývání oblačnosti na polojasno, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý podvečer. Poslanci by ještě dnes opět měli projednat vládní novelu zákona, která mění rozpočtová pravidla. Vetoval ji prezident republiky Petr Pavel, protože podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Koalice se chystá veto prezidenta republiky přehlasovat. Opozice ale vládní normu stále kritizuje. Podle předsedy ODS Martina Kupky umožní novela vládě utrácet a zaplatit to budou muset další generace.
4: Důrazně vyzýváme současnou vládu Andreje Babiše, ať zastaví rozpočtovou demolici. Ten zákon, který se vrací do poslanecké sněmovny, sice má v titulu, že jde o rozpočtová pravidla, ale ve skutečnosti je to jenom zadlužovací zákon.
3: Pokud novela projde, chystá se opozice obrátit na ústavní soud. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO jsou ale teď rozpočtová pravidla nastavená tak, že není možné reálně sestavit rozpočet pro příští rok. Před základní školou Jana Palacha v Kutné Hoře dělníci stále opravují vodovodní potrubí. Původní přípojka do budovy školy už byla ve velmi špatném stavu. Technici na začátku letních prázdnin museli kvůli poruše dočasně odstavit.
5: Původní potrubí bylo přibližně 40 let staré. Část řadu tak byla poruchová a technici tady v poslední době několikrát řešili havárie s únikem vody. Proto se město rozhodlo jít cestou celkové rekonstrukce potrubí. Oprava za více než 1 milion korun má být hotová do konce srpna, aby neomezila provoz školy od 1. září. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
3: Rodiče z Prahy 2 mohou do konce září požádat o příspěvek až 4 000 korun na školní potřeby a zájmové kroužky pro své děti. Podpora je určená pro rodiny s nižšími příjmy a také pro samoživitele. Žádosti přijímá nadační fond Dvojka srdcem.
6: Nárok na příspěvek mají rodiče s trvalým bydlištěm v Praze 2 nebo ti, jejichž dítě navštěvuje základní školu zřizovanou městskou částí. Rodiny, které pobírají dávku státní sociální pomoci s takzvaným bonusem na dítě, získají podporu automaticky. V ostatních případech posoudí žádosti individuálně správní rada fondu Dvojka srdcem. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas. Sport.
3: Na mistrovství Evropy volejbalistek v Brně začne večer v 19 hodin další zápas českých reprezentantek. Domácí tým se střetne s výběrem Ukrajiny. V případě vítězství si české volejbalistky zajistí postup do osmifinále šampionátu. Počasí. Večera v noci čekáme v regionu středních Čech postupně zataženo, zpočátku místy ve druhé půlce noci na většině území kraje déšť nebo přehánky, ranní minima většinou kolem 13 nebo 14 stupňů. K tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra bude ráno a dopoledne ještě zataženo, místy přehánky nebo déšť, popoledně začnou srážky od jihu ustávat, později čekáme také výrazné ubývání oblačnosti, až na polojasno. Maxima zítra docela nízká, mezi 18 a 21 stupni. Vítr zpočátku slabý, postup mírný od východu až severovýchodu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Silnice číslo 3 před Benešovem je stále ucpaná. Kvůli nehodě mezi kruhovým objezdem u KFC a odbočkou na Týnec jezdí se kyvadlově. Kolona směrem na České Budějovice je na 45 minut, směrem do Prahy přibližně na půl hodiny. Tolik doprava, Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Naše vysílání pokračuje stále s Jitkou Lukešovou.
7: Hezký podvečer. No a co nás čeká v následující hodině, tak například prozradíme, že na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se chystají změny. Také se od nás dozvíte více o takzvané oděvní bance, která aktuálně vybírá věci pro školáky a pomáhá i samoživitelkám nebo samoživitelům. No a také vás pozveme do světa kolem nás. Tak hezký podvečer a hezký poslech.

0: Vivo Perlej, mistr Andrea Bocelli a s ním také Laura Pausini. No a teď půjdeme do školy. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se chystají prý změny. Vedení na začátku prázdnin oznámilo slučování některých katedr a ústavů i škrty v počtu pedagogů. Škola totiž potřebuje šetřit. No a změny mají platit už od ledna, takže na přípravu nezbývá moc času. Pro řadu akademiků i studentů to bylo překvapení, no a ptají se třeba, kdo je bude učit nebo zkoušet u státnic.
1: Vlastně nemám žádné představy o tom, kdo mě bude učit. Vím jenom, že se bude radikálně snižovat počet pedagogů.
2: Friedrich Emanuel Fischer letos nastupuje do prvního ročníku magisterského studia na katedře estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Už má naplánovanou diplomovou práci, teď ale neví, co s ní bude. V červenci totiž dostal, stejně jako ostatní studenti a pedagogové, mail o tom, že se jeho katedra bude slučovat s dalšími.
1: Téma mojí diplomové práce je velice úzce zaměřené a profesoři, kteří by mi ji mohli vést, budou v rámci té reorganizace nejspíš odejmuti.
2: Studentka Letizie Kochová z katedry divadelní vědy zase neví, jak se kvůli změnám můžou proměnit její magisterské státnice.
3: Máme na katedře 5 vyučujících, z toho jeden je půl úvazek a přibližně je nás asi 90 studentů. A jelikož se mluví o propuštění 65% zaměstnanců v rámci té naší katedry, znamenalo by to, že by nám tam zůstali 2 pedagogové.
2: Ještě větší nejistotu mají podle studentů ti, kteří na podzim nastoupí do prvních ročníků. Sice budou mít právo své obory dostudovat, ale pokud nebude mít předměty kdo učit, protože vedení fakulty navrhuje propustit 53 zaměstnanců, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Tupolová.
4: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty, to jest, zda na ně budou peníze, ale jak se to podaří nejenom jaksi formálně, ale i skutečně naplnit, to zatím nevíme.
2: Katedra divadelní vědy by se měla od ledna 2027 sloučit s katedrou filmových studií a ústavem hudební vědy. Dál by se měly sloučit katedry pedagogiky s andragogikou a personálním řízením, ústav asijských studií a katedra synologie nebo ústavy s archeologickým zaměřením. Z 38 pracovišť by mělo být 33. Ještě na jaře přitom podle Martina Hříbka, předsedy výboru odborové organizace fakulty, vedení řešilo pouze synologii a asijská studia.
5: Buď to fakulta dlouhou dobu tajila a oznámila to až na začátku prázdnin, anebo se opravdu rozhodli někdy během července, že rozpočet je špatný a aby byl udržitelný příští rok, je třeba provést hromadné propouštění.
2: Reorganizace fakulty má spočívat hlavně ve slučování kateder a ústavů. Podle studentů a pedagogů ale kvůli výraznému úbytku vyučujících a pozastavení přijímacího řízení některé obory spíš zaniknou a sloučením vzniknou časem nové. Změnám se přitom nebrání, kritizují hlavně způsob a rychlost, s jakou je vedení připravuje. Studenti se vymezují v otevřených dopisech a plánují protest. Akademici zase v prohlášení Pospolitost 26, přibližuje Barbara Topolová.
4: Je to adresováno všem našim kolegům, vedení, fakulty a akademickému senátu, který vyzýváme, aby v této podobě ty restrukturalizace neschvaloval a aby jsme právě přistoupili k nějakému koncepčnímu procesu.
2: O reorganizaci začne akademický senát fakulty rozhodovat v září. Podle vedení ale její finální podoba stále vzniká. Změny se neobjevily ze dne na den ani bez předchozí komunikace. Mluvčí fakulty Ina Palacká zdůraznila, že se týká zhruba 5% fakulty.
6: Jde tady o cílený zásah do relativně malé části instituce, jehož smyslem je především ochránit stabilitu a rozvoj Filozofické fakulty jako celku. Pokud bychom tyto změny neprovedli, postupně by se naše ekonomická situace zhoršovala a v dalších letech bychom byli nuceni přijímat plošnější a bolestivější opatření. Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť.
2: Chystané změny mají škole ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Pavla Vítka. Textař, humorista, fotograf a také básník. To je Josef Fousek. Pár veršů slíbil napsat i speciálně pro náš pořad. Navíc prozradí, proč jako své datum narození uvádí hned 3 termíny. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Michal David a jeho disco příběh, no a jinak máme přesně 18 hodin a k tomu 30 minut. V Česku žije přes 500 000 solo rodičů, tedy samoživitelek a samoživitelů, kteří vychovávají jedno nebo více dětí. No a podle posledního sčítání Lidu, domů a bytu před 5 lety tvoří neúplné rodiny skoro pětinu českých domácností. A začátek školního roku je pro mnohé z nich finančně náročné období. Oděvní banka pro ně teď od lidí vybírá zachovalé školní batohy, penály a další potřeby do školy. No a zapojit se může úplně každý.
1: V oděvní bance v Praze Troji jsem s ředitelkou Danou Pavlouskovou. Teď tady s kolegyněmi děláte co? Jedna třídí, jedna teď dotelefonovala.
2: V podstatě třídíme darované oblečení a následně z toho připravujeme krizové balíčky s oblečením pro lidi a děti, které to potřebují.
1: Tam se dají najít třeba i tepláky nebo kraťasy na tělocvik?
2: Záleží na tom, jestli je dostaneme od dárců. Ten balíček v podstatě obsahuje bez spodního prádla, kompletní sadu oblečení a obléknete se od hlavy k patě.
1: Vy máte i konkrétní projekt, jmenuje se Back to School, to znamená zpátky do školy a už se vám tady kupí různé věci, tempery, pravítka, formelíny, jsou tady všetce, propisovačky, pastelky, bodovky, papíry. Tam je ještě další položka, to jsou penály a aktovky. Ty taky můžou lidé nějakým způsobem vám doručit z druhé ruky, aby šli dál do dalšího kola.
2: Určitě a jsme za to moc rádi, protože i když jako oděvní banka se specializujeme na oblečení, tak právě v rámci toho programu Back to School se snažíme pomáhat vlastně dětem z rodin, které na tom nejsou dobře, tudíž každý dárce, který nám přiveze a nebo pošle, ať je to penál, školní baťoch, jsme za to vděční.
1: Ale není to tak, že by se mohl člověk přijít a vybrat si tašku?
2: Ne, takhle to určitě nefunguje. Primárně hlavně každý vlastně žadatel, který potřebuje pomoc, nám musí doložit, že je v nouzi.
1: Tak připravené pytle. Oděvní banka přijímá dámské, pánské a dětské oblečení od jednotlivců i firem. V regálech tady vidíme, že začínáte na dětské velikosti 98, říkám to správně.
2: Tam je vlastně jakoby omezení, že nebereme ty mimi věci pro miminka, protože těch je strašně hodně a nemáme pro to odbyt.
1: Když bychom se bavili o věcech do školy, tak kde je ta hranice, jestli už to oblečení je třeba nějakým způsobem seprané nebo poškozené?
2: My vycházíme z toho, že když pomáháte lidem v nouzi, tak je určitě nechcete nějak degradovat vlastně jakoby nevhodnou formou pomoci. Proto my u toho oblečení, když ho třídíme, tak máme základní pravidlo, že rozesíláme oblečení jenom takový, který bychom si sami oblíkli na sebe nebo na naše děti.
1: Tak krabice, to už jsou šály a čepice na zimu.
2: Tady u těch regálů, tady nahoře, jak vidíte, jak už začínáme přetýkat, to je zásoba vlastně na zimu. My si musíme vytvářet velké zásoby zimního oblečení, protože ono potom třeba v říjnu začne prostě být ošklivo a ta poptávka po zimním oblečení je vlastně paradoxně o hodně silnější než po letním.
1: Vy tady máte i nové věci, jsou to ponožky.
2: Ano.
1: I s etiketou.
2: Ponožky, to je jeden z nejžádanějších vlastně artiklů i našich spolupracujících neziskovek.
1: Vy jste zároveň zakladatelka Klubu svobodných matek. Co je podle vás v té situaci, co je nejsložitější?
2: Já myslím, že to je taková ta klasická Sofiina volba, protože vy budete volit mezi tím časem, který věnujete práci, abyste finančně zajistila rodinu, a tím časem, který chcete věnovat dětem, abyste byla za dobrého rodiče. Peníze versus čas.
1: Vysvětluje Dana Pavlousková z neziskové organizace Oděvní banka. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: Svět.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: historie i průvodci v kostýmech vám připomenou atmosféru jeho doby. Na slavný muzikál Kdyby tisíc klarinetů zavítejte na nádvoří zámku Březnice. Příběh plný humoru, hudby a známých písní Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra uvede soubor divadla Antonína Dvořáka Příbram. Představení začíná ve 20 hodin. Hraje se za každého počasí. Na tvorbu jihočeského výtvarníka Františka Kříže zve galerie Holandský dům v Berouně. Výstava Momentalis Realis představuje už jen do 29. srpna jeho olejomalby, dřevořezby, mozaiky i neobvyklé hudební nástroje. Kříž je taky autorem největší plně funkční ručně vyrobené kytary zapsané v České knize rekordů. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

Víte, že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř. Měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Skupina Miraj a písnička Vedle tebe usínám. Tak přátelé, dohráli jsme, dospívali jsme, 19. hodina klepe na dveře a to znamená, že jsme na konci našeho odpoledně podvečerního vysílání. Patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásný kouzelný večer, především opět s těmi, na které se třeba těšíte a se kterými zkrátka jste rádi, užijte si ho podle svých představ. Jinak vám přeju také hezký poslech všech našich dalších pořadů a budu se na vás těšit opět zítra krátce po 17. hodině. Do té doby naslyšenou a krásný večer.

0: 19 hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Předběžná škoda na vlaku z ranní nehody u Křivoklátu je zhruba 8,5 milionu korun. Obchvat Dolních Chaber by měl být pod zemí, prosazuje to městská část Praha 8. A počasí v regionu zítra zpočátku dne zataženo, častý déšť, později výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Škoda na vlaku, který dnes brzy ráno u Křivoklátu na Rakovnicku narazil do spadlého kamení, je předběžně 8,5 milionu korun. Bylo v něm 12 cestujících, nikdo nebyl zraněn. Souprava má ale výrazně poškozený podvozek, potvrdila to mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Jedná se o novou motorovou jednotku RegioFox. V příštích dnech poškozený vlak v depu detailně prohlédnou technici, kteří následně upřesní rozsah poškození a celkovou výši škody.
0: Z vlaku vyteklo asi 600 litrů nafty. Situaci na místě řešili hasiči i zástupci vodoprávního úřadu a také České inspekce životního prostředí. Z Rakovníka do Roztok u Křivoklátu vlaky nejezdily, nahradili je autobusy. Provoz byl obnoven krátce popoledni. Obchvat Dolních Chaber na severu Prahy by mohl vést v tunelu, požaduje to vedení Prahy 8. Více než 1 kilometr dlouhý úsek má vést z ulice Kládví a sloužit jako silniční napojení na plánovaný Pražský okruh.
3: Praha 8 poslala připomínky na pražský magistrát, který připravuje stavbu obchvatu. Nejlepším řešením by podle radnice byl tunel, případně prosazuje alespoň vybudování valů. Chce tak ochránit obyvatele z okolní zástavby před hlukem. Úředníci v současnosti prověřují dopady nové silnice na životní prostředí. Kdy se začne obchvat stavět, zatím není jasné. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Nové schody, chodníky a také zabezpečení cest v těchto dnech dokončují dělníci u drábských světniček v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Finišuje tak záchranný projekt pozůstatků středověkého skalního hradu vytesaného do pískovcových skal. Návštěvníci se tam po dlouhých 5 letech budou moci vrátit letos v září. Informují o tom Lesy České republiky.
4: Hotové už jsou venkovní palisády, schody od krásné vyhlídky i část schodů a chodníků od Dnebohu. Vybetonované jsou i patky hlavního přístupu a dělníci pracují na konstrukcích uvnitř hradu. Z drábských světniček nedaleko Mnichova Hradiště, Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Večera v noci na zítřek čekáme v regionu Středočeského kraje postupně velkou oblačnost, bude tedy zataženo zpočátku pouze místy, ve druhé polovině noci na zítřek na většině území kraje déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 15 a 12 stupni, povane slabý proměnlivý vítr. Zítra bude zpočátku tedy ráno a dopoledne zataženo, místy přehánky nebo déšť. Popoledni začnou srážky od jihu ustávat a později čekáme také výrazné ubývání oblačnosti až na polojasno. Maxima zítra podobně jako dnes, zítra vystoupí maximální teploty na 18 až 21 stupňů. Vítr zpočátku pouze slabý, postupně bude zesilovat a čekáme mírný od východu až severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště nejdříve pozor mezi tunely. Na Radotínském mostě stojí v pravém pruhu porouchaný kamion a pak v Lohkovském z tunelu, tam stojí v pravém pruhu osobní vozidlo. Tvoří se kolony, zdržíte se do 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Chci vám poděkovat. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: S velkým nebo s malým V na začátku toho vám.
2: Vzhledem k tomu, že si to říkáme, tak je to asi úplně jedno.
1: No, ale kdybych to chtěl napsat.
2: Kdybyste mi to chtěl napsat, tak záleží, jestli to píšete do dopisu. Zkrátka v rámci korespondence. Tam máme pravopisné pravidlo, že k vyjádření úcty tomu, komu píšeme, ať už mu děkujeme nebo nadáváme, píšeme velké V.
1: A co když mám v úctě nějaký kolektiv, taky velké V? Píšu vám psaní, milí seniori v domově důchodců.
2: Je to jedno, když oslovujete více lidí a zase se na ně obracíte, vyjadřujete jim nějakou úctu, chcete zdůraznit, že mluvíte k ním, naprosto konkrétnímu kolektivu, tak zase napíšeme velké V. Jde skutečně o vyjádření úcty v rámci nějakého stylistického útvaru.
1: Takže asi ti vynadám, tam moc úcta není, takže malé T, ale chci ti popřát k narozeninám velké T.
2: Pokud to bude obojí ten útvar stylistický, tak je možné tam samozřejmě v obojích případech to pravidlo uplatnit a to velké T dát.
1: Asi ti zakroutím krkem, ale tam by to velké T vypadalo divně.
2: No ale patřilo by tam, pokud by to byl skutečně. Pokud byste to psal. Velké V v osloveních proniklo, to je otázka těch posledních 20 let, kdy se nám trošku tady změnily typy textů veřejných, proniklo do různých reklamních textů, kde se oslovují zákazníci, ale zpravidla nejde o tento typ vyjádření, o jakém jsme teď mluvili, takže když se například někde objeví nápis u nás vám změříme váš zrak, jednak to váš tam nepatří a jednak není důvod psát velké V.
1: No ale mají je v úctě ty firmy, ty zákazníky. Není to tak osobní, jak by to mělo být tedy prostě?
2: Je to snaha samozřejmě vyvolat dojem, že je to přímé oslovení konkrétního člověka, ale není to tak zamýšleno. Můžeme to považovat částečně za druh persvaze nebo manipulace.
1: Tak vám děkuji. Škoda, že to nelze slovy říct, to velké V.
2: No to je jediné štěstí, ještě abychom v mluvení museli umět velká a malá písmena.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

0: uchovat pro další generace. Irena Eliášová se narodila v roce 1953 v romské osadě Nová Dědina na Slovensku. V dětství se s rodinou přestěhovali do Čech. K psaní se výrazněji dostala až později, po narození a výchově svých tří dětí. Její první kniha Naše osada vyšla v roce 2008. Následovaly například Listopad, Slunce zapadá už ráno, Chci se vrátit do pohádky nebo historický román Oheň přestal plápolat. Psala česky i romsky a své povídky publikovala také v povídkových sbornících romského nakladatelství Kher. Za svůj dlouholetý přínos romské kultuře získala v roce 2025 ocenění Roma Spirit v kategorii Romská kultura. V roce 2022 vydala sbírku povídek Rub a líc a jiné příběhy. Křest knihy se konal v prosinci 2022 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Právě tam jsme s Irenou Eliášovou natočili rozhovor pro Oroma Vakeren. Mluvila v něm o nové knize i o tom, kde čerpá inspiraci. Její knihy, povídky a vzpomínky zůstávají svědectvím o životě, zkušenostech a světě, který důvěrně znala. Nyní si připomeneme rozhovor s Irenou Eliášovou, který jsme natočili při křtu knihy Rub a líc a jiné příběhy v prosinci 2022.
1: Takže já už jsem napsala díky Pánu Bohu 5 knih, což jsem velice ráda. Byl to můj životní sen od malá, od mládí a splnila jsem si ho, takže je to dobrý pro mě, ohromně, ohromně šťastné.
0: Říká spisovatelka Irena Eliášová a seznamuje nás s povídkovou knihou Rub a líc.
1: No, abych vám řekla pravdu, to jsou povídky sesbírané, které jsem psala od roku 2013 až do 2020. A tak jsem ty veškeré příběhy a povídky dala do této knihy. Mám ráda, aby to četli lidi. A každý nemá dneska počítač, že jo? Korty starší lidi. A je krásné, když si tu knihu vezmete do ruky a čtete.
0: Knihu Rub a líc ilustracemi doplněla dcera Ireny Eliášové. Podle spisovatelky je důležité, aby se romští autoři dostali do podvědomí čtenářů a knihy si kupovali a četli.
1: Ještě za totality, za komunismu, bylo dost lidí, kteří psali, naši Romové. Mezi nimi jsem byla i já. A já jsem se pokusila vydat něco z toho mýho psaní. A tak jsem psala do časopisu Svět socialismu a tam mě vydali 2 povídky a 1 báseň. A vydali to sice, publikovali to, ale napsali mi, že není možný, abych dál s nima spolupracovala a vydávala psaní, když nemám žádné vzdělání, protože já mám pouze základní. A právě proto, že dneska je trošku jiná doba, a je možný požádat nakladatelství, pokud má ten člověk do toho psaní chuť a lásku, tak se mu to povede. A nemusí hned nadávat, musí mít taky jednání s těma lidma, že jo. Musí trošku ubrat to sebevědomí a být trošku pokornější v tom vyjadřování a povede se to hodně.
0: Jak Eliášová dále říká, nemám ráda psaní do šuplíku.
1: Když napíšu knihu nebo příběh o někom, tak tam jsou ty lidi, že jo, píšu o lidech, tam jsou ty osoby. A ty osoby nežijou, když jsou v šuplíku. Ovšem, když se vydají a dostanou se mezi čtenáře, tím pádem oni žijou ty lidi. Proto já, co napíšu, tak chci, aby se to rychle vydalo. A dělám za každou cenu, aby se to povedlo.
0: Hlavní postavy Eliášové mají vždy reálný základ. Spisovatelka píše o svých vzpomínkách a také čerpá z vyprávění. Je bedlivou pozorovatelkou a posluchačkou. V současné době má rozpracovaný seriál.
1: Píšu, dá se říct, že to je takový seriál. A má to titul My, jako my Češi, my a romská sága v paneláku.
0: Poslední rozloučení s Irenou Eliášovou se koná ve čtvrtek 27.

0: Vzdělávání ani víra nemají věkovou hranici. Vzdělání si můžeme doplnit nebo začít nový obor v jakémkoliv věku. Stejně tak i duchovní cesta, tu může člověk najít kdykoliv, když je na ni připravený. Jedním z příkladů je i 68letý Stanislav Řach, který dnes žije v Brně v Domě pomoci, kde působí pastor Matěj Nový. O jeho životě a zkušenostech si se Stanislavem Řachem povídala Iveta Durdoňová.
1: Jsme v Domě pomoci, kde je pastorem Matěj Nový. Jak vy jste se seznámil s pastorem?
2: Já jsem se s Matějem seznámil na jedné konferenci mužů, kde on tam byl jako pozvaný host. Já jsem byl účastníkem té konference. Jeho příběh mě oslovil, protože máme stejnou zkušenost. Když se mě ten člověk zeptal, jestli jsem věřící, tak říkám, pane, já žiju ve 20. ne v 16. století. Nicméně jsme se začali bavit na téma Bible, na téma Bůh. A mně došlo, že jsou dvě cesty. Tu jednu, tu jsem znal, poté jsem šel už dlouho. A pak tady byla druhá cesta, která vypadala, že by mohla být lepší, ale já ji neznal. A když jsme se jednou domluvili, že se potkáme, tak já jako alkoholik z práce do hospody, tam nebyla jiná možnost. Ale prostě jsem chtěl jít za ním, za tím člověkem, stojím před hospodou a říkám, pane Bože, jestli skutečně existuješ a jestli má Bible pravdu, tak já potřebuji tvoji pomoc, protože to jinak nedám. A byl jsem zdravý. Neumím to vysvětlit. Žádný abstinenční příznaky, nic prostě lup a byl jsem zdravý. Týden na to jsem přestal kouřit a jsem věděl, že už se nikdy nezapálím. Ale to z lednu to bylo 38 let. Takže pro mě to byla jasná volba. Jsem tady 2 roky, mohl bych se odstěhovat v podstatě zítra, ale jsem tady ne proto, že musím, ale protože chci. Tak prostě pomáhám Matějovi lidem, když jdou na úřady, nebo teďka, co se týká superdávky, už ne, ale když to bylo původně, tak jsem jim pomohl vyplnit papíry. Prostě dělal jsem pro ně administrativní věci.
1: Vy jste si udělal 2 výuční listy s maturitou. Co vás inspirovalo k tomu?
2: To bylo ještě předtím, než se Matěje poznal. Já jsem se jako kluk učil 3 roky tesařem, ale protože mě brzo zavřeli do vězení, tak jsem to nedodělal. Ale měl jsem vysvědčení ze všech 3 roků, akorát jsem nedělal závěreční učňovské zkoušky. No a tak potom, když jsem vystřízlivěl, tak jsem pracoval v továrně a tam mi nabídli, že kdo nemá výuční list, ho může udělat, jako by mechanik opravář prostroje zařízení, říkám, tak jdu do toho. Potom jsem šel na stavbu pracovat, no a říkám, no, když udělám na stavbě, mohl bych si dodělat tesaře. Tak jsem si dodělal tesaře, opakoval jsem 3. ročník, udělal jsem závěreční zkoušky a v 40 letech jsem odmaturoval. Ať už jsem žil jakýmkoliv způsobem, tak já jsem jakoby problémy neviděl jako problémy, ale jako výzvy. A myslím si, že v podstatě i teď jsem dostal poslední výzvu v loni, touhle dobou, vystudovat vysokou školu a vstupuju od září do 1. ročníku na teologii. Je to Univerzita Matěje Bela v Banské Bystrici, protože mi umožnili vlastně studovat bez nějakých výrazných nákladů na školní, což je pro mě důchodce v podstatě důležitý. Ale je to ostrá vysoká škola, není to žádná univerzita 3. věku. Když to dodělám, tak budu 73. magistr. Dělám to pro sebe, abych poznal a dokázal i v té Biblii rozeznat niance, jazykové niance, protože je to řečtina, tedy starořečtina, je to hebrejština, aramejština a to je pro mě důležitý.

0: jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga bud bacht zorte sa stipen. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas v dezinformační kampani. Valtice na Břeclavsku mají po téměř 19 letech nový územní plán. A počasí zítra zpočátku dne zataženo místy déšť, později od jihu republiky výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zpravodajský server iRozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území České republiky.
3: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
4: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
3: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
5: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
3: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Zastupitelé Valtic na Břeclavsku na mimořádném zasedání schválili nový územní plán. Na jeho přípravě přitom úředníci pracovali téměř 19 let. Dokument určuje pravidla pro budoucí výstavbu i výšku nových staveb a definitivně nahrazuje spornou stavební uzávěru. Podle nezávislého starosty Valtic Aleše Hofmana má město tímto krokem zajištěný stabilní a udržitelný rozvoj na další desetiletí.
6: Máme tam vyčleněné lokality, které jsou možné do budoucna k zástavbě. Samozřejmě máme tam lokality, které jsou určené třeba i pro sportoviště, to bylo taky velké téma na projednávání v rámci schválení územního plánu.
2: Obyvatelé Lovosic si podle vedení tamní radnice často stěžují na hluk. Jedná se hlavně o dopravní zátěž z dálnice, okresních silnic, železnice i jiné zdroje. Lidé proto mohou až do poloviny září vyplnit na webu města anketu, která se právě hlukem zabývá, říká mluvčí města Eva Břeňová.
7: Anketa k hluku v Lovosicích probíhá právě teď. Prostřednictvím formuláře je možné ji vyplňovat až do 15. září. Původně byla mířena na jakoby hluk z dopravy, železnice nebo průmyslových areálů, ale lidé teď identifikovali, že těch problémů je výrazně více. Sport.
2: České reprezentantky Pavlína Falmíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily v Nizozemsku z druhého místa v rozjížďce do zítřejšího semifinále. Počasí. Zítra čekáme v České republice ráno a dopoledne oblačno až zataženo. V jeho západní polovině území může být i polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno Ostrava pozor za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 259 stojí odstavené nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Tvořil hudební tandem s Michaelem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. Díky za pozvání.
1: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje solové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama. Ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu připadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, anebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou opravdu bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrské tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak.
1: On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ješkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk vekřový, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak ješkárnám, tak i kytaře. A navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ne. Ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma. Protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, který jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak. A nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale vy jste se dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a, že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu, co sobotu a neděli, co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu. Jiskřily dálky nad hlavami,

aby je vrazil ve chřtán dračí. A motýl spěchá po bodláčí. A jako krůběj na prstenu, třpití se to.

0: a všechno ve mně začne zpívat. Zpívat i plakat, maminko má, jak je to hezké u nás doma.
1: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček-Janík. Vy jste byli spjati především tedy s divadlem Semafor. Kdo vás oslovil a překvapilo vás to? Byli jste z té nabídky nadšení? Nebo jste nad ní?
2: Jak jsme hráli na Karlovém mostě, tak nás tam oslovil nějaký chlapík z Jonáš klubu, což je klub spřízněných duší divadla Semafor. A to jsou takový prostě nadšenci, kteří už tenkrát vlastně pořádali a spolupořádali takový setkání každoroční. A v roce 68 ke konci bylo to setkání v Obecním domě. Oni nás tam pozvali na základě toho vystupování na Karlově mostě a také na základě toho, že jsme tenkrát taky obrovskou klikou a štěstím jsme se dostali až k panu Jiřímu Černému. Jsme mu nabídli pár svých písniček a on měl tu šťastnou ruku, že vybral píseň Hele lidi a zhradil to do houpačky, 12 na houpačce, a to se v celku velice slušně umísťovalo. Nikdy to tedy nevyhrálo, ale byli jsme druzí za Karlem Krylem, bratříčku za Vírej Vrátka. A na základě všech těchto událostí té doby, jak jsem říkal, jak byla těhotná na události, tak nás pozvali na vystoupení pro spřížené duše divadla Semafor. A tak jsme tam spolu s Karlem Krylem tenkrát asi před 12 hodinou v noci vystoupili a přišel za námi Slávek Šimek s Jirkou Grossmanem a nabídli nám vystupování v návštěvních dnech, kde jsme se střídali s Karlem Krylem a posléze se tam objevil i Bohdan Mikulášek.
1: Ano, v proslulých návštěvních dnech Šimka a Grossmana, jak říkáte, jste se střídali s Karlem Krylem. Byli jste přátelé nebo jaký vztah jste spolu měli tak z počátku?
2: Přátelé, nikdy jsme spolu v podstatě na pivu nebyli, ale za to jsme pár sklenic dobrého vína vypili při společných vystoupeních a při společných setkáních. Tak je pravda, že jsme se setkávali výhradně vždycky, když jsme měli všichni kytaru v ruce a střídali jsme se na jevišti. Jo. Ať už třeba v divadle Sluníčko, anebo jsme dokonce měli takový náznak turné, ještě předtím, než Karel odešel, tak jsme měli turné po Slovensku. My jsme jeli z Prahy až do Zvolena a Karel jel ze Zvolena až do Prahy a cestou jsme se stavěli asi na 4 místech a jedno společné to bylo v Nitře, tam jsme měli společný koncert. No.
1: Čili i společně jste,
2: ano.
1: Ale to bylo ojedinělé, nebo?
2: To bylo ojedinělý. No, pak bylo pár vystoupení, jak jsem říkal, v divadlo Sluníčko, nebo tak, a nebo jsme se byli na sebe podívat, když jsme hráli Semaforu.
1: Tak, i vy jste ze Semaforu odešli. A proč vlastně? Proč jste skončili Semaforu?
2: No tak to skončilo tím, že po sametové revoluci pan Suchý rozhodl, že bude pokračovat v tom duchu, v jakém ho spolu s panem Šlitrem založili to divadlo. Takže tam byly, že, jak známo, 3 skupiny. Pepa Dvořák, Slávek Šimek a pan Suchý. Takže tam byla skupina pana Suchýho. My jsme
1: odešli, ale vaše duo, vaše spolupráce s Michálem Janíkem dále pokračovala a my o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Miroslav Paleček.
3: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Písně jste skládali společně i samostatně. Michal Janík psal ve větší míře texty, vy jste psal zase hudbu. Byla to velmi plodná spolupráce, dlouhotrvající. Které vaše společné období vy osobně považujete za nejdůležitější, nejúspěšnější?
1: Velmi dobře nám bylo na jednom z nejhezčích pódií světa, a to znovu opakuje, tím je Karlův most. A pak nám nejvíc, aspoň já si to myslím, a nikdo mi to nevymluví a nesebere, že to bylo období, které jsme prožili v divadle Semafor. A to si myslím, že byla takové období party snů. Takže když řeknu, Pavel Bobek, Viktor Sodoma, Jana Robová, Miluška Oborníková, Zuzka Burianová, a to ještě na spoustu bab jsem zapomněl, tak to bylo nádherný. Jediný, co mi na tom trošku mrzelo, a to asi každého, že jsme tam neměli tolik prostoru, protože když tam bylo 5, 6, 7 těchto jmenovaných zpěváků a písničkářů, no tak každý měl prostor třeba 2, 3 písničky a dost to. Jinak samozřejmě největší prostor měli komici Slávek Šimek a Luděk Sobota a posléze Petr Nárožný. Jo. Tak to byla prostě opravdu éra party snů, a taky jsme měli jednu písničku, která se jmenuje Parta snů, a to byla finálovka jedné hry, která se jmenovala, myslím, Jemný mrav.
0: A přesto, že jste neměli takový prostor, tak považujete tedy vaše působení v Semaforu za to, řekněme, neúspěšnější?
1: No, pochopitelně, protože my jsme tenkrát měli i takový písničkový pořad s Pavlem Bobkem, jsme ho doprovázeli prostě na kytary, a Michal tenkrát v té době velice úspěšně otextoval několik hitů pro Pavla Bobka, když největší je Láskou mě ubývá sil, takže s tím jsme jezdili také pár let, tak my jsme byli, pak jsme začali jezdit i na Portu, tam nás pozval Jup, a tak jsme si to opravdu jako užívali, a tenkrát to bylo jako jižně pro písničkáře.
0: Jak vůbec vypadala tvorba vaše a Michála Janíka? Vznikala nejdříve skladba, pak text, nebo opačně, nebo to bylo jak kdy?
1: My jsme vyzkoušeli snad všechny způsoby, a jak jsem slyšel vyprávět o tomto problému i kolegy někteří, tak drtivá většina z nich to vlastně fungovala takhle. Jo, začínali jsme tak, že já jsem si myslel třeba, že jsem přišel na nějaký hezký motivek. Tam ta. Tak jsme se posadili a Michal něco napsal, teď já jsem to jako k tomu zpíval, teď jsem něco přidal k tomu, on ten verš rozvinul, tak já jsem zase na to napojil tu melodii nebo něco takového, a takhle jsme udělali jako ty první písničky. No pak už, když už jsem se do toho víc podořil, a Michal také, a pohltilo nás to, vcuclo, tak už jsem takzvanou svahilštinou, jako všichni, vlastně jsem nahrával na magneťáky B4, který jsme si tenkrát koupili na splátky každý, tak už jsem nahrával nějaký jakoby melodie, no, tak to jsem mu pak předal a on to otextoval. Pak jsme se dostali k tomu, že jsme vlastně psali na zakázku pro Český rozhlas, pro redakci dětí a mládeže, tak nám tam prostě Mirka Bendová dodala takový krátký popisky toho, o čem by se mělo zpívat v té a v té písně, a Michal to rozvinul do textu. Já jsem ten text dostal na poslední chvíli, den před natáčením jsem neměl nic ještě, ale čas a termín, to je kruťárna, ale dobrá.
0: To je bič.
1: No a takže v podstatě jsme vyzkoušeli všechno.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Kněžná fialinko,

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem. Po Michale Janíkovi jste se na svém milovaném tenise, nebo po spolupráci s Michalem Janíkem, jste se na svém milovaném tenise potkal se zpívajícím právníkem Ivo Jahelkou a další vlastně hudební spolupráce byla na světě. Tak jednoduché to bylo?
1: No, bylo to velice jednoduché, protože jsme se poznali jak na tenisovém dvorci, tak i na plzeňské portě. Takže tam to vlastně, tam jsme se potkali poprvé a tam jsme zjistili, že jsme oba propadli tenisu. A tak jsme pokračovali a ta spolupráce pokračuje až do dnešních dnů a myslím, že bude ta spolupráce pokračovat až do konce světa a času.
0: Opravdu?
1: Ano, ale ta spolupráce je...
0: Nárazová.
1: Ne nárazová, je úplně jiná, než byla spolupráce s Michalem, protože my s Ivošem vlastně nefungujeme jako taková ta dvojice, jako jsme byli my s Michalem. Máme s Ivošem asi 2 nebo 3 písničky společný, ale moc dobře si uvědomujeme, v čem jsou naše slabiny a v čem je případně nějaká naše síla. Takže my to svoje společné vystoupení zahájíme společnou písní, pak tam sedím na jevišti 55 minut, já zpívám svoje písničky, pozvu Ivoše, ten posluchače dorazí a pak mě pozve a rozloučíme se společnou písní.
0: Takže není to celé společné,
1: není
0: jako to
1: společné,
0: bylo
1: jako,
0: s Michalem
1: že bychom dvojhlasy a všechno a kytárky dohromady a tak. Ne, to ne. Mm-hmm.
0: Vy jste vydali album Tenisová akademie. Komu je určena?
1: Ta je určena všem, kteří propadli tomuto královskému sportu.
0: Jako vy.
1: Jak pasivně, tak i aktivně. Protože to mě velice mile Ivo překvapil. Já jsem, přiznám se, tomu nevěřil. Když v nás uzrál nějaký plán napsat CD Tenisová akademie. Protože jsem si říkal, to není možný, aby někdo napsal 15 nebo 17 písniček o tenise a přitom se neopakoval. Jsem říkal, to je nemožný. Ivo to dokázal a dokonce jsem vlastně mám zásluhu na tom, že Ivo při spolupráci na Tenisové akademii poprvé napsal několik textů na melodii. Jinou, než skládal vždycky on, ale on ty svoje písničky skládal, ten nevyzkoušel všechny ty možný způsoby, jo. Ten prostě jenom se k němu dostane nějaký spis soudní a ono zpracuje a pak k tomu prostě dodá takový ten vypravěcký způsob. Takže ten pracoval takhle, ale při té tenisové akademii jsme najednou dospěli k tomu, že nám chybělo ještě vlastně pár písní nebo něco, tak Ivo říkal, hele, tak mi teda pošli nějaký svoje nápady. Tak jsem mu to poslal, no a on se do toho pustil a dokonce se mu to i zalíbilo a napsal mi pár textů i pro mě samotného.
0: Čili pro vaše skladby, ano, které vy jste složil, ano, tak ano, vám je Ivo Jahelka otextoval. Tak a vy jste pak se... Nechci říct, že obrátil nás naše české spisovatele. Vy jste je měl v paměti asi celou dobu, ale až vlastně v poslední době jste, jak zhudebnil třeba Jaroslava Seiferta, a Jaroslava Ješka, Jiřího Voskovce, Jana Wericha, tak kdy vás napadlo právě třeba zhudebnit Jaroslava Seiferta?
1: To mě... Takhle, já jsem v těch básních pochopitelně věděl od útlého školního věku. Ale tenkrát mě to teda vůbec nebavilo. Co si budem povídat? To tenkrát jsem koukal na to, abych vyběhl ven a čutal do balónu, nebo já nevím, nebo hrál na kytaru.
0: Takže musel jste k tomu dozrát.
1: Musel jsem k tomu dozrát, uh-huh. dospět, ale nejvíc mi vlastně k tomu pomohla báseň Hora Říp, kterou jsem před časem při takovém bezcílném bloudění po internetu objevil. Ona objevila mě, vykoukla na mě báseň Hora Říp. Tak pochopitelně jsem si vzpomněl na tu báseň, ale okamžitě jsem se ocitl zpátky ve škole u tabule, jak ze mě souška učitelka marně deluje báseň, ale také mě napadl takový drobný motivek, který jsem si poznamenal a později zpracoval. Ale nikdy by mě nenapadlo, že to dopadne tak, jak to dopadlo teď do dnešních dnů, protože jsem si tenkrát říkal, tak já se pokusím zhudebnit 2 nebo 3 básně, 4, no. Tak proto jsem věděl, že sahám někam, kam třeba ani bych neměl sahat, ale pak mě to tak nakonec pohltilo, že to dopadlo tak, že vyšlo CD Písně domova podsta Jaroslavu Seifertovi. Ano. A po 5 letech jsem to téměř zopakoval, tak mi vyšlo CDčko Srdeční záležitost, to bylo k mým narozeninám, které mám každý rok, ostatně jako vy všichni.
0: Ale kulaté jste měl loni.
1: A tentokrát u toho posledního CD je to takový výběr můj žijících, nežijících, našich i některých cizích básníků.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat na

ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem, který kdysi tvořil hudební tandem s Michaelem Janíkem. Teď spolupracuje hojně také se zpívajícím právníkem Ivem Jahelkou. A samozřejmě je na své sólové dráze, zhudebnil takové velikány básnické jako Jaroslava Seiferta, ale vy jste zhudebnil třeba i Cestičku k domovu, všichni známe Karla Václava Raise a tuto báseň. Tak jak vás toto napadlo? Pojilo se to k vašemu dětství třeba ta báseň?
1: Ne, tak já jsem dostal pozvání na vystoupení u příležitosti otevření nové radnice Blázní Bělohrad na náměstí Karla Václava Raise.

0: který se tam narodil a byl, stával tam také jeho rodný domek, teď už je tam jenom cedule s tím. A já tam mám spoustu známých, protože jsem tam mockrát hrál jak s kytarou v ruce, tak i na tenisových turnajích v místní Bažantici. A když jsem tam, když jsem dostal to pozvání, tak si říkám, já musím nějak ty místní obyvatele překvapit, tak jsem nastoupil do antikvariátu, koupil jsem si výběr z díla Karel Václav Rais a koukám prostě Cestička k domovu. Si říkám, no to je nádherný, jo, ty verše jsou takový, jako že by to, jako kdyby je napsal Karel Haschler, tak jsem říkal, tak to musím udělat v tom duchu Haschlerovském, aby tam byla ale kytara a ten projev takový a hezká melodie a akordeon. A tak. No tak jsem je velice, si myslím, příjemně překvapil, když jsem jim to tam pak zaspíval a tahle ta písnička je také na tom posledním CD.
1: Pane Palečku, je něco, co nedokážete zhudebnit? Mě teď napadá otázka na závěr.
0: Jo, samozřejmě.
1: Opravdu.
0: No, ono,
1: na co jako, dalšího se třeba chystáte? Co byste ještě ono zhudebnit?
0: To možná někdy, jak jsem teď tady něco plácal, někdy třeba i trošku nesmysly, mohlo to vypadat tak, že na co sáhnu, proměním ve zlato, ale není tomu tak. Já to moc dobře vím. A ono to trvá hodně dlouho, než člověk by měl pustit něco do světa a neměla by ho ztrácet soudnost. A já mám zatím pořád ještě pocit, že tu soudnost mám, tak mi to prosím vás, tu iluzi neberte.
1: Já myslím, že to není přeci jenom iluze. Co vaše spolupráce s panem Fousadlem, když použiju přezdívku?
0: No, Fousadlo, tak to je, tak my se známe pochopitelně způsobení ze skupiny Semaforské od Slávka Šimka. A vždycky, když jsme hráli někde, já jsem se narodil v Motyčíně, to je u Kladna, Pepa je Kladeňák, takže i to nás spojuje. A když jsme s Michalem tenkrát hráli někde poblíž Kladna, tak se tam, když měl Pepa volno, přišel vždycky podívat. Jo, to bylo hrozně milý. No a teď ta poslední spolupráce s námi, taky jsme už spolu odehráli teď několik vystoupení s názvem Dva bardi ze Semaforu. A při té příležitosti jednou mi věnoval a dedikoval mi svůj text Těžko nás pán Bůh změní. A tak jsem mu ho zhudebnil, poté se mi to opravdu zalíbilo moc a moc a dohnal jsem ho téměř k pláči.
1: To je krásné. Já moc děkuju, že jste tu s námi byl, děkuju za vaše vyprávění a ať se vám daří, ať stále vás napadají nové a nové skladby a třeba další básníci,
0: dobře,
1: které děkuju. Zhudebníte. Děkuju. Miroslav Paleček byl naším hostem.
0: Moc krát děkuju a už teď se těším na někdy příště.
2: Alex a host.
0: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně, že krásně.

co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás pámu změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím, já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím, těžko nás pán Bůh změní.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Deště z minulého týdne nasytily půdu na jihu Moravy do hloubky 15 cm. Extrémní sucho stále trvá. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. Škoda přesahuje 10 milionů korun. A počasí zítra zpočátku zataženo, místy déšť, později od jihu výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy a Otane Hasil. Pěkný večer. Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu pouze do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává také velká většina moravských řek.
4: Pod normálním stavem zůstává taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. V Čechách je situace s nasycením půdy o něco lepší. Tam meteorologové zaznamenali úhrny srážek i nad 100 mm za týden. Na rozdíl od Moravy, kde místy nedosáhly ani desetiny. Podle tvůrců webu Intersucho se následky sucha stále prohlubují a i kdyby přišly silnější srážky, letošní škody v zemědělství a lesnictví už nenapraví. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policistů vybrali z cizích bankovních účtů celkem 10 milionů korun a poškodili tak více než 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a také 17 mobilních telefonů, které pachatelé při svých podvodech používali. Hrozí jim až 8 let ve vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny mohou ale tresty dostat i samotní poškození.
5: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
3: Krásná Lípa na Děčínsku vydala varování před vlkem. Podle webových stránek radnice se zvíře o posledním víkendu pohybovalo v centru města. Vlci se v oblasti Národního parku České Švýcarsko vyskytují zhruba od roku 2017.
6: Město upozorňuje na víkendový výskyt šelmy a žádá obyvatele, aby byli opatrní. Zvíře bylo pravděpodobně hladové a hledalo potravu. Za normálních okolností se vlk člověku vyhýbá a útočí jenom, když si připadá ohrožený. Při venčení, hlavně v okrajových částech města, by měli lidé nechávat svoje psy na vodítku. Daniela Pilařová, Český rozhlas. Sport.
3: Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do semifinále mixu na tenisovém US Open. Domácí dvojici Paul Navarová ve čtvrtfinále porazili 4-1 a 5-3. Kateřina Siňaková s Britem Petnem naopak dohráli turnaj už ve čtvrtfinále.
2: Počasí.
3: Po oblačné noci čekáme zítra ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území i polojasno, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer ubývání srážek a výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: U Českého Těšína se zdržíte na obchvatu města, hlavně ve směru do Polska. Provoz brzdí omezení přes mostem přes řeku Olši. Kolona je o odbočky na Havířov. Zdržení je kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
7: Po lásce a něžném obětí touží každý z nás. Proto máme pro vás tento pořad.
8: Budeme vám vyprávět o páru, který na začátku spojila žvíkačka a jejich manželské pouto drží už 67 let.
7: Jemu je 88 let, ona brzy oslaví 87. narozeniny.
8: Byli si mnohokrát oporou. Krásně se doplňují a jeden bez druhého si nedovedou představit ani jediný den.
7: Jak prohlásil filozof Jean-Jacques Rousseau, je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Petr Kostka
1: a Carmen Majerová
0: vás vítají u poslechu dalšího opravdového příběhu velké lásky.
1: Hledáme s vámi inspiraci, jak se dožít mnoha let v krásném vztahu. Vybíráme z příběhů, které jste nám poslali.
0: Dnes vám představíme manžele Stanislavu a Josefa Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
1: Znali se, míjeli se, ale nikdy by je nenapadlo, že jsou si osudem souzeni. Jejich příběh jel natočit náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já jsem Stanislav, ano. Stará babka.
3: No, má něco odžito a žena se spoustou zkušeností a doufám, že i s trochu lásky pro svého muže.
4: Doufám, tu lásku mám velkou, jsem ráda, že ho mám, ale možná, že budu koktat a taky brečet, protože já jsem plačka známá.
3: To já taky občas.
4: No.
3: A zvlášť, když slyším ty příběhy vás posluchačů, tak se neudržím. A teď to k tomu patří, ne?
4: Ano, to je život. Je to, jak to je. Tak pojďte dál.
3: Kytičku pro vás.
4: Je, děkuji, já miluji kytky. I když to nestíhám všecko, podívejte, jakou mám zahrádku.
3: Velkou.
4: Džungli.
3: A ten dům, to
4: no,
3: uklízíte.
4: Už není náš.
3: Už je dětí.
4: Když jsem ochořila před 8 lety, tak jsme všecko dali dcerám. Je to danajský dar, ale je to dar.
5: Co?
4: Tak pojď pozdrav aspoň dnes, tatínku.
5: Vždyť jsem zdravil.
3: Takže vy budete Josef.
5: Jo.
4: Ano, pojďte dál.
1: I když se tehdy 18-leté dívce, onen 20-letý, sportovně nadaný, mladík nelíbil, někde ve hvězdách byl jejich osud už předem spojen.
0: Aby se zamilovali, museli oba dva opustit své rodné Ústecko. Stanislava se vydala na just rodičům do Pardubic, Josef narukoval na vojnu a sloužil ve stejném městě na východě Čech.
1: Potkali se jednoho chladného říjnového dne na pardubickém kluzišti, kam Josef chodil na trénink s vojáky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Takže viděl jsem takovou pěknou holku, najednou ke mně jako přibruslila, no, a já jsem měl v puse žvejkačku, tak jsem půlku té žvejkačky ukous, ona si ji vzala a tím jsme začali.
3: Tak to bych nečekal, fakt to takhle bylo.
4: No ano, takhle to bylo, já jsem chodila bruslit a já jsem ho znala, jenže mě se nikdy nelíbil, protože on byl vysoký a že jsem říkala, toho nechci, měli jsme kamaráda Vencu Peška a ten mě s ním dával furt dohromady. A já jsem říkal, toho nechci, ten má hlavu jako růžičková kapusta. A nechtěla jsem ho. A najednou jsme se potkali na tom stadionu, rozdělili jsme se o žvejkačku, no a vidíte to. Ještě to nám to vydrželo do teďka.
3: On si vás k sobě tak jako přilepil.
4: On byl hrozně takový milej, slušnej, tichej, to už teď nemůžu říct, ale bylo to fajn, bylo to krásný. Byli jsme mladí hlavně.
3: Vy jste si o tu žvíkačku řekla, nebo jak to takhle?
4: Ne, on prostě mě tu žvíkačku měl, žvíkačku tak půl dal sobě a půl dal mě a bylo to tak.
5: Já jsem byl na vojně, že jo, tak jsem měl propustku, takže jsem vždycky musel být do 7 hodin v kasárnách v Pardubicích. No, takže jsme se sešli druhý den znovu na tom ledě, na tom zimním stadionu, no.
3: Vy jste si dávali rande na kluzišti?
4: Ano, ano. Ano.
3: Ten první den, jenom jste se chytli za ruce, nebo dali jste si už pusu?
4: Ne, to ne. To jako ne, to ještě nějaký den to trvalo, než jsem zjistila, že se mě líbí. A tak.
3: Jak to tak mladá holka zjistí? Podle čeho to pozná?
4: Já nevím. On byl takový, moc toho nenamluvil, ale byl milej. Prostě najednou se mi začal líbit. No.
3: Co vám, Josefe?
5: Já jsem ji taky viděl už několikrát předtím, jo, než jsme se setkali na tom zimáku tam. Jako v Pardubicích jsem ji potkal několikrát na náměstí. Líbila se mi, no, byla pěkná holka. Hlavně byla štíhlá a pěkná holka byla prostě, no. Líbila se mi, hned od začátku. protože já byl spíš takový, jak říkala, tichý, moc jsem to nenamluvil a Stáňa jen promluvila, prostě mluvila 24 hodin denně i ze spaní.
3: A vám se to líbilo?
5: Mně se to líbilo, no.
3: Kdy jste to řekli rodičům třeba, že spolu chodíte, nebo kdy začali vědět, tušit?
4: Tak já vůbec celkově jsem měla problém. Já, když bylo 18 let, tak jsem, já to říkám tak divně, ale řeknu to, zapíchla vidle. Napsala jsem dopis, dala jsem ho na hodiny a voděla jsem do Pardubic.
3: To byl dopis pro rodiče?
4: Pro rodiče, napsala jsem, že odcházím z domova.
3: Že a proč?
4: Protože moje maminka vždycky říkala, Stáňo, ty bys mě neměla, tak budeš chodit špinavá, roztrhaná a hladová. Tak jsem jim chtěla dokázat, že se o sebe postarám. Tak když jsem mě bylo 18, vodila jsem do Pardubic, no a tam to pokračovalo takhle, nakonec jsem se naučila tam šít, plíst a opravdu se starat o sebe, ale myslím si, že to bylo dobře, že to tak všecko mělo být. A už, že, protože jsem teda byla zamilovaná do Pepy, no.
3: Vy jste tady odjela a v těch Pardubicích jste si našla životní lásku.
4: Ano, ano, takhle to bylo.
3: Možná se drze zeptám. Byl první?
4: Já jsem předtím měla takový jenom letmý známosti, ale Pepa to byl můj první chlapec a hned jsem byla v jiném stavu. Hned to vzal hákem.
3: No, vy taky asi.
4: No já nevím, já taky jsem u toho byla. No.
3: Tak kdybychom to nějak kulantně měli popsat, jak k tomu došlo tak rychle tedy?
4: Já ani ne, my jsme chodili do lesíka, viď Pepo? My jsme chodili do lesíka, no a najednou, no, tak to, no, no. Já nevím, jak to mám popsat, bylo to hezký.
3: Vy jako voják jste toužil a naléhal, nebo co?
4: Přišlo tak samo. Já nevím, to bylo takový...
5: Jo, samo to přišlo bez nějakého nátlaku.
4: Ale já jsem jako už si to přála, protože já jsem si myslela, že nejsem normální. Protože ty holky už měly známosti kompletní a já pořád nic. Já jsem nepotřebovala žádného kluka. Mně stačilo, když jsem třeba dostala pusu a najednou práska. Bylo to.
3: Najednou od pusy rovnou k dítěti.
4: Ano, ano, bylo to tak to bylo nějak, no. Já jsem tenkrát šla, že jo, na gynekologii a tam byla paní doktorka a já říkám, paní doktorko, víte, já jsem teď začala být taky, začala jsem žít, jo, a to, a já nemůžu být to, já nemůžu být v jiném stavu. A ona říká, ale děvenko seš.
3: Co se ve vás odehraje a jak jste si naplánovala, že to řeknete Josefovi?
4: Já jsem to nějak neplánovala, akorát teda tenkrát maminka, manželová, ta byla z toho jako dost špatná a dokonce chtěla, abych si to nechala vzít. A já jsem teda jako říkala, že za žádnou cenu, že když teda ať si svého Pepánka nechá, že já se o dítě postarám, že si ho vychovám sama. No ale nakonec to dopadlo tak, že jsme se vzali a že všechno v naprostý pohodě, no. A moje maminka to tak nějak, možná, že byla i ráda, nevím.
3: A co Josef? Když jste se dozvěděl, že se Stanislavou čekáte?
5: Já jsem řekl tak, že se vezmeme a budeme spolu. To byl konec a vzali jsme se. Já myslím, že jsem udělal dobře tenkrát.
4: Tak on to byl takový ušák, když mu bylo 21 let, jo. A já, mě bylo 20, no.
5: Já jsem vlastně rád a tu babku mám rád a miluju ji víc jak za mlada. Protože se o mě stará a kdyby se tak o mě nestarala, tak já už tady dávno nebyl. Protože jsem prodělal dost nemocí, až teď na starý kolena je mi dobře. No.
3: Jste rád, že ji máte?
5: Tak.
3: Řekl vám to někdy takhle?
4: Ani ne, vidíte, že teď mám slzu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vypráví její manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi.
2: Brali se, protože museli. Před 67 lety. Bylo v tom dítě, ale také velká láska.
1: Jak bývalo zvykem, Josef musel požádat o ruku Stániny rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To vím, že tam byl takový zmatek. Hlavně jsem to říkal dědovi, jo, to jako tátovi. Jo.
4: No, táta náš byl takový hodnej, klidný člověk. No.
3: Ten to hned jako schválil. No tak pak během toho měsíce jsme měli svatbu.
4: Obřad byl na městském úřadu v Litoměřicích. Táta do kostela nechtěl jít. Mě to mrzelo, ale respektovala jsem ho.
5: To znamená, že jste měli jen občanský obřad?
4: Občanský. Ale když jsme měli teďkon tu kamennou svatbu po těch 65 letech, tak jsme byli v kostele svatého Vojtěcha a otec Havelka nás jako oddal a tátovi se to líbilo a bylo to krásný.
3: V tomhle věku už je všechno krásný. Jo.
5: A ten svatební den, vy jste tedy přijeli na obřad, pamatujete si, jaké jste měla šaty, kdo vybíral prstýnky, jestli tam byly nějaké rituály na té svatbě?
4: No, měla jsem kostým, protože to už jsem byla 4 měsíce těhotná.
5: Takže speciální kostým?
4: Ano, takový normální kostým jsem měla.
5: Bříško už bylo vidět?
4: No trošku možná už. Jo, měla jsem bříško.
3: Moc ne,
4: no vidíte, no, je to dobrý. No, a mě to trošku mrzelo, že jsme byli v tom kostele, protože já jsem celých 8 let chodila na náboženství. Byla jsem křtěná, že jo, přijímání, biřmovaná, jako já jsem byla věřící, já jsem chodila do kostela každou neděli, no a musela jsem se přizpůsobit, no.
5: Připomínáte si to výročí své svatby rádi?
3: Jo, to jsme slavili po každý do takových těch 50 let, no. A pak už je to takový, no, jsme rádi, že jsme na světě. No, po 50.
5: Jste rádi na tom světě?
4: Já jo. Já určitě.
5: A jste ráda, že jste si na začátku vzala tu žvíkačku?
4: Myslím si, že bych ho neměnila.
1: Počátek jejich manželství se tedy datuje od 15. listopadu roku 1958.
4: Pepa přišel z vojny, vzali jsme se toho 15. listopadu a já jsem zůstala ještě do začátku března v Pardubicích. Bylo to takový smutný, hrozně jsem se na něj těšila, když já jsem jezdila teda domů, že jo, nebo občas přijel za mnou Pepa, tak to bylo takový, byla jsem toho špatná, protože jsem chtěla s ním být pořád, ale bohužel to nešlo, že jo. Navíc teda jsme neměli kde bydlet, takže jsme bydleli u mojich rodičů v Litoměřicích, tam jsme bydleli 2,5 roku, tak jsme se nakonec pak odstěhovali k babičce do Neštěmic, k manželové mamince. Tam jsme bydleli asi 2 roky, viď?
3: Jo, 2 roky, no.
4: No. Ale babička vždycky říkala, mladý zvlášť, starý zvlášť. A něco na tom je. Když jsem cokoliv jsem udělala, všecko bylo špatně. Já jsem taková kachna, když peru, tak jsem hotová taky do pračky, jo. Když něco dělám, prostě dělám to s nějakou takovou určitou vervou. A babička byla strašně hodná, ale nemohli jsme se shodnout, takže jsme se odstěhovali. Dostala jsem garzonku, takže my jsme čekali 6 let na byt. Tenkrát to takhle prostě bylo.
2: Z jejich lásky přišly na svět dvě skvělé dcery. Půl roku po svatbě se narodila Stáňa a o 11 let později druhorozená Petra.
1: V průběhu let přibyla i vnoučata a později i pravnoučata. Když se oba ohlédnou za svým životem, byl krásný? A kdyby to šlo, zopakovali by si těch 68 let lásky?
4: Já myslím, že bych některé věci udělala jinak, ale asi by to zůstalo, jak to je.
3: Ale já bych to nevyměnil.
5: Stáňu za nic.
3: Ne, nedal bych jí. Protože ta se fakt pro mě stará. Ano, musím jí pochválit. Já jí teda i chválím teď, jo. Že vždycky řeknu, babko, já tě stejně miluju, jako ty vnoučata to říkají. Babi, my tě milujem. No.
5: A co vy, milujete jeho?
4: Já jsem ráda, že ho mám. V dobrých i špatných časech vždycky mě byl oporou. A já myslím, že bych ho nikdy neměnila.
5: Myslíte si, že láska vydrží i do pozdního věku? Že neumírá?
4: Ano, věřím tomu.
3: Určitě. Ale chtěl bych tady ještě vydržet. Babička, maminka moje umřela ve 94. A všichni moji příbuzní se dožili víc jak 88, takže tady vydržím do těch 95.
4: Já nevím. Jak to je, tak to je. Já nad tím nepřemýšlím. Beru to tak, jak to je.
1: Láska Stanislavy a Josefa neutuchá. Možná věkem spíš posiluje.
2: A to nás dojalo. Proto jsme jim po Patriku Rozehnalovi poslali jako malý dárek dva zlaté hrnečky našeho pořadu a jedno velké digitální rádio.
1: Chtěli jsme je potěšit a překvapit.
4: To je krásný. A to je, prosím, to je rádio.
5: Digitální.
4: A můžu si na něj šahnout?
5: Šahněte. Zapněte ho.
4: A to hraje samo?
5: Ano. Přesíč
4: Ježiš,
5: teda.
4: Ježiš, to je krásný. A myslíte, že to budu umět?
5: Vy určitě.
4: Já nevím, kde se zapíná.
5: To všechno zjistíme. Máme návod a tak.
4: Ty, to je krásný.
5: A pak pro vás máme dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
4: Je to hezký. Oni jsou opravdu zlatý. A víte, co je nejhorší, že táta nepije kafe.
5: Ale pije čaj.
3: Čaj, jo.
4: Ale kafe nepije.
5: A to je i na čaj. Já teda jako bych za něj orodoval, že bych mu do toho i čaj udělal. Co, dáte si čaj, že?
3: Kafe jsem se odnaučil pít na vojně, protože nám tam do toho dávali brom.
5: Vy mu do toho taky dáváte brom?
4: Ne, já už mi dávám vůbec nic. A i kdybych udával, tak je to stejně.
5: Vás to skoro porazilo na zem.
4: No mě to...
5: Vyrazilo dech.
4: To rádio mě vyrazilo dech. Ty vado.
5: Takže myslíte, že pouštět si ho bude Stáňa?
3: No to bude hrát na něm. To bude na něm hrát i v noci.
5: Chcete něco vzkázat Petrovi a Carmen?
4: Že jim hrozně moc děkuju a že bych je ráda někdy viděla a chvilku s nima mluvila. Protože jsou to strašně fajnácky sympatický lidi, oba dva. Já moc děkuju a mám hroznou radost. I za hrníčky, i za rádio. Děkuju moc.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je kronikou lidských osudů, kde hlavní roli hraje čistá a opravdová láska.
2: Dnes nám o ní vyprávějí Stanislava a Josef Stehlíkovi, kteří se brali před 67 lety.
1: Ve které chvíli docenili nejvíc sílu své lásky a pocítili oporu v tom druhém?
3: No tak, já jsem před 8 lety měla zhoubnej nádor v tlustém střevě. Takže jedna operace, za týden druhá operace, protože mě zavřeli a bylo to špatný, tak mě udělali vývod. Takže to jako, myslím si, že já jsem měla půl roku otevřený břicho, než mě to zarostlo všecko. A tak se o mě tak staral poctivě. A ještě navíc teda měl sestru Věru, která byla o 2 roky starší, tak nám každý týden jezdila. No byly to špatný časy. Mně bylo 78 a takhle jsem dopadla, že jsem byla takhle dost nemocná. Ale dostala jsem se z toho.
4: I díky svému muži?
3: Díky svému muži, ano. Že se o mě staral.
5: Když jsem se to rozvěděl, že má nádor na tom tlustém střevě, bylo mi zlé z toho. No a pak jsme šli s Petrou za panem doktorem a on říká, že jako je to na dobrým místě, že to není na konečníku, že je to někde v břiše a že se to nechá operovat a že to určitě jako odstraňají. No. Takže to se mi jako udělalo dobře. No a opravdu to dopadlo dobře, že za 5 nebo 6 neděl byla doma.
3: Já jsem chodila na kontrolu na onkologii. Tam byl nejmenovaný pan doktor a ten mě rovnou řekl, máte pár měsíců života, máte rakovinu v celém těle, máte metastáze, mi řekl. Tak to jsem jako brečela, protože já jsem chtěla žít. To bylo takový špatný období, víte, kdy člověk ví, že je to konečná. No a on pak jsem si k němu šla, už nevím časově, jak bych to řekla, a on říká, vy jste zázrak, vy jste se ze všeho dostala.
4: Co pomůže? Ten druhý, ta touha žít, ta síla, kterou v sobě máte, co vás zvedlo a vrátilo do života?
3: No tak, já jsem chtěla žít, takže možná i ta vůle moje, a nebo to štěstí, že teda to bylo, jak to bylo, tak jsem tady.
5: Já si myslím, že to byly taky hlavně vnoučata, protože jich máme tolika, takže to jí drželo hodně při životě, vnoučata.
4: Drželi jste se víc za ruce? Říkali jste si třeba v té době věci, na které nebyl čas, jenom abyste si dodali síly?
5: Určitě. Určitě jsme se drželi a stáli jsme při sobě celou tu dobu, než jsme se dozvěděli, že to je dobrý.
3: No a letos opět v lednu neprůchodný střeva. Takže jsem byla na další operaci, takže jsem měla během 8 let 4 operace a trošku jsem měla strach, abych úplně, víte, nebyla dementní. A ono to docela dobře dopadlo, že občas ještě si na něco vzpomenu, když to někdy bolí. Ale já jsem taková, že si to, co potřebuju, na to si vzpomenu. A takové ty věci podřadní zapomenu. Kolikrát se mě Pepa něco ptá, já to nevím. A přitom jako jsem to měla v ruce a všecko, ale já to nevím. Prostě to vypustím, no. Takže je to všecko v pohodě.
4: Stanislava, vy jste taková bojovnice. Vy jste od přírody podle mě člověk, který se prostě ke všemu postaví a řeší to hned a pustí se do toho, jak vy jste řekla, s vervou. A máte štěstí, že vedle sebe máte na začátku možná toho, jak vy jste říkala, nemluvu, ale klidného manžela, který je vám oporou a který možná jenom to, že se na vás podívá, stiskne tu ruku, tak vám to dodá sílu a máte ji na to uzdravování a na to, abyste byli spolu. A proto chcete žít, si myslím.
5: No, jak říkám, jsem rád, že tu babku moji mám a bez ní už bych tady dávno nebyl, jsem říkal, protože jsem taky prožil pár nemocí.
4: Co se vám stalo?
5: Nejhorší bylo, když mě prasklo slepý střevo tadyhle za pecí, tak to mě z toho dostali na poslední chvíli. No.
4: To šlo asi o minuty.
5: No, to bylo, tam jsem byl tenkrát 6 neděl v nemocnici a pak jsem měl ještě druhý chyt, mám budíka a na tom budíku se mi chytla, jak se to říká, nějaký virus, tak jsem ležel 6 neděl na infekci, tam jsem dostal 300 kapaček antibiotik a když za mnou přišel můj ošetřující lékař, doktor Fejfuša, tak na mě kouk a říká, zítra vás odvezu do Prahy do Homolky, jako panu profesorovi Neužilovi. A tím vlastně má taky asi zachránil život. Když jsem tam přišel, pan profesor říká, za svoji existenci jsem neslyšel, že 80-letý člověk nebo pacient, že by vydržel 300 kapaček antibiotik. Vrátili mi tam budíka a za 2 dny jsem šel domů. A od té doby, to musím zaklepat, je mi dobře.
4: Vás musí mít nahoře někdo hodně rád.
3: No já nevím, ale jsem ráda, že mám takovouhle povahu, že i když je zlé, tak si myslím, že zase bude dobře.
5: A když je to normální, tak začnu brečet.
3: No,
5: musíme ještě nějaký čas tady vydržet. Jak říkám, je nám docela dobře, i když jsme starý a kuhlí už, no. Za týden mi je 88.
3: A mě jenom 87, 6. ledna, já jsem na 3 krále. Ale jako nevím, jestli bych chtěla teď v této době být mladá, nevím. I když by to bylo fajn, nic by mě nebolelo.
5: Já určitě bych chtěl být mladý, ale nesměl bych mít ten rozum, co mám teď. Musel bych být mladý bez toho rozumu. Jo.
4: Co je hezkého na tom stáří? Sil už třeba není tolik, přichází ty nemoci. Ale přijde se stářím i něco hezkého, co v mládí mít nemůžete?
3: Rozhodně člověk už nemůže to, co mohl dřív. A já se s tím nějak nedovedu vyrovnat. Já říkám, že i když jsme na tom, jak jsme, tak díky za každý nový ráno a za každý nový den.
4: Když se ráno probudíte, pozdravíte se, dáte si pusu, nebo jak to vypadá?
3: Jakdy. Někdy jo, někdy ne. Táta ten stává dřív, protože já jsem celý život stávala mezi 4. a 5, tak teď si spím do 8.
4: Necháváte rád si přispat svoji ženu?
5: Jo, když já stávám, tak se vůbec neprobudí. Probouzím se okolo 6. hodiny, to mě zbudí Tomík, tak nejdřív cvičím nohama. Kolena, kotníky. Jo, takhle s nima hejbu, kotníkama, protože z toho volejbalu ty kolena mám prostě pryč. No. A po půl hodiny se probudím, jdu se psem ven, no, udělám žrádlo slepicím, vykoupu a jdu nakrmit. A je 8:30, no a babka stává.
4: Petr Kostka někdy řekl, že má v některé dny pocit, že vstane a než si vyčistí zuby, tak už je večer, jak ten čas letí. Jak je to u vás?
5: To je fakt taky, že mně připadá týden jako 3 dny. Je neděle, a 2x se probudím a už je zase neděle. Ale když to zase vemu, tak my máme neděli každý den. Jo. Ale hrozně rychle to letí. Nikdy jsem si nemyslel, že tady vydržíme takhle dlouho. nebejt těch doktorů, tak už tady dávno nejsme.
4: Není to náhodou to, že tu jste takhle pořád ještě, je dáno tím, jací vy jste? Že jste si našli v sobě zalíbení na začátku, důvěru, kterou jste si vybudovali během těch let a lásku, kterou jste si udrželi? Není to i tím, že tu vlastně zůstáváte, protože si tu sílu dáváte navzájem?
3: No, je to možný, ale taky si myslím, že to je i prostředím, protože my žijeme 28 let, jsme tady na té chalupě. Je to všecko těžší, než třeba kdybych byla v bytě, ale je nám tady dobře.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vybraný na dnešek je příkladem osudové lásky, kterou prožívají manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
2: Poznali se před 68 lety. Snad pro ně nebude problém obstát v našem malém manželském testu.
1: Rostodivné otázky jim pokládal Patrik Rozehnal, aby zjistil, jak se znají a jestli si společné okamžiky pamatují stejně.
2: Otázky neznali, své odpovědi vzájemně neslyšeli a tady je výsledek.
3: Kam jste spolu chodili na rande? Měli jste oblíbené místo?
4: Bydlela na internetu nebo na svobodárně, tak jsem chodil na svobodárnu, anebo jsme byli někde na procházce venku.
5: Chodili jsme do lesíka, protože jsme neměli kam.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
5: No, asi já.

0: Moc, no.
1: Je, vůbec se nečistí boty, na to má bábu.
2: Kdo umývá nádobí?
1: Jedině já, prosím.
0: No tak mám myčku, babku.
2: Kdo z vás měl v rodině první mobilní telefon?
1: Tak já.
0: No určitě Stáňa. Ta telefonuje od rána do večera.
2: Jak slavíte svoje výročí?
0: Navaří se, napeče se, no. Jsme tady pátek, sobota, neděle, no.
1: Vždycky něco upeču, hlavně teda přijedou děti a vnoučata.
2: Co umíte péct nejlépe?
1: Já nevím, štrůdlík.
0: No, štrůdl. Štrůdl to má nejradši.
2: Jaké máte rád pivo?
0: Za mlada jsem pil jenom Plzeň 12.
2: A teď?
0: Teďko vypiju tak 2 za měsíc.
1: Táta moc nepije pivo. Ale já piju pivo, já mám ráda pivo. Já jsem nikdy pivo nepila. A když jsem potom poprvé před těma 8 lety dostala krev, tak zřejmě mi dali krev z nějakého opilce a mě vám to pivo zachutnalo. Já si tak ráda dám Plzeň.
2: Když bude naplánován sraz někde ve 4 hodiny, v kolik hodin na něj přijde on?
1: On přijde včas, ještě dřív a já buď přijdu pozdě, nebo vůbec.
2: V kolik dorazíte?
0: Za 5 minut 4 a babka za 5 minut 5.
1: Já za to nemůžu, to je prostě taková povaha, no.
2: Stříhala jste někdy svého manžela?
1: Ne, na to mám dceru starší. Ta ho stříhá od 15 let, protože vždycky dostala korunku a už jí to zůstalo. A pak stříhala moje vnučka, ta Zuzanka.
0: Nejdřív ty mě jako děti mě stříhali za 50 korun, pak ta vnučka jedna za 200 korun a teď ta vnučka nejstarší mě stříhá za 500.
3: Ty jo.
0: Vždycky. A když přijede, tak řekne, dědo, můžu si šmiknout?
2: Jak a proč se třeba ještě v tomhle věku pohladíte?
1: No, protože ho mám ráda a už nic jiného nemůžu.
0: Teď já ji mám opravdu teď rád víc, jak to mladost snad.
2: Pohladíte ji po tváři, po zádech, po ruce?
0: No, už jako intimní vztah to už jako končí u nás. Už no, takových 8 let, no. Jsou to prostě stařecký pohyby.
2: Bylo to milování vždycky a jenom v ložnici?
0: Ne.
1: Ne, to ne.
0: Kdykoliv to na mě přišlo, tak já jsem byl jako dost výkonný, no.
2: Je divoch nebo mazel?
1: Takovej normální. Není mazel a divoch nikdy nebyl.
2: Byl jste spíš divoch nebo mazel?
0: No, oboje.
2: Jaký je ten její pohled, když se milé podívá? Co v něm vidíte? Co v těch očích najdete?
0: No, někdy takovou oddanost. Takovou oddanost, no.
2: Jaký je jeho pohled, když se hezky podívá?
1: Takže mě ještě má rád. Vidíte, už brečím. Víte, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Tak jsem to tak nějak brala všecko normálně.
4: V běhu života někdy není čas své city probírat, nebo je tomu druhému říci nahlas. Ale nebojme se toho.
5: Zamysleli se Stanislava i Josef někdy nad tím, jaká je jejich láska? Na čem stojí? Nebo co by ještě chtěli na tomto světě stihnout? Jaký sen si splnit?
0: Jo, já bych chtěl stihnout ty vnoučata, až se třeba oženěj, anebo až dokončej školu teďko. Tak bych se toho chtěl dožít, ale toho se snad dožiju. Babče vždycky říká, dětku, my bychom ještě měli do lázní. A já říkám, bábo, já mám lázně tady.
1: A já jsem měl takový touhy, víte, ještě se podívat. Jako třeba nebyla jsem v Římě, jenže já už to neuchodím. Dost jsem viděla, ale ráda bych jela, ale Mám strach, že by mě poslali v Plechovce.

0: se domů. Takže si netroufám, ale je mi tady na té chalupě dobře a jsem ráda, že mám dědíka.
1: Když se na sebe takhle podíváte vzájemně, jak vidíte ten svůj život spolu?
0: Já myslím, že to bylo hezký. Škoda, že to tak uteklo všechno.
2: Bylo to fajn.
0: Jako máme dvě dcery, to opravdu jsou holky. Vidíte, už jsem zase na měko. No, je to radost a vnoučata a pravnoučata. Je to takový hezký všecko a chtěla bych ještě tady pár dní být, abych si je užila všechny.
2: No, to, tak takhle by to mělo být.
1: Jste rádi, že jste se mohli v tom životě potkat a že jste se našli?
0: Ano, jsem ráda, že ho mám. Že jsem ho potkala a že ho mám ještě.
2: No, já taky. Babčo. Mám studený ruce. To mi říká každý den, podívej, mám studený ruce.
0: No, já jsem taková zmrzlá dost, no, ale dobrý. Je to takový štěstí, že se ještě máme v těchto letech.
1: Že vás hřeje láska.
0: No, víš, Josívku.
2: Divoká.
1: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
0: On byl vždycky takový tolerantní. A dobrý táta, to je jako klobouk dolů. A pracovitej, hodnej. Myslím si, že opravdu jsem ráda, že ho mám.
2: Já teďko na ty starý kolena jí děkuju, nejenom ne každý den, ale určitě dvakrát týdně. Když ji vidím tamhle, jak mi dělá jídlo a připravuje mi všechno, tak jdu a pohladím ji a ji políbím.
1: Jak důležitý je lidský dotek ve vztahu dvou lidí?
2: No, myslím si víc, jak za mlada.
0: To je takový trošku i vyznání lásky, když vás někdo pohladí a jo, a hezky se vás dotkne.
2: A kolikrát jí dám i pusu. A ona mě taky pak říká, no, že mi jako, že jí to, dělá jí to dobře.
0: No, to je to takový, a ještě vás třeba si tom políbí, tak je to takový hezký.
2: Přijímá to ráda, no. Je to tak, no, jsme si souzený jasně od mlada.
1: Jste rád, že tu ženu vedle sebe máte pořád, že tu jste ve dvou?
2: No, určitě. Nevím, jak bych to zvládnul. Celá a každou hodinu by mi chyběla. Teď sám nevím, jak bych to vydržel. Když jsem 67 let s ní, jo, a teď bych měl být sám.
1: Milujete svoji ženu?
2: Určitě. Určitě a nevyměnil bych ji ani za mlada, ani teď. A je s ní i sranda každý den. Jo, no, já vždycky říkám, že je bába jako čert. Jo, to za chvíli je jako čert a za chvíli je zase jako milius. Jo. Myslím si, že jsme prožili dobrý život. Dobrý a hezký život s ní jsme prožili.
1: Milujete ho?
0: Ano. Celý život, i když vždycky to nebyla procházka růžovou zahradou, ale vždycky jsem byla ráda a viděla jsem, že ho mám a že při mě stojí a že je mojí oporou a že kdykoliv cokoliv, tak mě pomůže.
1: Kdyby měla být nějaká poslední slova, která byste si vzájemně řekli, kdybyste z tohoto světa odcházeli, co byste mu řekla?
0: Mám tě ráda, nebo měla jsem tě ráda. Byl jsi moje štěstí.
3: Stanislava a Josef už vědí, že skutečná láska začíná okamžikem, narůstá časem a trvá na věky. Po 67 letech manželství vědí, že radost mohou mít nejen z dětí, zdraví, úspěchu, ale také z každého raního probuzení, pevného kroku nebo pohlazení, na které často zapomínáme.
4: Jak už kdo si chytrý řekl, vřelé obětí je nejkrásnějším výrazem vaší otevřenosti a lásky beze slov.
3: Nezapomeňte dnes projevit svou lásku, potěšit sebe i druhého polibkem a pevným obětím. Petr Kostka
4: a Carmen Majerová.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Sněmovna před hodinou přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Silničáři používají trhavinu k dokončení průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně. České volejbalistky na mistrovství Evropy porazily výběr Ukrajiny. A počasí zítra zpočátku zataženou místy s deštěm, později od jihu ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Návrh na změny v rozpočtových pravidlech budou poslanci opět projednávat zítra brzy ráno. Debatu dnes po 11 hodinách totiž přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky. Situace v Preznicových lázních v Jeseníku, kde od začátku letošního srpna onemocnělo takzvanou střevní chřipkou více než 140 klientů, se sklidňuje. Hygienici během posledního víkendu evidovali dva nové případy s mírnými klinickými problémy. Laboratorní vyšetření u dvou osob potvrdila přítomnost noroviru, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
3: Dosavadní epidemiologické šetření ani výsledky provedených kontrol neprokázaly společný konkrétní faktor, který by spojoval všechny nemocné osoby. Krajská hygienická stanice situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření. Další informace zveřejníme v návaznosti na jeho výsledky a vývoj epidemiologické situace.
2: Dělníci dnes ráno poprvé odstřelili část skály v průzkumné štole pro tunel pod sídlištěm Vinohrady v Brně. V minulých dnech používali trhavinu v bočních ramenech štoly. Dnes začali pracovat v její hlavní trase. Z průzkumu získají podklady projektanti, kteří později navrhnou stavbu samotného tunelu na velkém městském okruhu. Upřesní šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Ty odstřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února, pokud to půjde ideálně, za použití řádově 100 kg té trhaviny vlastně dojde k výrubu 380 metrů, které nám z té celkové délky štoly chybí. Aktuálně máme za sebou něco lehce pod 600 metrů.
2: Stavba Vinohradského tunelu v Brně má podle silničářů začít v letech 2028 nebo 2029. Ve věku 80 let zemřela slavná americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Partonová. Na sociálních sítích to oznámila její rodina. Partonová za svou bohatou kariéru získala přezdívku Královna country. Nejvíce se proslavila v 70. letech minulého století hitem Jolene. Ve videu na několikanásobnou držitelku ceny Grammy zavzpomínal její synovec Brian Seaver.
5: Dolly otevřela dveře pro generace zpěváků, skladatelů, muzikantů a snílků ze všech oblastí života i kontinentů. Díky jejímu příkladu jsme věřili, že všechno je možné. Nikdy neviděla dveře, které by nešlo otevřít, a dveře, které otevřela, tvořily a měnily historii.
2: Sport. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Výhrou 3-1 na sety proti Ukrajině si připsali do tabulky skupiny B třetí výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici.
0: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, tedy zataženo až oblačno, místy zejména v Čechách déšť nebo přeháňky, nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině republiky i polojasno. Místy občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severní polovině republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek a také výraznější ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 počítejte teď s omezením u Berouna, a to ve směru z Prahy do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní Divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmese. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
7: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
5: Co je vám, maminko?
6: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
5: Co jste měla k obědu?
6: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
5: Vždyť vy se celá třesete.
6: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
5: Zavolám doktora.
6: Ne, to přejde.
5: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
6: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
5: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
7: Tep 80, tlak 150 na 90, to by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
5: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
7: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
5: Je to něco vážného?
7: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pocitovat ten neklid, paní Neighborová?
6: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
7: Ano. A ty bolesti na prsou?
6: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
7: No, vyloučit to nemohu, některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
5: Dovezu tam matku sám, bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
7: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
5: Jste velice laskav, doktore Watsone.
7: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
8: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
9: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic netento...
8: Netento. Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento, když se tento.
9: Další? To už je čtvrtá.
8: Pátá, seržante, pátá. Do pěti vy jste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
9: Aha, a tohle?
8: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
9: Oh, pět lidí za odpoledne.
8: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
9: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
8: Dosud. Ale co my víme?
9: Jistě, když ani doktoři nevědí.
8: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
9: A co budeme dělat?
8: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
9: To je ten doktor Watson?
8: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
10: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
11: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
8: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
11: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
8: Nějaká podezření?
11: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
8: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
11: Chtěl jsem říci předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
8: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
11: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
8: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
11: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Cyanóza, dušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
8: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
7: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
12: O myších a kravách.
7: Snad o myších a lidech.
12: Neocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
7: Ale
12: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
7: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
12: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
7: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
12: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
7: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
12: Harome, jak to, že o tom nic nevíme?
7: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
12: A policie je samozřejmě bezradná.
7: Samozřejmě.
12: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
7: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
12: Vaše bezmezná důvěra mě těší, moc, ne?
7: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
12: Ne. Vy? Watsone?
7: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
12: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
7: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
12: Druhý případ?
7: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
12: Oho. To je hodno pozoru.
7: Jistě. Však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
8: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
12: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu. Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnózu oznámili.
8: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnózu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
7: Usmrtit nebo naopak pomoci?
8: No jistě, jistě. Ale adrenalinem se přece člověk nemůže otrávit.
7: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
12: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
8: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
12: Ale mají také společného holiče.
8: Co?
12: Totiž chci říci řezníka.
8: Prosím.
7: Jakéhosi Higginse.
12: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
7: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
12: Higgins je ovšem neobsluhoval.
7: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
12: A tak se to stalo.
8: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
12: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
7: A neznalost.
12: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
8: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
7: Pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
8: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
12: Nad ledvinky obsahují...
7: Přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje...
12: Ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
7: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 mg adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
12: Vy si nečtete v Tesařovi?
8: V komže?
7: No, v Tesařovi.
8: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
12: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
7: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
8: Protože mistra boleli zuby.
7: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
12: Jak říkal už Deskár.
7: Nebo i někdo jiný, vidíte, Holmesi.
8: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
12: Batuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
8: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
12: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson. Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
7: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
12: Také neznalý učedník?
7: Ne, hamižný mistr, tedy vedoucí prodejny. Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomně přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
12: Ale.
7: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
12: A to je možné?
7: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
12: Strašné. Kolik bylo obětí?
7: U těch nadledvinek? 7.
12: Strašné. Z toho plyne poučení,
7: že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem, rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prrrr!
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost. Jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I nám je ctí, pane vikomte.
5: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík, mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantú, majordomus tohoto domu, se vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle ose do sečí pade.
2: A, tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mívají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Kabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás?
5: Vyloučeno. Pane?
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivaux už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watson, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmesi.
2: Jen žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto, vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watson, zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel, klestili jsme si cestu.
2: A chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože? Pachatel se zřítil?
6: Pouze psi. Více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, mocné.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
4: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bývávalo.
2: A co bývalo?
4: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane
4: Malatére? Jo, to mám, to je Luftzuckem.
2: Čím, prosím?
7: jako průvanem, pane Holmes.
2: To zajisté, ale proč?
4: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. A pak se tam ty chodby motají jedna hrůza, jo, jo. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, no, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No, to bylo jistě zlé, pane.
4: No vidíte, vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
4: No, z té hospody v loni, s tou Rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
2: Lavorin?
4: Jo, jo.
2: Snad labirint.
4: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím labirintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No, jináč nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
4: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
4: Já vám přece nic neudělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není-liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi například z pana Vikonta plně k službám.
8: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
8: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
8: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídíme. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
7: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
7: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
7: Jak jinak, když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
9: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte, pojďte, milí Watsone, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
5: Ještě trochu trip du comte de foi, nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
5: A vy, milý, vážený pane doktor?
3: Ne, ani já už ne.
5: A pan komisař?
7: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
5: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žranson, barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milý kabántů?
3: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
7: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mí muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
7: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 000, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěli a zamořili celý labirint.
3: Oh, jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
7: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
5: Nebohý pan Franco.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
5: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on? Nebo to snad řeknete vy, milý kabantu?
5: Pan Vikomt se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
5: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigotských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
10: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl.
8: No, chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
10: To mi připomíná, milý Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
8: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
10: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Vocnové se v těch šerlokiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Vocnem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Vocnem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Honzi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepřičilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste zajisté starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla pak... sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obalkách. V sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic. Kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha. A druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Mm-hmm. Pan Griffith svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečná Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Holmesi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
2: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
2: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i hned dostavit k jeho pánovi.
2: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
2: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
2: Pravda. A teď vy, pane Griffisi, co nám můžete k tomu říct?

0: své péro nenabídl.
1: Máte pravdu. Co bylo dál?
0: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek. Pan Slotr vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
1: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
2: Obvyklým způsobem.
1: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
2: Zcela vyloučeno.
1: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffisi, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
0: To přece není možné.
1: Slotr psal tu závěť před vašima očima?
0: Ano, ale...
1: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
0: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
1: Se zmizením snad ani ne. Pan Slotr totiž neměl ve svém plnícím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To ze zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
3: A hrome! Již si vzpomínám.
1: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
0: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
1: Ne tak zhurta, Griffisi. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
0: Jak tomu mám rozumět?
1: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
0: Ale to je nehoráznost.
1: To je logický závěr. Proč jinak by Slotr sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Slotr byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffisi. Měl jste proti němu dokonce jakési pádné důkazy a tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
0: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
1: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slotr odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
0: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
3: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
1: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
3: Oh, písmo. Skutečně, písmo se objevuje.
0: Ale to není...
1: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffisi, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
3: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý vyděrač.
1: A podepsán jste tu pouze vy, Griffisi. Zadržte ho, inspektore.
3: Stále nechápu,

0: Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem? Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
1: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
0: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
1: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
0: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
1: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
0: To opravdu nevím.
1: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou shodu okolností. Podle hesla chytrému na pověz.
0: Mně to tedy neříká vůbec nic.
1: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black, vidíte?
0: Ano, tedy černý.
1: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
0: Lituji, ale neříká.
1: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
0: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
1: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
0: Opravdu.
1: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
0: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, ladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes se nebude chybět noční linka a o čem si spolu budeme povídat, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si v životě nejvíc přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte už potom roky? Jaké sny a touhy jste měli a máte? Měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Telefonovat můžete jako vždy na dobře vám známé číslo 731 800 900. Také můžete psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz. A já to říkám vždy na začátku, že na tuto adresu můžete posílat příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a pokud možno nerušený poslech i večer vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na to, po čem jste v životě nejvíce toužili. Touha je silný a reflektovaný nenaplněný vztah k něčemu, co by si člověk přál, zejména když předmět touhy je vzdálený, neurčitý a naděje na splnění je malá. Po čem nejvíc toužila paní Petra Skladna, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Petro.
1: Krásný dobrý večer. Tak já asi nejvíc toužím po tom, abych byla co nejvíce zdravá. A moje taková další tužba je, že bych se někde chtěla podívat do Austrálie.
0: A paní Petro, je to reálný sen? Ta Austrálie, třeba máte tam nějaké přátelé, anebo jenom vás to láká z nějakého důvodu? To už je jedno, příroda, zvířata.
1: Tak láká mě to a jak zvířata, tak i ta příroda.
0: Podívat se tam, že jo, je to hodně vzdálené. Vybral jste si prakticky od té Evropy jedno z nejvzdálenějších míst, takže vám budu držet palce samozřejmě, aby se to podařilo, to je jasná věc. Ještě je nějaký sen?
1: Sen ani ne.
0: Ale to zdraví, to paní Petro rozumím, protože skutečně, jak já vždycky říkám, že zdraví, čas, to jsou věci, které jsou asi nejcennější, co v životě máme, protože čas nám ubíhá každému spravedlivě a zdraví, bez zdraví se prostě neobejdeme. To je taky fakt.
1: Ano.
0: Tak moc děkuju. Mám radost, že se vám podařilo dovolat a dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan Jaroslav a ten využil webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsal. Paní Chládková, je to jednoduché a stručné. Jako malé dítě po plechovém pásáku na baterii, což mi Ježíšek nadělil. Potom po pionýru Java 20. Ale na to už nebyly finance. Tak jsem jej zdědil po starším bráchovi. Následovaly vlastně vydělané peníze na různých možných brigádách u nás na vesnici, hlavně v tehdejším JZD. Ty peníze jsem si mohl utratit za co chci a nikdo mi do toho nemluvil, což bylo skvělé. Pak následovaly holky, dobré víno, nějaké to auto a tak dále. Ale dnes mě stačí klid, zdraví a pohoda s vnoučaty, napsal Jaroslav. Pane Jaroslave, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Karel Gott, Stokrát chválím čas a pak se budu těšit samozřejmě na další telefonát na lince 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 11 minut po 23. hodině a stále se budu vyptávat na jedno a to samé po celou dnešní noční linku. Po čem jste v životě nejvíc toužili? Co jste si přáli? Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí třeba si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte třeba potom už roky? Vyptávat se budu i paní Dany z Blatné. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám, Janičko, všem posluchačům, samozřejmě, do všech koutů světa, jak já říkám, poslouchají nás i v zahraničí.
0: Ano.
1: A jako já bych to vzala tak nějak zlehka, ale stručně, pokud možno. Já jsem si vždycky přála mít šťastnou rodinu. No ale ta rodina mi nevyšla, ten rodinný život mi nevyšel. Jsem rozvedená vlastně. A druhý manžel, ten pak zemřel.
0: Ano.
1: Takže to mi nevyšlo, tohle rodinný štěstí, ale mám 3 krásné zdravé děti, velice schopné a šikovné. A za to jsem teda velice vděčná. A druhé moje přání, a toto největší, už když jsem odcházela do toho Ústí nad Labem, však víte, já jsem přes Lovosice jezdila.
0: Ano, ano.
1: Velice dobře znám. A tam jsem strávila nějaký roky a tam už jsem začala vlastně zpívat. To byl můj největší sen, prostě probojovat se k tomu mikrofonu a prostě si užívat i to zpívání a rozdávat tu radost. A to vy víte, jaké to
0: ano,
1: je.
0: Yeah.
1: Rozdávat tu radost těm ostatním lidem, ať už tančí, nebo jenom poslouchají. Prostě to se mi podařilo. Takže ty 3 zdravé děti, 2 syny a nejmladší dceru vymodlenou, to mám. No a pak ještě jedno přání mám, teda jestli se nebudete chtít na něco zeptat.
0: Ano.
1: Ještě jedno přání mám a to je, já v těch párných letech, jako bylo letošní, tak bych nejradši odcestovala někam do Norska, kde pobýval hodně můj syn při studiích. A říkal mami, tam by ti to fakt vyhovovalo. Do žádný Austrálie to mě neláká, prostě nikde, do Řecka vůbec ne, tam je horko. Ale prostě být tam, kde je prostě příjemně, kde je krásná příroda. Taková
0: je pravda, paní Dano, že promiňte, že vám skáču do řeči, že kamarádka tam má vdanou sestru, byla tam letos, kdy skutečně tady u nás panovaly 40 a ona mi posílala fotky, jak je jim zima, jsou v bundách a bylo tam asi 10 stupňů, takže tam se krásně ochladili a ta příroda
1: já
0: je tam skutečně nádherná.
1: Já jsem odtužila, Janičko, jo? To je výhoda a vím, že Tomáš tam byl už jako z průmyslovky.
0: Ano.
1: A pak tam byl vlastně jako při doktorandském studiu, tam byl i rok, tam studoval vlastně, přednášel a tak dále. No a ten syn z Prahy. A já teda prostě potom toužím, protože on mi vždycky říká, mami, tady to peklo, já mám na jeho západ oka, dovedete si představit, jaký to je peklo tady prostě odpoledne a v noci prostě se nedá spát.
0: Ano.
1: Takže asi jako v Praze.
0: Přesně
1: no,
0: tak, přesně tak, bylo to peklo.
1: Takže to je můj sen, který je nesplněný a já bych prostě do toho Norska, do té Skandinávie a nejraději do toho Norska, protože třeba on byl v tom Stavangeru a to je prostě na jihu a tam říkal, tam jsou ty fjordy a prostě to by se tím mami tak strašně líbilo a já vždycky říkám, tak to už se mi asi nesplní.
0: A možná splní, paní Dano. Zase to naštěstí není až jako ta Austrálie, kterou má vysněnou paní Petra, taková šílená dálka.
1: Kdyby tam syn studoval, tak bych tam se vyvíjela.
0: Jela, že jo?
1: Jenomže on už dávno jezdí spíš jako do Španělska, do takovýhle zemí prostě na ty různý přednášky a po světě prostě jezdí jako fyzik, ale to prostě já už bych se sama nevydala. Ono už je mi teď přes 70, víte, a to já už si sama jako bych netroufla. To musela mít fakt dobrýho parťáka a průvodce.
0: Žádný věk, paní Dano. To je, jak jsem se dočetla, to jsme teď vlastně v uvozovkách ve středním věku prý stále. Tak nevím, kam se až to lidstvo jakoby dožije.
1: Já jsem byl leta, jako byly letos, tak už další nepřežijí. Abych to odlehčila. No samozřejmě vás moc zdravím. Jsem moc šťastná, že jsem se dovolala.
0: Já děkuju.
1: A že jsem to trošku i odlehčila možná.
0: Určitě.
1: Po usmání. a mějte se krásně, všichni se opatrujte a já mám teda ráda září a pak i ještě ten říjen. A tak zimu nemusím, protože zimy, jaký jsou tady u nás, to prostě nemusím, ale prostě všem přeju zdravíčko. To zdraví hlavně, abych si udržela i já.
0: Určitě. Dobrou noc a děkuju.
1: Mějte se krásně, dobrou noc a děkuju.
0: Naslyšenou. Paní Dana říkala, že jezdí přes Lovosice, zpívala v Ústí nad Labem a já vím, že to je můj člověk, protože já jsem začínala v Lovosicích, když mi bylo 15 let, jako s první kapelou zpívat. Tehdy přišel kapelník za mým tatínkem, se kterým pracoval, a táta řekl, no, když si ji budeš hlídat, tak jo, ale musí být do tolika doma, jinak ne. No a potom paní Dano v Ústí, to jsme měli společné, tam už potom byl velký orchestr, do dneska fungující Bonit 81 a to byla moje srdeční záležitost při celých studiích na fakultě. Prostě užívala jsem si to. A taky jsem měla radost, že můžu zpívat lidem k tanci. Samozřejmě k poslechu je to ještě lepší, ale taky mi to vůbec nevadí. Prostě hlavně, že se lidi baví. Asi takhle bych to řekla, takže to máme s paní Danou společné. Teď už Hana Zagorová nám všem bude zpívat písničku Zůstaň tady léto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Jana Strutnova a měnily se jí tužby během života a získaných životních zkušeností? Krásný dobrý večer, paní Jano.
1: Krásný dobrý večer všem. Já bych ještě nejdříve chtěla pozdravit paní Danu z Blatné a říct jí, že mohla léto studené strávit nejenom ve Skandinávii, ale i u nás v Trutnově, protože tady nejvíce dnů, co bylo, tak bylo tak 19 až 22 stupňů a dneska máme těch 10.
0: Tak je to jak v Norsku.
1: Takže tady jsme léto prakticky neměli.
0: No vidíte, a není to tak daleko,
1: takže
0: že?
1: Takže pod Krkonoší tady je zima furt. No, ale to přání moje takové jako hodně velké a stále větší celý život a hlavně v poslední době je takové jako i obecné, nejenom osobní, aby se přestala ničit naše příroda i po celém světě. Ale já žiju tady, tak myslím na tu naši přírodu, aby se přestali zbytečně kácet stromy, aby se přestali stavět haly na polích, aby jsme si prostě všichni té přírody vážili, aby k tomu vážit si přírody byly vychovávané i děti ve škole, cíleně ve škole, i o tom, co nám ta příroda všechno přináší. A já teď nemyslím jenom ten užitek jako jídlo a dřevo a tak dále, ale už jenom to vyzařování, to, že tu přírodu máme kolem sebe, že můžeme vyjít ven a je tam tráva a květiny a stromy prostě. To si moc přeju a to přání se mi pořád nějak neplní. Furt se všude staví, furt je přeplněno vším možným a ta příroda ustupuje člověku neustále a je to pro naši škodu.
0: Je
1: tak
0: to tak?
1: Je takové moje přání jako na stáro, protože já jsem vlastně, nechci se litovat, ale jsem hodně nemocná a mně ta příroda pomáhá třeba i jen si sednout pod lípu a z ní jde taková energie, kterou já cítím a která mě třeba uzdravuje. A mnozí se teďka možná smějí a pošklebují, ale je to tak, příroda nám dává energii, tu hojivou a léčivou.
0: Souhlasím s vámi, paní Jano, a i přemýšlím o tom, co říkáte, že mě rozčiluje nejenom, že se staví na polích prostě ty šílený kysny, já tomu takhle říkám, ty hrozný krabice, jak jste říkala, a vypadá to nejenom nevzhledně, ale těžko už se to zase všecko bude potom vracet, musí se to rozbořit, že jo, někam odvozit a tak dále, ale taky, jestli jste viděla, že na té orné půdě, jak se všude dávají prostě takové ty panely na elektřinu a to, tak to mě taky úplně ničí, když to vidím.
1: To je hrozné, ano, to je hrozné a nevážíme si života, protože tady v blízké obci u nás, bylo to minulý týden, technické služby schazovali hnízdečka s vlaštovkama. Byly tam malé vlaštovičky, které samozřejmě zemřely. A tohle, promiňte, teď řeknu to slovo, není neslušné, ale řeknu, je to prasečina tohle, to, co se dělá. To... A je to velice smutné. Hrozně mě to trápí, protože člověk by měl žít na tom světě s láskou nejen sám k sobě a ke své rodině, ale ke všemu, co na tom světě ostatní žije.
0: No, máte pravdu. Volala mi kamarádka moje, dlouholetá manželka mého skladatele bývalého, bohužel už dneska musím říct, protože je Pavel 5 let po smrti, Pavel Krejča, nádherný věce napsala, Stáňa miluje zvířata stejně jako já a říkala, Jani, prosím tě, pojď něco vymyslet, já už to nemůžu číst, ty zprávy, co lidi jsou schopní dělat. A já jsem říkala, víš, Stáňo, ono jednou prostě to lidstvo dopadne tak, že my budeme v těch klecích a já se tomu vůbec nebudu divit, by nás tam ty zvířátka zavřeli. Já vím, že
1: no,
0: to je samozřejmě utopie, ale je to tak prostě, no. Jako, co člověk je schopen dělat, za to se stydím.
1: Já právě taky. Já velice, a jestli nás jednou ta příroda úplně nevyhladí taky, to bych se ani nedivila, že si sami pod sebou podřežeme větev. Není to jenom osobní přání, je to obecné. Prostě je to láska k životu a ke všemu, co žije. Přála bych si, aby prostě jsme to všichni věděli, že prostě život má cenu. I život každého malého
0: přesně
1: ptáčka,
0: tak.
1: I brouka má cenu. Jako, a aby k tomu už ty děti byly vedené, já si myslím, že moc nejsou. No.
0: Když víte, paní Jano, ono, já jsem vás i bedlivě poslouchala, že jste říkala ve školách, ano, ale ono je to hlavně, to musí být vedeno i z domova, protože, protože přiznám se,
1: ano,
0: že teď úplně učitele lituju, protože čeho jsou dneska schopní děti už i na základní škole, když mi vypráví moje bývalé kolegyně, tak já tomu nemohu věřit, že to vůbec je možný, co si dneska děti dovolí a
1: no,
0: úplně, co je nejhorší,
1: já vím.
0: Že rodiče místo, aby se zastali učitelů, tak jsou ještě na straně dětí, jako které dělají takové věci. Jako to si,
1: já
0: si to vůbec nedovedu představit, že bych byla takhle drzá jako na učitele. To vůbec. A to drzost, to je ještě to nejmenší, co se tam děje. Takže,
1: no,
0: paní Jano, nechci skončit neoptimisticky, protože jsme obě určitě optimistické a budeme věřit,
1: no,
0: že se lidstvo prostě snad konečně taky jednou poučí. Děkuju moc, děkuju a dobrou noc přeju.
1: Prosím. A mějte se moc hezky.
0: Naslyšenou. Pan Bohumír napsal, chodil jsem už do školy a když přišla měna, viděl jsem, co to s lidmi udělalo. Šok pro ty, co přežili válku a mysleli, že jejich živnost poroste. Ovše přišli o úspory, majetek, dokonce nuceně vystěhování. Potichu se mluvilo a tak jsem si říkal, jestli dorostu třeba se to změní. Trvalo to dlouho, ale vývojem jsem zklamán. Zdravím posluchače Noční linky, napsal pan Bohumír. Teď už Arakain, slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo a jestli se měnily vaše tužby během života a získaných životních zkušeností. Ptát se budu stejně tak a stejné otázky budu klást i paní Heleně z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Miluju noční linku. Já jsem to dneska zapla později, volat jsem nechtěla.
0: Ano.
1: Ta paní, co mluvila o těch vlašťovkách.
0: Paní Jana, ano.
1: Bylo mi 1,80 v únoru a já jsem měla, teda bylo to složitý za komoušu, ale cestovala jsem, žila jsem v Tunisu, ve Francii. Ale to chování, jak je dneska, já vám řeknu, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu.
0: Ano.
1: To je perverzní svoboda plus trhlý hokynářství rovná se cochcárna pomlčka lumpárna.
0: Hmm.
1: A ty děti dneska, to je úplně opak, ty rodiče musí poslouchat děti a ne děti rodiče. My jsme teď hlídali na chalupě pravnučku, no já myslím, že zblázním. Já to nechápu, že ty lidi prostě jak se chovají, nebo ty děti to budou házet do popelnice. Já jsem slyšela, že dokonce někdo je proti těm baby boxům.
0: Hm.
1: Jo, co to je za šílený svět tohleto? Já nevím, i to vidím v obchodech, ty lidi se neuhnou, to není život, to je šílenství tohleto. Jak můžu, já si pamatuju ty vlašťovičky.
0: Ano.
1: Tady dokonce, já bydlím v Krči, tady dokonce měli na chodbě, tam měli
0: hnízdo, že jo?
1: Krabici pod tam v tom, jak se vchází, já nevím, na tu rehabilitaci nebo co, už je to díl, ale měli tam vlašťovičky hnízdo a aby ty výkaly nebyly, tak tam dali i krabici. A dokonce, nebo když jsem jezdila na venkov, tak tam opravdu, jak to můžou ty lidi, já to nechápu vůbec. Jak se chovají i ke zvířatům, i k dětem, no. Já jsem z toho blázen, teda opravdu. To, nevím, dnešní doba je příšerná. On to říkal Jiří Suchý, že tahle doba je horší, než jsme si mysleli.
0: Bohužel, paní Heleno, ráda bych řekla něco jiného, ráda bych říkala, ne, nemáte pravdu, ale bohužel, jako když se rozhlínete kolem sebe, tak to, co všechno jste říkala, prostě je pravda, takže k tomu nemůžu říct nic, nemohu oponovat, prostě musím s vámi bohužel souhlasit.
1: No, ale i ta televize, jako já nevím, to je, musíme to platit a přitom to je, jenom si to přečtu. Já nejsem maniak televizní, ale vůbec jako to je samý trilery. Já mám oděvní průmyslovku a museli jsme povinně chodit na ruský váleční filmy. Nechtěli jsme se na to koukat. Je mi 1,80 a ještě si pamatuju, jmenovalo se to Rozrušená země a když jí zabil vstekerou v posteli, tak já jsem vylezla z té řady na chodbu a učitelka mě vynadala.
0: Hmm.
1: A dneska to je prostě inspirace, já nemám internet, nechci to a jenom si, vždyť je to jak chutná smrt a já nevím, prosím vás, co v tom ty lidi vidějí. Hlavně na té jedničce, vždyť to je šílený. To je samý thrillery, samý vraždy, samý i v reál, to je málo toho v reálu a ještě a ty sítě, nebo jak se tomu říká, to prostě ty děti vychovává. No i ta pravnučka 4 roky byly,
0: ano.
1: A ona jí pustí ten tablet, že jo,
0: ano.
1: Aby, no a tam blé. Já jsem studovala francouzštinu v jazykovce i arabštinu, dělala jsem 10 let u tuniských diplomatů,
0: ano.
1: Co jsem všechno zjezdila a to, ale to chování já zírám prostě. Tam třeba velvyslanec, když skončila recepce po půlnoci, v arabštině není vykání, tak
0: ano.
1: Mě, protože arabsky jsem uměla, tak mi říkal, ne, žádný takový, nepojedeš metrem, tak stroje mě vez až do Krče před panelák a ještě čekal, až tam do toho paneláku zalezu.
0: Jo, paní Hala.
1: V krámě to by vás prostě, já mám tratárek, protože mi blbě chodí, bole mě kolena a to jdu, a lidi se cpou dovnitř.
0: Hm.
1: No, nebo drží mobil na uchu a to je mor. No. No nic, no. Jako jsem z toho zklamaná hrozně. Já teda mě se vyplnilo, no až jsem měla ostravaka krátkého zobaka, bohužel 17 let. No to byl úžasný člověk, opravdu strašný.
0: Tak aspoň, že no, to se vyplnilo,
1: to,
0: paní Heleno.
1: Je mi z toho smutno, opravdu. To je, nechaj se ty lidi zmanipulovat nějakýma ideologiema nebo tím chováním. Já jsem to nezažila nikde. Já vždycky říkám, lepší tamhle v Tunisu jsem se domluvila na trhu lepší s tím Arabem, než tady se, už to říkám i to, to je dneska se nekomunikuje nic a normálním lidem to chybí. No. A ty děti taky, to napřed byly proti Sokolu, pak proti Spartakiádě a já nevím co. Teď se zase to, co zničili, tak se k tomu vracej.
0: Tak když vás, paní Heleno, poslouchám, tak vlastně tohle potom toužíte, to je váš sen. Lepší komunikace, to, co vlastně jste zažila v mládí, když jste cestovala, aby se lidi hezky povídali, aby bylo prostě na světě líp, já to řeknu prostě takovouhle větou jednou. Je to tak? No toužíme potom, všichni normální lidi potom touží. Touží po lásce, po rozumění.
1: To je, já to kolikrát říkám i lidem, říkám, to je jako za komoušu, držet hubu a krok. Jo, vůbec se nekomunikuje tady. Já bydlím ve věžáku v 11. poschodí a to je mor. Všichni čučejí do toho, že jo, vůbec to, něco se zeptat v obchodě, tak ještě dostanete vynadáno. Teď jsem viděla i stará paní tam uklízí a tím strojem a tam starý pán prodává salámy. Nebo já nevím, já říkám, my už tady jsme tady přes čas a zatěžujeme státní rozpočet. Jednotlivec má miliardy a stát vypisuje dluhopisy.
0: No moc děkuju, paní Heleno, i za váš příspěvek do noční linky. Zas musím dát prostor dalším. Děkuju moc a přeju dobrou noc.
1: Jo, já vám taky a noční linku miluju.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Tak jo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince řešíme, co jste si v životě nejvíce přáli, jestli se to vyplnilo. Říkala jsem, že někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý třeba budovat kariéru, nebo někdo z nás si přeje třeba jenom toho štěstí trošičku, aby měl ve vínku. Jaké sny a touhy jste měli vy, na to se ptám už kolik? 42 minut. A v tuto chvíli přivítám v noční lince paní Hanku z Prahy, která bude reagovat na paní Janu Strutnová i potažmo na paní Helenu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já jenom trošinku, že ten příběh o těch zhazovaných hnízdech, to je úplně příšerný, ale jenom mě napadlo, jestli třeba to si paní jenom tak zbytečně třeba nedělala starosti, jestli to opravdu viděla, protože jestli říkala teďka, že to dělali teď, tak teď už by tam ty mláďátka neměly být, to už ty vlaštovičky už jsou, si myslím, teďka už se pomalu houfují a odlétají, teďka už by snad v těch hnízdečkách ty mladý bejt neměly, ale nevím, jo, to mě tak napadlo.
0: Rozumím.
1: Že jestli třeba takhle, no, ale abych... K tomu tématu. No, samozřejmě na prvním místě a zdraví, jednak pro sebe, pro rodinu, protože to je určitě to nejdůležitější. No a z těch snů já jsem vždycky měla takový trošku jako výtvarný ambice, tak jako něco ještě, teď jsem zrovna něco vytvořila, dělám reliefy tepaný do mědi, tak se s tím teďka chystám pochlubit na Helvštín, tak to bych jako ráda, kdybych určitě tam měla nějaký slušný recenze.
0: No určitě, kdyby se to líbilo, že jo, to, co vyděláte,
1: ano,
0: ráda.
1: Ano, rozumím. Protože mě z toho tak bolej ruce, že to je úplně jako, no, ale snad to ještě dorazím, protože v pátek už je tam nástup, tak snad to dobře dopadne. No, tak to je takhle ten můj. To moje přání.
0: No a my budeme, paní Hanko, držet samozřejmě pěsti, aby se to Helštýně líbilo a abyste měla z toho radost té své práce. Děkuju moc.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz, tedy /linka. Dobrý večer, paní Jano, napsal to pan Pavel tedy. Tak já už jsem v takovém středním věku, kdy jsem tak nějak se svým životem smířený. A protože jsem zrakově postižený a od toho se odvíjí spousta věcí, které mám oproti zdravým lidem stížené, tak jsem se musel smířit s tím, že jsem se neoženil a nemám rodinu. Ne, že by to pro mě bylo úplně srdcervoucí, ale celkem by mě teda zajímalo třeba, zda bych měl syna nebo dceru. Také jsem už odedávna toužil být kastelánem, protože mám rád hrady a zámky. Byl bych moc rád, kdybych si to alespoň na den mohl vyzkoušet. Tak kdo ví, třeba se mi to jednou splní. Zdravím všechny posluchače a přeji jim i vám, paní Jano, ať se sny plní. Dobrou noc, napsal Pavel. Pane Pavle, a my zase přejeme, věřím i že s posluchači, aby se vám to vaše přání vyplnilo. Eva Farná nám bude zpívat Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Norou z Frenštátu pod Radhoštěm si budeme povídat pár minut před půlnocí na téma dnešní noci, kde se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuju za přivítání. Ležela jsem v teple pod peřinou, drkotala se zimou, protože tady je stěží 12 stupňů. Dneska celý den bylo chladno a teďka tam tak drobně mrholí, ale jak poslouchám posluchače, tak mě to skutečně vyprovokovalo. A 100% dávám za pravdu paní Janě Strutnová. Souhlasím i s panem Bohumírem, co říkal, jak byl zklamaný, jak pořád roky jsme čekali od těch 50. 60. Ano. let a postupně, kdy každý rok jsem si taky říkal, už to musí být jinak, už něco uslyšíme. Na nový rok, kdy jsme poslouchali projev prezidenta a vždycky já jsem říkala, a zas nic neřekl, zase nic nezměnil a pořád je to stejné. A přesto, jak jsme byli nadšení, když potom takzvaná sametová revoluce, kdyby nebyla raději sametová, byla nějaká jiná, ale kdyby to bylo k čemu. Ale jak je vidět ten vývoj, zas je nějaký prach podivný. Pane Bohumíre, máte pravdu. Ale škoda, že ta paní Jana neřekla o těch vlaštovčích hnízdech, proč je z těch technických služeb sundávali. To by mě zajímalo, protože snad ti lidé nemají už ani kousek zdravého rozumu v hlavě, aby tomu sami rozuměli, proč to muselo jít pryč. Vybavuju si reportáž v televizi, je to už takových 5-6 roku zpátky, jak zjistili na jednom nádraží, v nádražní hale, asi já nevím, jestli tam byly vlaštovky, asi pravděpodobně to byly vlaštovky, tam hnízdili, proletávali tam a potom si říkali, no jo, jak oni se dostanou ven, ale tam byly lítačky, ty dveře ven na perón byly lítačky, ano. A oni si všimli, že ty vlaštovky si vyčíhají ten okamžik, kdy ty dveře jsou otevřené. Když někdo prochází a oni se otevřou, tak oni rychle proletěli a zase potom čekali, kdy mohli proletět nazpátek. Bože, i takový malinký ptáček má víc rozumu, než ten mohutný člověk, když by se to takhle řeklo. Ale co jsem to dneska viděla na teletextu, vlastně jsem si to ještě před chvíli přečetla, že v záchranných stanicích letos měli k ošetřování velký počet malých rorisků přes 2000, protože oni nevydrželi v tom horku pod rozpálenými plechovými střechami a vypadávali nebo vyskakovali z těch hnízd, kdy se jí většina zabila, ale tak jako tak ty záchranné stanice přes 2000 jich měli v ošetřování. Přitom rorisy už teďka budou prakticky odlétat, nebo mnozí už tady od nás už odletěli, jak jsem si všimla. Ale vím, že taky je to tak 2-3 roky, byla reportáž od někud z Čech, kde zateplovali domy. A kdy ti pracovníci, co dělali to zateplení, já nevím, jak si nemohli všimnout, nemohli vědět. Tam byly dutiny, kde byly ti rorisy, kde se ozývali ty mláďatka. Oni přesto, že věděli, že tam ti ptáčci jsou, tak to zalepili a zateplili, takže všichni ti ptáčci tam umřeli. To už člověk nechápe. Skutečně ten člověk nemá trošku zdravého rozumu, nehledíc na to, že by měl mít nějaký soucit.
0: Přesně
1: a měl
0: tak.
1: by se snažit žít v souladu s přírodou. To je to, co bych si nejvíc přála. Ale co mě dorazilo, to jsem náhodou zahledla včera nebo i dneska, myslím, že to ukazovali jednak z Číny, kde naříkají nad tím, že jsou tam velké plochy, kde vybudovali ty solární elektrárny, takže velké plochy jsou tímto, no prakticky není tam nic jiného, než tyhle ty
0: solární
1: desky.
0: Panely. Ano.
1: Nevím,
0: ano.
1: jak bych to nazvala. Takže odlesňuje se ta krajina a přitom se bere vlastně půda pro jakékoliv živočichy a pro ptáky, protože nemají kde hnízdit, protože se zabírá taky orná půda. No konec konců, u nás nemáme tak velké plochy, ale my jsme taky malé.

0: země, ale určitě jste na mnoha místech naší republiky viděli taky ty velké plochy, kde místo louky, kde byste se radovali z krásy našich luk, tak vidíte tam jenom ty černé desky. A
1: přesně
0: je to
1: tak.
0: Jenom proto, a to ještě je to už tak 10-12 roku zpátky, vím, jak nějaká firma šturmovali ke konci roku, protože tehdy měli dostat nějaký příplatek nebo dotaci od vlády, stejně to udělali pod fukem. Všichni se v televizi určitě viděli tu reportáž k tomu. Takže to je naprosto trestuhodné, k čemu se pořád ženeme. Pro boha, proč už nemáme trošku rozumu. Ale co mě dorazilo nejvíc, že jsem viděla tu výrobu robotu v Číně a z toho jde strach a hrůza na člověka, jak se tyhle ty malé kovové monstra pohybují, protože jsem tam viděla, že oni uspořádali olympiádu robotů, protože Borsův rekord na 100 metrů tam byl překonaný taky, že to bylo kolem 10 vteřin nebo kolik, to není tak podstatné. Ano. Ale ten jeden robot nějak škobrtl, spadl, a on vletěl dokonce až do těch rozhodčích. No, ježišmarja, když si člověk domyslí, že ten robot by se postavil i proti člověku, když konec konců nějaké to kolečko, nějaká ta součástka, tak jak se říká u člověka, přeskočilo mu kolečko v hlavě. Když tomu robotu se to může taky stát. A co si myslí ti lidé, kteří tady na tom pracují, aby ještě vyrobili dokonalejší ty roboty? Když ukazovali tam, prosím vás, to se dá vyrobit celá armáda, když si to představíte, a ta půjde potom proti člověku. Ne, že se zvířata proti nám postaví, ta by udělala konec konců jedině takovou sporu, rozumně. Ale ti roboti, z toho jde strach a hrůza na člověka. A toho bych se nechtěla dočkat. Pro boha, už se vzpamatujme všichni a skutečně nemějme jenom ty plané řeči, ale snažme se žít tak, jak by člověk měl žít a v souladu s přírodou, to je nutné. Ne, protože bez toho se neobejdeme, bez toho jsme ztracení. Mám
1: Děkuji,
0: z toho dneska
1: Noro.
0: Jedině takové nějaké divné, smutné myšlenky. Ani mě to nechce myslet, ale jde z toho na mě opravdu hrůza.
1: Děkuji, paní Noro, a zdravím do Frenštátu pod Radoštěm. Krásnou dobrou noc. No, jako víte co? Když Jules Verne napsal ty své knihy, tak se mu všichni smáli, že to není možné. A kolik filmů už vzniklo na téma, o kterém hovořila paní Nora? Skutečně bychom se měli nad sebou zamyslet a dělat všechno pro to, aby se lidstvo vzpamatovalo, jak říkáte, paní Noro. Ale bohužel nezáleží jenom na nás, tady na nočních linkařích, ale jak říká zase moje kamarádka, Jani, když o tom vůbec nebudeme mluvit nikdo, nebudeme si určitých věcí všímat a budeme si říkat, stejně je to zbytečné, protože buď to já nic nezměním, nebo když jsme dvě, tak nic nezměníme, no tak se skutečně nic nezmění. Paní Jana Zjerkova napsala, dobrý večer, Janičko, já jsem věčný snílek, co mi také zbývá, když některé sny se mi nemohou splnit. Ale třeba teď se mi vyplnil sen, abych měla reborn panenky. A představte si, přes Facebook si mě vyhledala jedna paní, která je rovněž sbírá a věnovala mi krásná dvojčátka. Dále noční linka mi poskytla přátelé na telefonu. Loni se mi splnil sen obléci kroj, ale pár snů mám zatím bohužel nesplněných. Tak třeba, když si ta přání budu přát, tak se splní. Jako ty výše uvedené, všem linkařům i vám, Jani, přeji to samé, napsala paní Jana. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, před chvílí byla půlnoc, konkrétně máme minutu a půl po půlnoci a přesunuli jsme se do středy 26. srpna. Stále mě bude zajímat i po půlnoci, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si přáli a jestli se vám to vyplnilo. Někdo si přál mít rodinu, druhý kariéru, třetí z nás si přál třeba obyčejné štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte potom? Jaké sny a touhy jste měli? A měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Stále mi můžete psát na adresu www.rozhlas.cz/linka nebo na adresu linka@rozhlas.cz a také samozřejmě využít telefonní číslo 731 800 900. Tak a pan Michal využil webový formulář, to znamená www.rozhlas.cz/linka a napsal: Dobrý večer všem posluchačům a vám, paní moderátorko. Některá přání se mi splnila, ale ta nejdůležitější ještě na splnění čekají. Přeji si, aby se nám všem dělo více dobrých a méně špatných věcí. Sobotní noční lince s panem moderátorem Honzou Maconem jsem telefonicky svěřil svoje současné největší trápení. V závěru řekl, že napsalo mnoho posluchačů a že na mě myslí. Všem chci moc poděkovat za podporu. Nyní jsem každý den v kontaktu s maminkou mladé zesnulé dívky, se kterou jsem měl platonický vztah. Porazil jí vlak a na místě zemřela. Ač jsem cizinec a jejich jazyk neumím dobře, jsem nyní pro maminku velkou oporou, ale sám bych ji teď potřeboval. Dnes jsem měl další infuze v RS centru a v pátek jdu na to stejné oddělení k psychologovi. Ne kvůli roztroušené skleróze, ale kvůli ztrátě spřízněné duše, kterou už nikdy nepotkám. A to jsem si myslel, že k psychologovi už nikdy nepůjdu a vždycky všechno zvládnu sám. Přeji si pro nás všechny méně nemocí, více opatrnosti, více lásky a prostě všeho dobra. Prosím, pusťte nám zase nějakou svou písničku. Aha, to děkuju, Michale, děkuju, že jste to napsal. A Maruška panu Michalovi odpověděla: Milá paní Chládková, dočetla jsem příběh od mojí oblíbené spisovatelky, končí slovy, které bych chtěla poslat smutnému Michalovi. Anděle jsou připraveni konat dobro vždy a všude. Však nehledáme-li je, po nich jen šum křídel zbude. Nepromarni krásné chvíle, vníme je i v dojetí, pak život dá ti spočinou ti v lásce šťastném obětí. Michale, vždy se nakonec sejdeme, vždyť srdce nehasnou, napsala Maruška.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Susanne, lekko bliž. Jo, jo, karton na dvorek a taký porcelán. Som odrejma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo čím si kamen klarita. Tak, zdá, že to není štěstí.

0: Richard Miller zpívá, že štěstí je krásná věc a já si skutečně myslím, že to je to největší štěstí, které máme, že můžeme mít vůbec štěstí a že můžeme být šťastní. Prostě tak to je. Dneska mi to kamarád psal a já jsem byla nějaká smutná už od pátku, taky samozřejmě každý den není posvícení, no a on mi tak zvedl náladu, že najednou se vám ten svět rozsvítí a i o tom to je, mít dobré přátelé. No ale dost už vzpomínání nebo mé zážitky, protože my jsme zvědaví na vaše zážitky, našich posluchačů a já se vás dnes ptám, po čem jste v životě nejvíce toužili. A já v tuto chvíli vítám na telefonní lince 731 800 900 paní Janu z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a zvlášť vás, paní Jano, protože
0: děkuju.
1: Vás znám i z toho šlágru někdy.
0: Ano.
1: Jste milá, upřímná, hezky zpíváte a proto teda se trošku divím, že jste té paní z toho 11. patra z té Prahy
0: paní Heleny
1: jako trošku neoponovala, ale nevadí, je to tak. Já bych jí chtěla říct, že ona nadává úplně na všechno. Co bylo za komunistů, bylo špatné, co je teď, je špatné. Já nevím, já bych tak nemohla žít, tak proč nenajde nějakou takové hodné lidi, přátelé dobré, máme jich tady ještě dost kolem dokola. Já to tak řeším, já mám pár tu výborných lidí, turistů, mám svoje kamarádky ve svém okolí, scházíme se, nejsme schopné takhle hrozně nadávat na všechno.
0: Mm-hmm.
1: Jak bych já takhle žila, kdybych viděla ve všem jenom negativa, všechno je špatně, no tak tu vnučku, kterou teda měla na té chatě, jak jsem to pochopila, tak proč ji nevychovává? Určitě to byla teda, když vnučka, tak
0: pravnučka,
1: od své
0: tuším, že to
1: dcery,
0: byla.
1: Nebo mm-hmm. pravnučka od své vnučky a ta od své dcery, že?
0: Ano.
1: Od její dcery, takže tak jaká, že nemůžu nadávat na svou vnučku přece, tak ať ji vychovává. No a všechno opravdu není tak špatné. Jsou i dobří lidi, já bydlím tady, tam jezdí vysokoškoláci tady na koleje, kolem mě a málo když se mně stane, že by mě nepustili sednout nebo že by se chovali nějak hrubě. No, takže já to beru zas tak jinak. Přírodu máme ještě pořád krásnou. Když jedeme na Šumavu nebo my chodíme s turistama ven, tak pořád ještě je tady krásně v naší zemi, ale nevím teda, proč ona tak šíleně nadává. Jak tak může žít? I ten nemá internet. No tak já mám internet, mám tam třeba to YouTube a tam jsou krásné věci. Tam mám moje nádherné písničky, tam mám přírodu, tam mám města, na cokoliv si napíšu a zajímá mě, tak si tam najdu a tak se nějaký obohacuju. Ale já nevím, možná je to i tím mým názorem, že jsem měla takové šťastné dětství a celkem život pěkný, takže mám jiný náhled prostě asi na život. No.
0: A nebo že jste se, paní Jeno, i obklopovala, promiňte, že vám skáču do řeči, že si pouštíte do života prostě lidi, se kterými chcete být a ty, se kterými být nechcete, tak si zkrátka do života nepustíte. Je to tak?
1: Samozřejmě. A ona je vzdělaná. A
0: ano, velmi
1: Arábii,
0: vzdělaná.
1: No tak
0: ano.
1: To bych jako, co tam zase neznamená žena tolik to, co tady, takže tam bych teda žít nechtěla. No ale zase ještě potom měla příspěvek paní Nora a to teda zase jí dávám za pravdu, já mě taky děsí ty drony různé a takové ty války a to, co prostě to je dost drsné teďka, opravdu. Takže tak, ale vždycky si najdu něco hezkého.
0: Děkuju, paní Jano. No. A zdravím do Brna, přeji krásnou dobrou noc, naslyšenou.
1: Ano, já vám moc, moc vás zdravím. A děkuji za to, že jste mě vzala, že
0: taky
1: jsem
0: děkuji.
1: Se dovolala.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: My jsme si s paní Janou povídali už během písničky, kdy jsem vysvětlovala, že já dávám prostor prostě pro všechny názory. O tom to je. Víte, Já si myslím, že vlastně naše společnost je tak strašně vyostřená a vyosená. Je nás tak málo, jsme tak malá země proti těm jiným velkým prostě státům. A když si nerozumí v uvozovkách 10 milionů lidí, jak se může rozumět prostě celý svět, když si nenasloucháme. Určitě máte tu zkušenost taky v životě, že prostě jsou volby, třeba vůbec to sem teď nechci plíct, jo? Ale že se pomalu lidi bojí říkat, že koho volí nebo jako kdo jaký má názor. Já, i kdybych měla ve svém okolí spektrum svých přátel, kteří každý bude volit někoho jiného, tak je mi to srdečně jedno, protože za to se tady bojovalo v uvozovkách v tom roce 89. A přece nebudu někoho odsuzovat za to, že má jiný názor. Proč jsem to teď říkala? Protože někdo má třeba názor takový, že je u nás všechno v pořádku. Druhý zase, že se na to dívá úplně jinak, protože cestoval po světě a vidí, co se tady všechno děje. A já si myslím, že i paní Jana, i paní Helena z Prahy, že obě mají vlastně pravdu. Jo, každá tu svojí, ale je dobré se o ní tady v noční lince prostě podělit. Každý to vidíme z toho svého úhlu pohledu. Já někdy mám taky, jak jsem říkala, špatnou náladu a v tu chvíli člověk vidí ty negativní věci. Ale jakmile se oklepu, jak já vždycky říkám, jak Scarlett O'Harová, do druhého dne vyspím se z toho, tak najednou vidím ten život krásný, protože mám to štěstí, že mám opravdu taky v okruhu svém lidi, které mám moc ráda a je prostě na světě hned líp, protože víte, že jsou lidi, kteří mají stejné názory jako vy, nebo podobné, nebo si prostě dokážete naslouchat. A o tom je ten život. Kromě toho, že jsem říkala, že je důležité zdraví a čas, tak taky mít kolem sebe zdravé prostředí a ne to toxické. To je prostě fakt. Jako úplně všechno asi kolem sebe změnit nemůžeme, už vůbec ne, jako za pár let, ale vždycky jsem optimista, protože bez toho by se skutečně nedalo žít. Teď už další písnička. Valdemar Matuška nám bude zpívat. Já si vsadil na pár tónů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Věrou z Ostrova u Prachatic se budu povídat na téma, po čem jste nejvíce v životě toužili a zda se vám to podařilo. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra, teda teď volám z Vodňan.
0: Ano.
1: A asi něco v tom je, protože první jsem měla samý zlý lidi, nebo potkávám ještě zlý lidi, některý jsou hodný, a ve Vodňanech asi jsem potkala to pravý štěstí, protože jsem potkala chlapa pro svůj život na konci vlastně z mýho života, protože mi je 56 let a přála jsem si najít toho pravýho chlapa.
0: Ano.
1: A že jsem se ho tady ve Vodňanech
0: našla.
1: Příbuznej mi ho dá dohromady, takovou jsem se ho našla. Pravou lásku.
0: Perfektní. To vám moc přeju, paní Věro. Takhle by se to přál každý.
1: No a tady mám hromadu zážitků vlastně. Některé zážitky už jsem řekla do rozhlasu. Když jsem se po desátý teda dovolala.
0: Ano.
1: A přeju všem, aby poznali taky takovou lásku jako já, aby se s ním za těch 27 dní vlastně podívali. Během 14 dnů jsem se podívala s přítelem Jiřím všude možně a taky svůj svátek, který mám 8. října a 9. října máme se ze třídou každý rok. Tak proto jsem svůj narozeniny a svátek dala do jednoho a budu to mít i s harmonikou tady ve Vodňanech v družbě. Kdo přijde, ten může přijít. Neznámí i známí lidi.
0: Tak z vás úplně sála optimismus, paní Věro, a to je v pořádku.
1: Takže dám zákusek a chlibíček všem lidem, i když je neznám.
0: No perfekt. No moc děkuju, paní Věro, za ten hezký váš příběh a přeju hodně štěstí do Vodňan. Dobrou
1: vám
0: noc.
1: Vám taky přeju všechno štěstí, zdraví a lásku, abyste taky měla celý život a všem tam ve studiu.
0: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Dobrý večer. Protože já jsem měl ve svých 26 letech velké zdravotní problémy s ledvinou, tak moje velké přání bylo dostat se z tohoto problému. To se nakonec podařilo. No a teď si přeji dožít to stáří nějak v poklidu. Samozřejmě těch přání bylo víc. Většinou se týkala hlavně zdraví členů mé rodiny. Pane Františku, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Elán. Příhodná to píseň Láska moja.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Veronika z Rakovníka, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano. Tady Veronika Rakovník. Tak mě to bylo, mojí touhou bylo vdát se, mít děti, šťastnou rodinu a žít obyčejný život, tak jak pestrý život, tak jak ho žijou tak nějak lidé.
0: Ano, a podařilo se, paní Veroniko?
1: Vdala jsem se, byla jsem šťastná, manželství netrvalo, měla jsem dokonce velice inteligentního manžela, doktora inženýra, a vydrželo nám manželství 11 let a bohužel, ale musím říct, že jsem v té době byla velice šťastná, že jsem pracovala v knihovně, a to je úplně ta krásná práce. Já tam byla tak šťastná, vydrželo to dlouho, a potom mám kamarádku před 40 let, hodně chytré děvče, která učí v lidové škole hudební.
0: Ano.
1: A byli jsme, mám stále přátelé, mám přátelé právě s vaším rádiem, mám je moc ráda a jsem za ně vděčná, za celé vaše rádio, protože mám těžký život, ale nestěžuju si, jsem šťastná, beru ho tak, jak
0: přijde, jde. Že jo? Ano.
1: Ano, no. A nemůžu, kdyby si člověk připouštěl prostě tohle zase jako zase přijde něco špatného, tak ne. Mám vás prostě ráda a nechci nikomu kazit.
0: Náladu a večer, že jo, paní Veroniko, ale to nekazíte v žádném
1: jenom
0: případě.
1: Jenom jsem chtěla říct, že vaše rádio prostě poslouchám poslouchám vaše pořady, jsou pestré, pochoutkový rok, a snažím se přispívat tak, aby to bylo šťastnou lásku, veselé a zdravě, s Ivetou, prostě snažím se být, abych taky přispívala svými příspěvky tak, aby to bylo fajn, a třeba nejsem ještě ve věku, kdybych třeba se snažím ještě najít někoho k sobě, koho bych měla ráda a mohla mu dát taky svoji
0: lásku, že jo? Porozumění, přesně tak.
1: Není to tak, ale já jsem šťastná, já prostě nemůžu si připouštět, že by bylo něco, takže prostě mám rodinu.
0: A to je důležité, paní Veroniko.
1: Rodinu mám, sice už jsem bez tatínka, ale rodinu mám a také si s ní užívám, takže se vám chtěla jenom moc a moc poděkovat za vaše pořady. A jsem za vás ráda a přeju všem krásné dny, a blíží se podzim, tak ať si ten podzim ještě užijeme k nějaké svoji, ať můžeme někam vyrazit na nějaký výlet a ještě si užít
0: hezkého počasí, paní Veroniko, je to tak?
1: No, ano.
0: Tak moc děkuju, zdravím do Rakovníku, moc se omlouvám, ale zase musíme dát šanci dalšímu volajícímu. A já moc děkuju, paní Veroniko. Tak paní Veronice přidám zprávu od paní Heleny, ta napsala: Jano, určitě zahrajte písničku, kterou zpíváte, ať nám uděláte radost. Tak doufám, že udělám všem radost, a pokud někomu ne, no tak za to nemůžu. V každém případě, paní Heleno, děkuju, že si to přejete. Já toužila a stále toužím potkat parťáka na život. Tak asi podobně jako paní Veronika z Rakovníku. Četla jsem hodně příběhů, jak se to stalo lidem i ve starším věku, takže to nevzdávám. Je to moje největší touha. Myslím si, že ve dvou se to opravdu líp táhne. To si myslím, paní Heleno, též. Teď už teda ta slíbená písnička.

0: text k této písni napsal Pavel Buňata, i když muž, tak myslím si, že se trefil do některé té naší ženské noty. I když se teda přiznám, že i když zpívám, že ty muže znám, tak je opravdu neznám. Prostě tak to je, poznáváme to asi všichni celý život. Teď si dělám trošku legraci. Dnešní téma je, co jste si v životě nejvíce přáli. Já hledám pořád to porozumění, ale myslím teďkon mezi všemi lidmi, abychom si rozuměli, aby nedocházelo k různým nedorozuměním a tak dále. Po čem jsme nejvíc toužili? Tak po čem nejvíc toužila paní Marie z Prahy Západ? To mě bude zajímat v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím. A já jsem byla nejšťastnější, že se mi splnilo, když měla maminka klinickou smrt. Dostala se z toho, pak to byla ještě 10 let a ano. Dokonce se i vzdala. Protože matka byla vždycky jako na prvním místě.
0: Ano.
1: No jinak profesně, tak jsem byla šťastná, že jsem si uhájila byt, chybělo mi 3/4 roku, přišla změna a na schvál mi nedali práci, abych o ten byt přišla.
0: Mm-hmm.
1: Anebo abych ho musela zaplatit. Jo, takže já jsem potom začala putovat po ubytovnách, po privátech, protože ty stanoviště rušili teda i jinde, bylo hrozně těžký se v tom oboru udržet. Začínala jsem vlastně úplně od začátku, dělala jsem tu nejhorší práci, až jsem se zase dostala na tu svoji profesi, ale jako ten byt opravdu jsem si zachránila.
0: Úžasné.
1: A co mě mrzí, co mě moc mrzí, vy jste to tam i řekla, nezáleží na tom, kdo jak fandí svý straně.
0: Rozumím.
1: Jsou lidi dobrý a jsou lidi zlí.
0: Ano.
1: Jsou to chameleoni. Jednou je červený, po druhý je modrej, pak je fialovej a nakonec je z něho prezident. Tyhle ty lidi se mají nejlíp. Prostě kam víte tam plášť a my to obnášíme, ty obyčejní lidi. Ta republika mizí, je čím dál menší. Mluví se o našich vnukách, pravnukách, ale to už nebudou ani Češi. Tady to bude tak namíchaný, jo, anebo nás uplácají čepicema.
0: Hm.
1: Jo, opravdu mizíme. Tohle to mě strašně mrzí. Čechy už nejsou český. Kdo má peníze, ten vládne v Čechách. Jo, a nedej bože, když děláte poctivě a pak máte podlomený zdraví, zůstanete sám, tak se jenom navoktíš. Málo kdo teda vám pomůže.
0: A našla jste, paní Marie, kolem sebe takové
1: určitě,
0: lidi? To jsem ráda.
1: Určitě taky. Byl to třeba můj partner, ten bohužel umřel teda.
0: Ano.
1: Už mě bude 73 let. Dělala jsem asi 7 let přes, držela mě jenom práce. A nevím, kdo to byl, ale vždycky se někdo našel, kdo mi pomohl.
0: Úžasný.
1: Třeba i v té práci. Jo. Já jsem věděla, že navádějí, neberí, jo, nebo tohle. No a nakonec mě vzali. A našli se dobrý lidi opravdu taky. I na těch vedoucích funkcích. I v tom osobním, v tom obyčejným životě.
0: Tak dokud tahle světýlka budou, paní Marie, jak se říká, tak bude lidstvo zachráněno. Až tyhle světýlka nebudou, tak bude lidstvu konec. To prostě tak je. Tak zaplať pánbu za dobré lidi. Jsem moc ráda, že jste je našla
1: vám,
0: i vy.
1: Děkuju vám. Všichni vás zdravím.
0: Dobrou noc.
1: Někdy naslyšen.
0: Naslyšenou, paní Marie,
1: dobrou.
0: Naslyšenou. Přidám zprávu, kterou napsala ještě paní Dana z Blatné. Janičko, děkuji za slova vaší jmenovkyně Strutnová. Velmi moc jí zdravím zpětně a souzním s jejími názory a i já miluji přírodu, stromy, které dobíjí pozitivně. Ničíme vše, co dodává energii a ničíme si planetu Matku Zemi. Je to o výchově. Štěstí závisí na lidské moudrosti a ohleduplnosti. Je mi to jen o mamonách a neúctě ke všemu živému, ptáčkům a stromům. Miluji prostě úctu k přírodě a boží mlýny melou a jednou nás semelou. Děkuji za všechny pozitivní příběhy a prosím, poučme se, napsala paní Dana. Teď už Radek Tomášek nám bude zpívat Žádná jiná.

0: Co si od života nejvíce přála, co se jí splnilo a na co ještě čeká paní Marie z Dobříše? Dobrý večer. Co to
1: dobrý
0: bude,
1: večer,
0: paní Marie?
1: Dobré ráno. Ano. Já bych jenom chtěla říct, že to trochu odlehčím.
0: Ano, ano.
1: Jako dítě jsem si strašně přála, když jsme šli z kina a my jsme to měli domů 2 kilometry, aby pro mě přijela pec, na které jezdil Honza, aby mě dovezl domů. To bylo největší přání, které se mi bohužel
0: nesplnilo, že jo?
1: Nesplnilo, ano.
0: Třeba se splní.
1: Teď už sotva chodím, protože už jsem postarší dáma, ale další přání jsem měla podívat se do Peru, a to do Limy. To se mi nesplnilo také. A už se mi to nesplní, protože už trénuju pomalu skoky do rakve, takže to už opravdu není v mých silách, jako fyzických. No a další věc, a to bych teďko měla přání, kdyby mě tak někdo vyslyšel, a to nejsem sama, to nás je hodně. My bychom si přáli, starší občanky, aby se někdy v televizi, ještě než umřeme, vysílali záběry z celostátních spartakiád. Ono se sice říká, že to bylo špatné, ale to vůbec není pravda, že se to muselo. Na vesnicích chlapy, ženy cvičili sami, rádi, ochotně, nikdo je nenutil.
0: My
1: jsme
0: byli
1: maturitní třída a chtěli jsme cvičit, jenže u nás v Dobříši byla jediná možnost cvičit za svazárm. Tak my jsme cvičili za svazárm v maturitní třídě. Tak jsem učila děti a ty také jsme se dostali na Strahov s tím svazármem taky. A ty děti, ne že museli, ale ty přímo prosili při tělocviku, i když to bylo bez hudby a na počítání. Zacvičíme si to. Takže nevím, proč je proti tomu taková jako averze. Jako já už jedna moje známá už i se ptala v České televizi, jestli by to mohli vysílat, a tam jako odpověděli, že to nemají v plánu. Ale domnívám se, že by to potěšilo spoustu lidí. Protože třeba ty děti, které to tehdy cvičili, těm je teď 76 let. A také by to rádi viděli, rozumíte? A takových je nás hodně.
0: Je pravda, je paní Marie, že já jsem cvičila spartakiádu za žákyně, tehda starší žákyně. Pamatuju si ještě ty červeno-bílé dresy. A bylo to na poupata. Je to prostě
1: ano,
0: tak, no.
1: Ano.
0: A jak
1: no
0: to říkáte, když už nic jiného, jo, tak se donutili děti hýbat. Protože dneska vlastně nikdo nechce cvičit, že jo, nebo úplně málo. Já vůbec si nepamatuju, že by někdo přišel s nějakou omluvenkou, pokud teda vyloženě to dítě nebylo nemocné nějak vážně, jakože nebude cvičit. A dneska, co mi třeba říkají kolegyně, tak necvičí půl třídy. To je strašný.
1: No. To je hrozný, no. No tak to jsem jenom chtěla říct, kdybyste, nemáte náhodou známosti v televizi.
0: Bohužel ne. Paní Marie, bohužel ne. Takové jinak, známosti jinak, nemám.
1: Jinak souhlasím teda s těmi lidmi, a ještě musím říct takový soukromý pocit, že když někdy mě někdo vezme na výlet autem a vidím ty solární panely, tak si tak říkám, teď mít kámen. Určitě bych se do jednoho trefila. To mi taky strašně vadí. Strašně mi to vadí, no.
0: Tak dobrou noc.
1: Dobrou noc taky, a mějte se moc hezky, hodně zdraví.
0: Vám
1: a
0: taky.
1: A ať se vám splní všechna přání, která
0: přesně
1: se vám
0: tak
1: ještě nesplnila.
0: Přesně.
1: Takže
0: tak.
1: Takže dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Iveta přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janičko a Nespavce. Odmala jsem si přála být učitelkou a mít okolo sebe kupu dětí. Sice velkou oklikou, ale obojí se mi splnilo. Během času si člověk vysnil další cíle. Jedním z nich byla dovolená na kolech. Prostě sednout na kolo a jet, courat se přírodou, kam nás oči povedou. Jenže manžel na to nebyl. Později bych vyměnila kolo za karavan, či ještě lépe za obytné auto, ale čas běžel, roky nám přibývaly a sny se pomalu rozplynuly. Dnes jsem sama a zbylo už jen snít. Jaké by to bylo, kdyby se ty sny vyplnily? Přesto mám jeden sen, který by se mi i v mém věku splnit mohl. Sice moc špatně chodím, ale ráda bych viděla relikviář Maura. A tak si říkám, že tenhle sen není nesplnitelný. Přeji všem dobrou noc a hodně vysněných a posléze.

Mám radost, že dnešní téma vás zaujalo, protože jste hojně psali i telefonovali a nechala jsem si na závěr zprávu, kterou napsal přes webový formulář pan Milan. Zdravím posluchače a přispěvatele. Už mládí, kol puberty a dál jsem toužil po určité svobodě a otevřenějším takzvaném životě. Režim se malinko pozměnil a svobodnější společnost tu je též. Sám i díky páru kvalitním lidem bych řekl, že dosahují na ono i vlastní svobodu. Není to a nebylo toho snadné dosáhnout. Po čem jsem toužil, je naplánováno a daří se to. Beru to za zázrak a děkuju všem a všemu, kdo mě dokázali směřovat tam, kde jsou lidi šťastnější a nepotřebují k tomu plno peněz, vlivných lidí, ale stačí mi k tomu láska, pokora a radování se z mála věcí, od kterých se odvíjí i úžasné žití. Opatrujte se všetci příznivci noční linky.

Ahoj z okraje Valašska, váš Milan. Děkuju samozřejmě, Milane, i za váš příspěvek do noční linky. A teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi, milí posluchači, rozloučit, popřát krásnou dobrou noc. A těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 2. září, kdy mě bude zajímat, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů. Tradují se ve vaší rodině příběhy například z 2. světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Dnes noční linka s mojí kolegyní Jitkou Lukešovou, která se vás bude ptát, umíte jíst střídmě? Znáte úsloví jez do polosita a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás i vidět? A co zkoušíte dělat proto, abyste žili střídměji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla vyhazuje a plýtvá se potravinami? Tak na to na všechno se vás Jitka bude ptát. Já jsem dnes před noční linkou byla pozvaná od mé kamarádky Uršuly Klukové, abych se šla podívat na natáčení s Honzou Dětkem. A tam je mimo jiné tedy byly s dcerou jako hosté Hana Dvorská, naše úžasná to žena, která je parašutistka, no prostě umí všechny snad sporty, na které si vzpomenete, kaskadérka. A ta řekla hezkou věc, nekupuj, potom prostě nemáš co jíst, ale hlavně nejes. Takže nekupuj vůbec, ať to doma nemáš prostě. A když to doma nemáš, tak to nejíš. Takže tohle bych řekla asi já v noční lince Jitce. Dobrou noc vám přeje, Jana Chládková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky dodávám výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímou takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhne až k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl, promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřeli dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Jak to ptáče, světem sem a tam, jsem mu ten blou...
2: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Zasu, tak to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla, no a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, který, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou, ale co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jak ji měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. No to by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky. Ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplízlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzda, se on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl, hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali, jak jsme se nadřeli se vším možným, co my jsme si všechno museli navýmejšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, depak desky. To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. To jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
6: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečný...
1: Skutečného šipého, zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. Je?
7: A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře.
1: No a nebo jsme kokrhali.
8: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat.
9: Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
7: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říkal, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek té hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělali. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevěřím.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mně nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou odpovídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuřky, za Grejcar, nebo teď je to tak, dobrej to bude.
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječného kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní
2: oči. A tohle je Zdeněk Jirotka.
4: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil tím mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, víš, rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho
2: Malíř
5: našeho výborného
2: Jaroslav
5: krajináře.
2: Malíř Jaroslav Kočenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat po Vltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat, on by se třeba zlobil. A on, když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. je to dost složitý aparát, který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitý a působí to mohutně. My jsme přišli tam, byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
6: Stručně z nemocnice, jen jako výborně. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor
6: za války
2: Ivan Osvald
6: na městí v nemocnici a potom víc lidí v pokoji, náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Jsem zvala, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
7: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici.
2: A tohle je scenárista František Vlček.
7: A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet, říkal, co jste vy, ten řekl, já jsem samaritán, on řekl správně, a co budete dělat v případě náletu? Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy, ten tlustý, já jsem říkal, já jsem proudník, to bylo správně, on taky řekl, ano, správně. A co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě pošťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejít.
8: Výborně.
0: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
9: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u mě otevřený okýnko. Do světlíku.
6: Když čte. Jste to nabral tedy z hluboké hrnce, včerajších příčiní historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Mánes Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začali hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jeho český básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly v dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak sirena. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
7: To je Silvestrov.
10: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
2: A nakonec tam scenárista Vladimír Kalina.
10: A tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teď vidím, že on prostě sedí na takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám 4-pokojový byt na Pankráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. A otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, Vždyť si hrají, peru jim právě.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče, a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovy sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolu dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl, za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově, nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loupingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Popolední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí Položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti.

patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí, v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.